smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapiny zná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kuch.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní na přání ta první její písnička? To je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut Tut Tut Tut neboli obsazovací signál převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka T.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandlídra Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingo, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné, problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinilového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

ta první píseň to byla ghanským jazykem Vojája, anglicky We are going. A česky jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání. Píseň S prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: S prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do čtvrté desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce, tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit

zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to nesmát.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je,
0: za humoriádu, za to Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi.
1: Moc
0: všechno
1: krát,
0: nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád.
0: Mm-hmm.
1: Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každej dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takovej usměvavej. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednosta stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna, buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik, prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, jedete ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No, je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste takto místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
2: ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme? To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejte, od odpoledne. Jsem si to odhlasoval.
5: Tak okyte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? Hmm.
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. A přál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemníková z vás zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuji vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať si krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď, Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano. No.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: No a co bylo dát, co vám říkal? No, zkrátka dobře povedal, když mu to u soudu odsečím, no, že ten Radek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no, já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: Já čekal.
11: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
11: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to je
11: tak,
10: pravda.
11: Když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehněváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle. 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám. Zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Jo?
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka, protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byly dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. a jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela, modele, model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: No, já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
4: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako. No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
4: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
4: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
4: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
4: A co holuby?
6: Co je s nima?
4: Jsou zavřený?
6: Jo.
4: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu,
4: co by ses namáhl. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr, ovšem musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká, to taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to
0: chce
1: bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštěc, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. S Kořepovou, víte. No.
3: Ano, s Kořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Tak jo. Mějte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit. No. Počkej, já si to vemu.
7: Já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od mn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, kde já to vemu, tento.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
6: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím Čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože
1: chtějí slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Protože teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříš je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje

0: Vejde policajt do baru a rozhlédne se, uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali, a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: na mě
2: hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře.
1: Já netrpím.
2: Už abych končila.
1: Ne,
2: do
1: ne,
2: tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné. Přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště.
2: Na
1: dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Krkonoše hostí mezinárodní cvičení záchranářských psů. Soud uznal vinným hnutí SPD z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Horská služba dnes pořádá v Krkonoších v okolí Labské boudy mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 50 kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení

0: v Krkonoších nikdy nebylo.
1: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vládní hnutí SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest 3 miliony korun.
2: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
4: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
3: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sněmovna večer schválila v prvním čtení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku. Státnímu rozpočtu má přinést 14 miliard korun ročně. Do evidence budou spadat i bezhotovostní platby. Podle opozice jsou ale dohledatelné a z předlohy by tak měly být vypuštěny, což odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné. Sport.
0: České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin čeká Češky duel s Polskem. Na úvodním ze tří turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A pozor taky na mlhu, mě ještě napadá, která tam teď brzy po ránu je, ale až se rozplyne, tak nás čeká, jak jste slyšeli, otratka půl krápka. Hezký a příjemný, skoro jasný nebo polojasný den s teplotami až 25 stupňů Celsia. No tak si samozřejmě čtvrtek užijte, zdraví vás Jakub Schmidt také od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a to právě teď, 4 minuty po páté, začíná náš ranní informační servis. No a v něm se za chviličku podíváme třeba na státní zámek do Litomyšle, kde otevřeli nový prohlídkový okruh, věnuje se historii tamního divadla, které je druhé nejstarší v Čechách, no a víc v reportáži Barbory Soukupové v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ještě jednou dobrý den, hezký čtvrtek, 4. června vám přejeme, Daliborům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a od nás Hradce Králové ještě jednou dobré ráno.

0: To byl Rangers na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 17:15. A my se v první reportáži, jak jsem slíbil a avizoval před chvíličkou, vypravíme společně do Litomyšle, historické kulisy, dobové divadelní kostýmy a třeba i stroje, které umí napodobit boušku anebo vichr. To všechno můžou lidé vidět teď v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je tak druhé nejstarší v Čechách. Reportérka Barbora Soukupová byla jedna z prvních, kdo si mohl novou expozici prohlédnout.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvníky vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry. A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
3: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve 2 prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Suzy Quattro, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a Chris Norman. My vám přejeme dobré ráno. Dnes je čtvrtek, 4. června, 155. den v tomto roce začíná. Už jsem říkal, že má svátek Dalibor, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a americká herečka Angelina Jolie oslaví dnes 51 let, jak také prozrazuje kalendář. Kdo by chtěl vidět víc, poslechněte si také Petra Jungmana dnes před 8:30 v dobrém ránu a on vám z kalendáře a ještě víc taky poví. My se teď pojďme podívat z okna ven.
1: Počasí.
0: Po té včerejší deštivé středě nás čeká dnes příjemný, zase skoro jasný nebo polojasný den. Teď aktuální teploty tady v Hradci Králové 9 stupňů, v Rychnově také 9, v Jičíně také 9 stupňů Celsia ukazuje teploměr. Ještě víc je potom v Náchodě, tam je 11 stupňů a v Trutnově 10 stupňů Celsia. A všude, jak se tak dívám, buď obloha slunečná nebo polojasná, ale musíme počítat s tím, že se teď po ránu taky objevují mlhy, takže než to sluníčko třeba uvidíme, si ještě budeme muset chvíli počkat, až se ty ranní mlhy rozpustí. V Královéhradeckém kraji nás potom čeká polojasno až skoro jasno, jak jsem říkal, a teploty dnes 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude na jedničce.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám adresu e-mailovou, která vede i do spotřebitelského servisu. No a v něm je tu další dotaz, ve kterém se dnes ptáte Josefa Černého opět a dnes se ptáte konkrétně na poukázky na služby.
1: Dnešní dotaz přišel od paní Zuzany, která píše: od zaměstnavatele jsem dostala k životnímu jubileu dárkový poukaz na poskytnutí kosmetických služeb. Dotyčnou provozovnu jsem několikrát kontaktovala, protože jsem se chtěla objednat, ale oni se stále vymlouvají, že nemají volný termín, jenomže se blíží konec platnosti poukazu. Paní posluchačko, s dotyčnou provozovnou nemá smysl se dohadovat, protože oni vám nic neslíbili a tudíž s nimi nejste v žádném právním vztahu. Jediná možnost je upozornit na problém dárce poukazu, tedy zaměstnavatele, který zřejmě k firmě službu už zaplatil, aby trval na dodržení závazku.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Trutnově začal mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf. Potrvá do neděle. Program je na třech scénách ve společenském centru UFO a ve dvou šapito. Součástí bude i venkovní scéna s umělci přímo na ulici. Více v reportáži po šesté hodině. Sněmovna dnes bude jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle šéfa dolní komory Tomia Okamory z SPD už 151 kandidátů, mezi nimi bývalý prezident Miloš Zeman. V Kyjevě večer zasedala Rada NATO-Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc napadené zemi. Obyvatelé Sadové, Kopidlna a Vrchlabí loni nejlépe třídili elektroodpad ze všech obcí v našem regionu. Výsledky zveřejnilo hejtmanství a společnost Asekol. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém utkání porazili 80-74. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem.

0: právě Denní tisk.
1: Čteteční noviny přede mnou na stole, tak se pojďme podívat teď 9 minut po půl šesté, co píšou. Návrat školáků do Malšovy Lhoty je stále nejistý, píše o tom například Mladá fronta Dnes, příloha Kraj Hradecký. Ani 10 měsíců po dokončení rekonstrukce základní a mateřské školy v Malšově Lhotě není zřejmé, kdy se výuka do okrajové části Hradce Králové vrátí. Školáci se už 2 roky učí v provizoriu, nejprve v centru a teď v základní škole Mandisova. Školka je dočasně v základní škole Štefánikova. Rekonstrukce sice skončila loni v srpnu a přístavba v říjnu, avšak kvůli námitkám souseda město nemůže školu zkolaudovat. Máme připravenou i záložní variantu, kde by bylo nutné posílat děti dál mimo Malšovu Lhotu, ale věřím, že to nebude potřeba, poznamenala k tomu primátorka Hradce Králové Pavlína Špringrová z HDK. Vedení města se chce ve druhé polovině června setkat s rodiči, aby je informovalo o vývoji celé situace. Zatím však není vyřízeno ani odvolání souseda proti stavebnímu povolení, které řeší Královéhradecký kraj. Soused si stěžuje, že byl opomenutým účastníkem řízení a kritizuje dopravní napojení stavby. Podrobnosti v Mladé frontě Dnes můžete si přečíst. Já už se dívám také do Rychnovského deníku. Týniště opraví hotel na náměstí, přestavba přijde na desítky milionů korun. Město chce mít v dolní části budovy kromě sálu i restaurace taky kavárnu. O využití horních pater se bude ještě mluvit a diskutovat. Působivá, stojící v centru a s bohatou historií, zároveň však také schátralá secesní dominanta Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku patří městu teprve od sklonku minulého roku. Radnice rozhodla objekt zachránit a přeměnit pro potřeby místních obyvatel. Zatímco začalo posuzování technického stavu objektu, pořízeného za zhruba 25 milionů korun a diskutuje se o způsobech využití, už teď je jasné, že investice do oprav bude minimálně dvojnásobná. A zase víc v článku, který najdete v Rychnovském deníku. No a Češi stále podceňují rizika z klíšťat, to už je jedno z témat dnešního Práva. Na straně číslo 5 se píše, že se to opakuje každoročně, jakmile se trošičku oteplí. Meteorologové začnou varovat vždycky před vysokou aktivitou klíšťat. Lékaři následně upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty spíš podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Různé studie uvádějí jejich podíl mezi 16 až 50%. Po prodělaném onemocnění se může objevit chronická únava, bolesti hlavy, snížená výkonnost, poruchy spánku nebo emoční obtíže. Tyto následky můžou významně ovlivnit pracovní schopnosti i kvalitu života, popsal Jan Kinčel, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Zase článek pokračuje, takže strana číslo 5, dnešní Právo. No a my novinami prolistujeme jako vždycky znovu za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a samozřejmě, že přineseme i další zajímavá témata, tak nás dál poslouchejte.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za minutu už bude 6:45. Hostem dobrého rána dnes po 8:30 bude Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických horách. Hrdý patriot, musím říct, a milovník Orlických hor a pod Orlická, který ale zároveň miluje Skotsko, stál kdysi u zrodu skotských horalských her v Rokytnici a taky klanu Orlických horalů, který je pravidelně pořádá. No a teď stojí za dalším nádherným projektem Horalského povídária, což je příjemné nevšední setkání. Je to živý rozhovor u stolu mezi hostem, který má co říct, a moderátorem, který naslouchá a klade ty správné otázky. Tak vám i Horalské povídárium dneska s Ladislavem Hemrlíkem představíme, ale taky trošičku i jeho a samozřejmě jeho život hrdého patriota a milovníka Orlických hor a pod Orlická. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká na východě Čech polojasno až skoro jasno se sluníčkem, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15, biozátěž dnes na stupni číslo 1, mírná zátěž, takže po té propršené středě to zas bude hezký slunečný den s teplotami příjemnými až 26 stupňů Celsia. Jak to vypadá teď? Teď je venku mlha, tady v Hradci Králové jinak obloha jasná, 9 stupňů, v 9 stupňů vidím taky v Rychnově nad Kněžnou, Výčině také 9, v Trutnově 10 a v Náchodě teď aktuálně na teploměru 11 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zbytek ztracený teď v dobrém ránu. Je 4. června a my teď tak trošičku zabrousíme do světa sportu, protože právě 4. června roku 1995 se uskutečnil první ročník pražského maratonu. I přes svou poměrně krátkou historii se tenhle ten závod zařadil mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Jeho prvního ročníku se účastnilo 1000 sportovců, no a letos už to bylo 11 000 běžců z více než stovky zemí světa. Ale teď už na trať vyběhneme taky s dětmi ve školce a Terezou Brázdovou.
1: Co je maraton?
2: Jo, tak to vím. To jsem koukal, to dělal můj strejda, že tam někdo běží. A 300-500 kilometrů.
1: Počkej, kolik, to je moc. Kolik se běží maraton?
2: No, třeba
1: jak je dlouhý?
2: 9:00.
1: A uběhne tu dálku někdo?
2: Můj strejda to uběhnul, dostal medaili na prvním místě asi.
1: A kde to běžel?
2: No, on to běžel v Praze, protože on tam běží to vidlí a fanděl tam děda, tačka, teta Vendulka a my jsme s mámou byli doma.
1: A jak dlouho ten maraton tak se běží asi?
3: Třeba 10 hodin.
1: A jsou vyčerpaní ti běžci potom?
3: Jo,
2: jo, to ví, že potom jsou.
3: Potom jim bolí nohy a jsou spocený.
1: Co se při tom běhu nesmí dělat?
3: Nesmí si dělat zkratka a ještě se nemá postrkovat všichni lidé ještě a dávat nohy na lidé, aby nespadly.
2: Tak to v žádném případě ani v divadle.
4: A takhle to vidíme my.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Umělá inteligence mění české školství. Odbory z úřadu vlády jsou ve stávkové pohotovosti. Gymnastka Natalie Tučková získala na šampionátu v Dobrušce 4 medaile. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Střední průmyslová škola v Novém Městě nad Metují upraví od září interní školní řád. Nová pasáž upřesňuje využívání umělé inteligence při studiu.
2: Použití nástrojů umělé inteligence je přípustné pouze jako pomocný nástroj, pokud vyučující nestanoví jinak.
3: Cituje ředitelka školy Klára Barešová jeden z odstavců nově upraveného školního řádu. Nejde přitom o zákaz, ale o upřesnění využití umělé inteligence, vysvětluje zástupkyně ředitelky Monika Kouřímová.
4: Aby to byl jako správně citovaný zdroj, oni už teď vědí, že můžou pomocí umělé inteligence, pokud je to nějaká rešerže něčeho, tak není problém, ale když tam je něco, co má vycházet z nich, vlastní názor, závěr a tak, tak to musí samozřejmě vytvořit vlastní hlavou.
3: Současně ale nejenom na téhle škole připouští, že bude velmi složité poznat,

0: jestli žáci postupují tak, jak by měli. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 8. hodině. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes ráno sejde s odbory. Ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Týká se to mimo jiné oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připraveni stávkovat, pokud úřad změnu odsouhlasí.
2: Stavka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
1: Agenda včetně zaměstnanců se má přesunout na ministerstva 1. července. Jičín se dnes promění v pohádkové město plné červených sukní. Připomene si 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi. Organizátoři vyzývají, aby si lidé oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli o 15:30 na Valštejnovo náměstí.
3: Sport.
1: Sportovní gymnastka Hradecké Slávie Natali Tučková získala na domácím šampionátu v Dobrušce 4 medaile. Titul mistryně republiky ve víceboji ale neobhájila. Kvůli poraněnému koleni nemohla předvést 100% výkon a skončila druhá.
4: Zranění kolena je pro gymnastiku zásadní. Všechny pohyby, ať už to jsou obraty, rovnováhy, skoky, ale i taneční kroky, prochází přes koleno. Oproti 3 měsícům jsem se připravovala pouze 3 týdny a ovlivnění výkonu tak bylo uměrné v tréninku.
3: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách kolem 15. V Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravu teď na mnoha místech komplikují mlhy, nutná je maximální opatrnost. Řidiči by zároveň měli zapnout během snížené viditelnosti potkávací světla.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtvrtek, 4. června, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, hezké vstávání. Za chviličku se v další reportáži společně podíváme do Trutnova, kde začal, jak už jsme také říkali, 16. ročník Mezinárodního festivalu Nového cirkusu. Takže na jaké umělce se lidé můžou těšit a kde všude je budou moci vidět, uslyšíte už za chvíli v reportáži o Mezinárodním festivalu Nového cirkusu Cirkuf. Za chviličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Šmit, dobré ráno a ještě jednou hezké vstávání vám všem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Valdemar Matuška dospíval 10 minut po 6. Míříme do Trutnova na Mezinárodním festivalu nového cirkusu Cirkov. Vystupují ode dneška v Trutnově artisti a umělci z celého světa. V pořadí už 16. ročník festivalu potrvá až do neděle a program je připravený ve společenském centru UFO a ve dvou Šapito. Součástí bude taky venkovní program, kdy umělci předvedou svá čísla přímo na ulicích mezi lidmi. No a víc už nám k programu řekne v rozhovoru s Kateřinou Kohoutovou, principál cirkusového festivalu a taky ředitel společenského centra UFO Libor Kasík.
1: Spousta umělců, hlavně těch ze zahraničí, přijela do města už s předstihem a tvrdě tady trénují.
2: Především Gaveden a Dermitz, Australany, a samozřejmě zkoušejí, pořádně musí.
1: Umělci přijeli samozřejmě hlavně z České republiky, z okolních států, ale dá se říct ze všech koutů světa.
2: Z Evropy tady máme naše oblíbenou španělskou dvojku Paky Páju, která už tady po třetí vlastně, pak Felixe Baumana z Německa, další lidi z Evropy, no a samozřejmě z Austrálie, Gravity and Other Myths, což je prostě, jak já říkám, ten Everest. Světová špička opravdu.
1: Spousta z účinkujících a vystupujících se sem vrací. Dá se říct, že pro některé už je to opravdu srdeční záležitost.
2: Češi sem samozřejmě jezdí už tradičně, řekněme, no a ty zahraniční taky, no prostě já myslím, že drze můžeme říct, že jsme opravdu světově respektovaný festival a jezdí sem rádi nejenom proto, že ten festival má jméno, ale taky proto, že prostě tady já si troufám říct, že i navazujeme hezký vztahy.
1: Touhle akcí žije celé město.
2: Musím říct, že v loni jsem to vnímal úplně nejvíc, protože ta atmosféra byla opravdu krásná. Lidi byli jako v takový krásný náladě, tak já doufám, ťukám tady na čelo, že to letos bude taky tak.
1: Návštěvníci se mohou také těšit na pouliční divadlo, to znamená, že opravdu budou i v těsném kontaktu s umělci. To k tomu patří. Co třeba uvidí, koho uvidí?
2: Trutnově jsou velmi, velmi oblíbení třeba Bratři v triku. Nejenom v Trutnově, ale tady troufám si říct obzvlášť. Tady si lidi jako opravdu získali, oni jsou velmi jako respektovaná dvojka. Venku to taky žije v pátek a v sobotu těma parties, takže tady máme vlastně jakoby dva koncerty, kterýma se vždycky zakončí ten den.
1: Poraďme návštěvníkům, kde nejlépe zaparkovat, aby se na akci dostali.
2: Samozřejmě teďka, jak tady před UFem nám stojí Šapito, kde je normálně parkoviště. Po tu dobu, co tam je Šapito, tak je volný vjezd do parkoviště pod UFem. Většinou tam nějaký místečko bejvá.
1: Festival potrvá až do nedělních odpoledních hodin. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, teď je 17 minut po 6. čtvrtek 4. června, jak už jsme říkali, svátek má Dalibor, narozeniny oslaví americká herečka Angelina Jolie, bude jí 51 let právě dnes.
1: Počasí.
0: No až se rozpustí a rozplynou ty ranní mlhy, které jsou na některých místech Královéhradeckého kraje, včetně tady Hradce Králové, poměrně husté, tak až se rozplynou a rozpustí, bude poměrně slunečno. Jak píšou meteorologové, konkrétně Tomáš Popelka ve své předpovědi, bude polojasno až skoro jasno dnes, ráno se místy můžou udržovat, jak jsem říkal, mlhy, k večeru začne od západu přibývat oblačnost a teploty dnes do 26 stupňů, na horách do 19. Zítra ale bude zase zpočátku deštivo, bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne na většině území zítra s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne od západu začnou srážky zítra slábnout a postupně ustávat, no a ty zítřejší teploty už zase jenom maximálně do 19 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli mám.
1: Písnička Anika, kterou já osobně mám moc rád, teď dozněla v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a co nás čeká na našich rozhlasových vlnách? Ráno tady bude Ladislav Hemrlík, brašnář, sedlář, ale také velký milovník Orlických hor, Skotska, moře a kromě jiného i muzikant. Přijde nám představit svůj nový projekt Horalské povídárium, takže to bude po 8:30 v dobrém ránu. V radioporadně pak bude naším hlavním tématem po 11. hodině posílení pátdenního dna. Primářka rehabilitačního oddělení paní doktorka Silvie Šidáková tady bude a bude připravena odpovídat třeba i na vaše případné dotazy. No a po 13. hodině Alex a host. Alex Minářová vám teď jako tradičně řekne sama, koho si dnes pozvala.
2: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.
1: Tak takové budou chvilky s rádiem na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si určitě naše vysílání dnes ve čtvrtek 4. června hezky užívejte. Dobré ráno.
3: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to?

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna večera schválila v prvním čtení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku. Do systému mají nahrávat platby obchody, restaurace a nově taky řemeslníci. V Otovicích na Broumovsku vzniká dětská skupina. 12 dětí bude mít zázemí v objektu bývalé školky. Práce mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být v létě. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Vyjet by mohla zřejmě příští rok. Fungovat bude podle platné legislativy za dohledu řidiče přímo ve voze. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém utkání porazili 80-74. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty kolem 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravu na východě Čech teď na mnoha místech komplikují mlhy, nutná je maximální opatrnost. Řidiči by zároveň měli zapnout během snížené viditelnosti potkávací světla.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Ranní kávě, denní tisk.
1: Je 6 hodin 38 minut. Dobré ráno z Hradce Králové. Teď se díváme nejdřív v dalším přehledu tisku do Mladé fronty dnes do přílohy Kraj Hradecký, kde píšou, že silnici, kde motorky závodí v Hořicích, hlídají teď nově radary. V Hořicích na Jičínsku začalo na dvou místech měření rychlosti aut a motocyklů s hrozbou pokuty. Radary jsou na silnici, po které vede trať známého motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Mimo něj je to běžná silnice, ale řada motorkářů na ní zkouší právě nelegálně i závodit. Cílem měření je zvýšení bezpečnosti dopravy. V Mladé frontě dnes jsou k tomu podrobnosti. Hradecký deník pak připomíná, už jsme o tom mimochodem taky i včera v našem vysílání mluvili, že podchod na třídě Karla IV. Znovu zcela uzavřou na týden. V polovině června začne další úplná uzavírka podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové. Podchod bude pro chodce uzavřený týden, silniční dopravy se stavební práce nikterak nedotknou. Frekventovaný podchod v centru města prochází modernizací za zhruba 34 milionů korun. Práce začaly na konci března, dokončení je plánováno na letošní podzim. Podchod na třídě Karla 4. v centru Hradce Králové bude uzavřený tedy konkrétně od pondělí 15. do neděle 21. června. No a lidé se stejně jako při první uzavírce na druhou stranu silnice dostanou po přechodu ve Střelecké ulici. Od 22. června pak budou lidé moci znovu procházet skrze podchod, a to vymezeným koridorem. Za Hradeckou radnici o tom informuje Kateřina Malá. A v Hradeckém deníku jsou k tomu ještě další také podrobnosti, tak si můžete dočíst. No a já už se dívám do dnešního Práva. Pár dní ještě sucho nezažené, píše se na straně číslo 7. I kdyby pršelo několik dní v kuse, tak by déšť vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Letošní jaro je nejsušší od roku 1961 a hladiny rybníků a přehrad povážlivě klesly. Některé obce dokonce musely začít omezovat vyhláškami používání pitné vody a apelují na lidi, aby si nenapouštěli zahradní bazény. Zemědělcům zase letošní sucho zhoršuje stav plodin a může snížit i výnosnost. Například vodní nádrž Vír na Žďársku, která při zářijových povodních před 2 roky zkrotila řeku Svratku a ochránila její povodí, je zaplněná jenom ze 76%. Do přehrady, která zásobuje i Brno a jeho aglomeraci, by se aktuálně vešlo ještě dalších 10 milionů kubíků vody. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 7, je to celostránkový článek, takže si můžete právě o současném suchu dočíst víc. A my vás dál pěkně zdravíme, za 4 minuty už bude 7:15. We'll be right back.

0: Dobré ráno, dnes je čtvrtek 4. června, už za chviličku sportovní reportáž a ta bude dnes patřit moderní gymnastice, tedy sportu, ve kterém sbírá v posledních letech úspěchy Natálie Tučková. Závodnice Slavie Hradec Králové potvrdila své kvality i na poslední mistrovství České republiky, kde získala celkem 4 medaile a to šla do závodu s výrazným handicapem. O tom, co 21-letou gymnastku limitovalo, uslyšíte také už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska, až se rozplynou ty ranní mlhy, nás čeká poměrně slunečný den, bude polojasno až skoro jasno, ale teď ráno se objevují a udržují místy ty mlhy, které jsou i velmi husté na některých místech. K večeru pak začne od západu přibývat oblačnost a teploty dnes 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: 6 hodin 49 minut, jenom připomínáme, kolik je. No a sportovní gymnastka Slavie Hradec Králové Natalie Tučková získala na domácím šampionátu v Dobrušce 4 medaile. Bronzové vybojovala s obručí a stuhou a stříbrné potom s kužely a ve víceboji, kde zaostala za vítěznou Zuzanou Ponížilovou o 3,5 bodu.
2: Vzhledem ke všem okolnostem, které mě už od března provází, jsem nesmírně ráda, že se mi podařilo vybojovat titul první vícemistrně a za všechna jednotlivá náčiní medaily. Určitě jsem chtěla i zlato, ale tentokrát ho právě získala Zuzka, která se připravovala a už od března měla oproti mě velký náskok v tréninku.
3: Královéhradecká závodnice se totiž nemohla na domácí šampionát připravit podle svých představ. Pár dnů po zahájení tréninku si během basketbalové výuky na FTVS poranila koleno.
2: Kolegyně z Vysoké mi způsobila zranění, což pro mě v tu chvíli bylo neslučitelné s jakoukoliv námahou. Magnetická rezonance odhalila malé fraktury na dolní části stehenní kosti a nějaké trhliny v menisku a lékaři odhadli hojení zhruba na 3 až 6 měsíců, což znamenalo rozhodnout se, jestli do toho jít i přesto, že to nebude zhojené.
3: Natalie Tučková nakonec upřednostnila mistrovství České republiky před operací, což ale znamenalo, že trénovat začala až 3 týdny před samotným šampionátem a upravit musela i některé prvky sestavy.
2: Jsem sadila na skladbu Carmina Burana, což je velmi specifická dynamická skladba plná akcentů. Její choreografie je podle mě vydařená, plná obtížnosti těla i náčiní, ale na poslední chvíli jsme museli kvůli omezení kolene sestavu poupravit.
3: I přes tento velký handicap bojovala královéhradecká gymnastka o nejvyšší příčky a se svým vystoupením mohla být spokojena, i když domácí titul ve víceboji neobhájila.
2: Známka za obtížnost a artistiku byla vysoká. Překvapením pro nás bylo ohodnocení provedení, do kterého se asi nejvíc to zranění kolene promítlo. Nicméně já jsem vděčná, že jsem to zvládla, protože když to trvá týden, dva, tak se to dá vydržet, ale toto bylo už na hraně mých možností. Nejvíce teď těším, až v mém indexu budou všechny zkoušky a zápočty hotové a budu moct všechno hodit na chvíli za hlavu.
3: Dalším krokem pro hradeckou gymnastku Natalie Tučkovou pak bude léčba poraněného kolena, které jí tak s největší pravděpodobností znemožní bojovat v kvalifikaci o účast na olympijských hrách. Tomáš Barovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Doplňkové penzijní spoření má být výhodnější, změny chystá vláda. Krkonoše hostí mezinárodní cvičení záchranářských psů. České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Polsku. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Ministerstvo financí zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Má zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
6: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
6: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
8: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
6: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
9: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
6: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Horská služba dnes pořádá v Krkonoších v okolí Labské boudy mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 50 kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení v Krkonoších nikdy nebylo.

0: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Hříčky v Orlických horách získaly ocenění Čistá obec Královéhradeckého kraje v kategorii do 300 obyvatel. Cenu uděluje společnost Ekokom a kraji obcím, které nejlépe třídí komunální odpad. Podle nezávislého starosty Jaroslava Kuchty pomohla hříčkám k prvenství změna nakládání s textilním odpadem.
2: Dřív jsme měli kontejner na textile předcházení vzniku odpadů, ale to bylo takový, že tam na tom kontejneru je napsaný, že se tam můžou dávat jenom čisté, vyprané, dál věci, které se můžou používat. Dneska vlastně ty kontejnery jsou nejenom na předcházení, ale i na textilní odpad a to je to gro, neuvěřitelných 7 tun textilu se vybralo.
1: Na druhém místě skončila Malá Úpa, třetí obsadilo Orlické Záhoří. Sport. České volejbalistky nastoupí v 9 hodin v Lize národů v Číně proti Polsku. Pokusí se navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je čtvrtý tým světového žebříčku. Češky v posledním vzájemném souboji na mistrovství Evropy před 5 lety prohrály 1-3 na sety. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, 7 hodin 4 minuty, zdraví vás Jakub Schmidt. Dnes je čtvrtek 4. června, jenom připomínám. No a na svých zahradách, na loukách nebo v parku můžete až do neděle počítat motýly. Stačí si vybrat nejlepší počasí, nastudovat si některé druhy a pak všechno zaznamenat do formuláře. Všechny podrobnosti k takzvané motýlí půlhodince přidáme za pár minut od Davida Čípa, předsedy Mezinárodní ochranářské skupiny Jaro Jaroměř. No a v Bleskovce taky budeme dnes hrát o knížku z nakladatelství Kazda Dívka v bouři a k tomu i dnes přidáme dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který vás čeká příští týden ve Filharmonii v Hradci Králové ve středu 10. června od 19 hodin, takže si o to s námi zahrajte. Ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a teď už zaspívá Lešek Semelka.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, teď 11 minut po 7. Lidé v celém Česku se můžou až do neděle zapojit do sčítání denních motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody rychle mizí. No a o tom, proč se vyplatí věnovat čas právě motýlům, si teď budeme povídat s Davidem Šípem, předsedou Mezinárodní ochranářské skupiny Jaro Jaroměř, která motýlí půlhodinku organizuje. Davide, dobré ráno, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Tak vaše skupina na webu Motýlí půlhodinky mimo jiné zmiňuje, že motýly fungují v naší krajině jako takový lakmusový papírek. Co konkrétně jejich ubytek říká o stavu české přírody?
1: Ano, říká to, že tou krajinu, jak se o ní nešetrně staráme, tak to má vlastně vliv potom i na nás jako na lidi, protože ta krajina potom špatně zvládá třeba přívalové deště nebo sucho a je to problém nejen pro motýly, ale i pro nás.
0: Ta akce začala v pondělí, pokračuje až do neděle. Jak se do ní můžeme zapojit? Zvládne to třeba i úplný laik, který od sebe jednotlivé druhy motýlů třeba vůbec nerozezná?
1: Ano, zvládne. My k tomu máme na webu takový kurčovací klíč, který je i pro lajky. Je dobré si to trošku nastudovat. Jsou tam ty běžnější, nejběžnější druhy a mohou s tím pomoci i aplikace, jako je třeba i Naturalist. A dá se to, stačí 30 minut, které si najdeme teď během ideálně nějakého slunečného dne a vyrazit a vyplnit potom formulář a poslat tam ty údaje, které jste pozorovali.
0: No a co když vyrazím ven, ale neuvidím vůbec nic, to znamená nepotkám žádného motýla. Má smysl poslat i třeba takto prázdný formulář?
1: Právě, že i ty údaje o tom, že jsme žádné motýly neviděli, tak jsou vlastně pro vědce důležité, protože nám ukazují, jak hodně ten ubytek motýlů pokračuje, jestli se ho někde podařilo zvrátit a jestli nám naopak někde třeba motýly přibývají a tím se nám i ta krajina zlepšuje.
0: Říká David Číp, předseda Mezinárodní ochranářské skupiny Jaro Jaroměř. No a jestli máte rádi přírodu, tak se do motýlí půlhodinky tento týden určitě zapojte. Davide, děkuji, nashledanou.
1: Také děkujeme, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. Venku to tady v Hradci Králové začíná vypadat, že sluníčko už začíná pomalinku tu ranní přetahovanou smlhou vyhrávat. Uvidíme teploty teď tady v Hradci Králové kolem 10-11 stupňů Celsia, v Jičíně také, totéž v Rychnově nad Kněžnou, v Náchodě i v Trutnově. Teploty jsou velmi vyrovnané, dnes po ránu. No a až se ty mlhy rozpustí, tak nás čeká poměrně slunečný den. Podle předpovědi bude polojasno až skoro jasno, k večeru pak začne od západu přibývat oblačnost. Teploty budou šplhat na 23 až 26 stupňů, takže bude i teplo. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia, vítr k tomu povane mírný jihozápadní až jižní. No a zítra nás čeká zase naopak deštivo a teploty nižší. Zítra bude oblačno až zataženo. Zítra ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami musíme počítat. Pak odpoledne od západu začnou srážky slábnout a postupně ustávat. Teploty zítra už zase jenom do 19 stupňů, jako na houpačce tento týden.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak opět chviličku máme na to dnešní ranní soutěžení, proto kdo rád soutěží, by měl teď rychle přispěchat k rádiu nebo k rozhlasovému přijímači a samozřejmě taky mít po ruce někde telefon. Naše telefonní číslo 726 46 46 46, no a pojďme se tedy do toho pustit, máme pro vás i dnes moc pěkné ceny.
1: Bleskovka.
0: Tak jednak hrajeme v Bleskovce o knížku z nakladatelství Kazda dívka v bouři a k tomu přidáme i dnes dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který vás čeká příští týden ve středu 10. června tady v Hradci Králové od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci. A bude to koncert, který potěší všechny vaše smysly, bude to zážitkový audiovizuální koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Tak hodně štěstí přeju, vaším úkolem bude poznat tuto dámu v jedné krásné takové pěkné dobové ukázce. Tak doufám, že to poznáte hned, ale pozor, ta ukázka bude velmi, velmi krátká, takže doufám, že jste připraveni teď, no a teď už to startu, poslouchejte, kdo to je.
2: Konečně je večer a tak si všichni zasloužíme trochu klidu, pohody a hlavně zábavy.
0: Krásná dobová ukázka, to je všechno a teď už můžete telefonovat rychle do Českého rozhlasu Hradec Králové, její jméno.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No a kdo byl nejrychlejší v tom závodu? Kdo se k nám nejrychleji dovolal teď do Českého rozhlasu Hradec Králové? Uvidíme, zeptáme se. Dobrý den, halo? Halo, halo. Je tam někdo?
3: Ano, dobrý. Aha, jsem tady, ano, pardon.
0: Jste tady, ano, jste tady u nás ve vysílání teď. Paní Jana,
3: ano,
0: výborně.
3: Ano, omlouvám se.
0: Ne, vůbec nemáte za co se omlouvat. Teď hlavně, abyste správně řekla to jméno.
3: No, já si myslím, že to je hlasatelka paní Marie Tomsková.
0: A výborně. A je to správně. Tak hlasatelka televizní, to jsem věděl, že řeknete, ale teď jsem si říkal, jestli náhodou třeba si nepopletete jméno, nepopletla jste paní Jano, je to Marie Tomsová, výborně, rodačka z Prahy, která ale vyrůstala v Chrudimi, no a bude hostem dnešní humoriády odpoledne po 16. hodině, tak proto jsme její hlas dneska v té krátké ukázce zvolili, abychom pozvali taky k poslechu humoriády, protože je to vždycky velká zábava, takže Marie Tomsová se taky na vás těší dneska po té 16. hodině v živém vysílání. Takže můžete zase telefonovat do studia, můžete vybírat ukázky, však to dobře znáte. Tak jo, tak paní Jano, skvěle, odkud voláte vůbec?
3: Z Hradce.
0: No tak.
3: A ona má takový melodický hlas.
0: Ano, to je
3: paní
0: pravda.
3: Oni
0: měli vlastně všechny hlasatelky takový krásný projev, bych řekl. Tak jo, tak skvěle, užijte si příští týden koncert v Hradci Králové ve Filharmonii a mějte se moc pěkně, paní Jano, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
0: Tak, teď ještě písnička v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak už přijde Radek Půlkrábek s dalšími zprávami o 7:30 za 4 minuty.

0: Dopoledne s Kali, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Trutnově začal mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf. Potrvá do neděle. Program je na třech scénách ve společenském centru UFO a ve dvou šapito. Součástí bude i venkovní scéna s umělci přímo na ulici. Střední průmyslová škola v Novém Městě nad Metují upraví od září interní školní řád. Nová pasáž upřesňuje využívání umělé inteligence při studiu. Víc k tématu v reportáži po 8. hodině. Sněmovna dnes bude jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle šéfa dolní komory Tomia Okamory z SPD už 151 kandidátů. Mezi nimi mimo jiné bývalý prezident Miloš Zeman. V Kyjevě večer zasedala rada NATO-Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc napadené zemi. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém utkání porazili 80-74. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty kolem 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na hlavní trase Jičín Nová Paka teď pozor na nehodu nedaleko odbočky na lázně Bělohrad, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Rád připomenu, že dnešní noviny píšou třeba o tom, že návrat školáků do Malšovy Lhoty je stále nejistý. V Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký je článek, že ani 10 měsíců po dokončení rekonstrukce základní a mateřské školy v Malšově Lhotě není zřejmé, kdy se výuka do okrajové části Hradce Králové vrátí. Školáci se už 2 roky učí v provizoriu, nejprve to bylo v centru města a teď v základní škole Mandisova. Školka je dočasně v základní škole Štefánikova. Rekonstrukce sice skončila loni v srpnu a přístavba v říjnu, avšak kvůli námitkám souseda město nemůže stále školu zkolaudovat. Máme připravenou i záložní variantu, kdyby bylo nutné posílat děti dál mimo Malšovu Lhotu, ale věřím, že to nebude potřeba, poznamenala k tomu primátorka Hradce Králové Pavlína Špringrová z HDK. Vedení města se chce ve druhé polovině června setkat s rodiči, aby je informovalo o vývoji situace. Zatím však není vyřízeno ani odvolání souseda proti stavebnímu povolení, které řeší Královéhradecký kraj. Soused si stěžuje, jenom připomeňme, že byl opomenutým účastníkem řízení a kritizuje dopravní napojení stavby. Podrobnosti v Mladé frontě dnes. Týniště opraví hotel na náměstí. Přestavba přijde na desítky milionů korun. Město chce mít v dolní části budovy kromě sálu i restauraci nebo kavárnu. O využití horních pater se bude ještě mluvit a jednat. V Rychnovském deníku se tedy píše, že působivá stojící v centru a s bohatou historií zároveň však schátralá secesní dominanta mírového náměstí v Týniště nad Orlicí na Rychnovsku patří městu teprve od sklonku minulého roku. Radnice se rozhodla objekt zachránit a přeměnit pro potřeby místních obyvatel. Zatímco začalo posuzování technického stavu objektu, pořízeného za zhruba 25 milionů korun a diskutuje se o způsobech využití, tak už teď je jasné, že investice do oprav bude minimálně dvojnásobná. V Rychnovském deníku jsou podrobnosti. No a Češi stále podceňují rizika z klíšťat, to už je další článek, který jsem vybral, Právo o tom píše. Opakuje se to každoročně, jakmile se trošičku oteplí, meteorologové začnou varovat před vysokou aktivitou klíšťat, lékaři následně upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a limské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Různé studie uvádějí jejich podíl mezi 16-50%. Po prodělaném onemocnění se může objevovat chronická únava, bolesti hlavy, snížená výkonnost, poruchy spánku nebo emoční obtíže. Tyto následky mohou významně ovlivnit pracovní schopnosti i kvalitu života, popsal Jan Kinčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Článek k tomu je v dnešním Právu, jak jsem říkal, tak si můžete samozřejmě také přečíst.

0: počasí.
1: Ve 7:45 rád připomenu, že nás dnes čeká poměrně slunečný den i s příjemnými teplotami až kolem 26 stupňů. Bude tedy polojasno až skoro jasno. Teď ráno se ještě někde můžou udržovat mlhy, ale ty až se rozplynou, tak bude i u vás stejně krásně jako tady v Hradci Králové už teď, kdy opravdu se ty ranní mlhy rozpustily. K večeru pak začne od západu zase oblačnost přibývat. No a teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Zítra nás čeká zase spíš deštivo a teploty zítra maximálně do 19, tak jenom abyste věděli, jaký je výhled. Všechno víc probereme a důkladněji probereme s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, za půl hodiny. Za chviličku už to ale taky bude moc zajímavé. Věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? No víc právě o tom v rubrice Co v učebnicích nebylo, za pár minut opět s Martinem Písaříkem.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: města.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Odbory z úřadu vlády zahájily stávkovou pohotovost. Hradec Králové plánuje na Velkém náměstí stavbu kašny. Čeští atleti budou závodit na mítinku Diamantové ligy v Římě. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě teď jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva. Vyhlásili proto stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle jedné z mluvčí stávky Pavlíny Chominové požadují zastavení plánovaných změn. V opačném případě jsou připraveni stávkovat.
4: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. A současně tam jdeme paní vedoucí úřadu vlády představit obavy ze strany zaměstnanců, které vlastně ti lidé, kteří tady pracují, mají z toho přesunu na ta jednotlivá ministerstva.
3: Tinde Barta řekla, že obavy odborů respektuje, nejsou ale na místě. V Hořicích začala v těchto dnech oprava ulice pod Lipou. Práce jsou rozdělené do tří etap, aby bylo možné zajistit parkování v okolí. Auta, která budou překážet, nechá městská policie odtáhnout.
5: Silničáři odfrezují poškozený asfalt a následně budou pokládat nový koberec. Kvůli pohybu stavební techniky budou vždy části komunikace uzavřené. Oprava potrvá do 24. června. Rozpis prací jednotlivých etap najdou obyvatelé na stránkách města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Město Hradec Králové chystá projekt výstavby kašny na Velkém náměstí. Na dokumentaci honorář pro autora a autorský dozor vyčlenili radní 8 milionů korun. Cena za vodní prvek by měla dosáhnout zhruba 12 milionů, říká náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
6: Návrh byl vybrán v dvoukolové architektonické soutěži a nyní bychom měli teda přikročit k jeho další přípravě, tak aby bylo možné tu kašnu realizovat současně s rekonstrukcí Velkého náměstí. Ta kašna vlastně byla z těch návrhů jedna z těch levnějších. Samozřejmě, ale je to výtvarné dílo, takže tam ty náklady budou vždycky trošku vyšší, než třeba kdybychom poptávali

0: nějakou běžnou typizovanou věc.
1: Kašnu má podle vítězného návrhu tvořit 9 různě velkých nádob z betonu, přes které bude téct voda. Sport. 4 čeští atleti budou závodit na mítinku Diamantové ligy v Římě, a to včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin. Počasí. Bude polojasno až skoro jasno. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Nová Paka Jičín pozor na nehodu nedaleko odbočky na Lázně Bělohrad. Srazila se tam 2 auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nezakazovat, ale učit kritickému myšlení. Tak zní hlavní doporučení Ministerstva školství a Národního pedagogického institutu k využívání umělé inteligence ve školách. Jaká je praxe na školách, konkrétně v našem Královéhradeckém kraji, řekneme v reportáži Václava Plecháčka už za malou chvíli, tak si poslechněte. Hostem po 8:30 pak bude Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických horách, který je hrdým patriotem a milovníkem hor i těch orlických pochopitelně, ale nejenom těch orlických. On zároveň miluje Skotsko, stál kdysi u zrodu skotských horalských her v Rokytnici a taky klanu orlických horalů, který je pravidelně pořádá. No a teď stojí i za dalším nádherným projektem horalského povídária, které vám tedy po 8:30 taky moc rádi s Ladislavem Hemrlíkem v dobrém ránu představíme. Tak nás poslouchejte, Jakub Šmit vám přeje krásný den a příjemný čtvrtek 4. června.

0: Za 3 minuty už bude 8:45. Věra Martinová dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď už budeme mluvit o tom, jak jsem slíbil, že umělá inteligence proměňuje české školství a učitelé kvůli ní upravují zažité postupy. Velká část škol sice technologii ve výuce podporuje, někde ale od září naopak zpřísní pravidla a upraví školní řády. Současně ale sami učitelé umělou inteligenci využívají například proto, aby byly hodiny pro žáky zajímavější.
1: Dneska nepoznáte, jestli používá AI nebo nepoužívá, a zakazovat jim to, bránit jim v tom, mně nepřijde jako správný.
2: Říká ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě Pavel Škoda. Učitelé ale podle něj musí od základu změnit styl zadávání úkolů.
1: AI je budoucnost a bude tady s náma už navždy a je potřeba s těma dětma pracovat tak, aby když nechci, aby používali AI, tak vytvořím to zadání tak, aby ho nemohli používat. A jinak se nebrání tomu, aby na to použili AI, no.
2: Celostátní program ministerstva si dal za cíl proškolit během končícího školního roku velkou část pedagogů. Ti získané vědomosti přenášejí do tříd. Na střední průmyslové škole stavební a obchodní akademie v Náchodě už s umělou inteligencí běžně pracují. Učitel Petr Staněk v ní vidí velký potenciál, ale také riziko, třeba když se na ní žáci úplně spolehnou.
3: Mě překvapilo, že hodně těch žáků AI zase strašně moc důvěřuje. Že někteří třeba si nechají vygenerovat třeba prezentaci a pak už si to třeba po sobě ani nepřečtou nebo neopraví.
2: Některé školy od září upravují své vnitřní předpisy. Například na střední průmyslové škole v Novém Městě nad Metují vpisují do školního řádu nová pravidla.
4: Použití nástrojů umělé inteligence je přípustné pouze jako pomocný nástroj pro rešerši nebo korekturu, pokud vyučující nestanoví jinak.
2: Cituje ředitelka školy Klára Barešová jeden z odstavců nově upraveného školního řádu. Nejde přitom o zákaz, ale o upřesnění využití umělé inteligence, vysvětluje zástupkyně ředitelky Monika Kouřímová.
5: Aby to byl jako správně citovaný zdroj, oni už teď, když píšou seminární práci, vědí, že můžou pomocí umělé inteligence některé pasáže, pokud je to nějaká rešerže něčeho, tak není problém, ale když tam je něco, co má vycházet z nich vlastní názor, závěr a tak to musí samozřejmě vytvořit vlastní hlavou.
2: Současně ale nejenom na téhle škole připouští, že bude velmi složité poznat, jestli žáci postupují tak, jak by měli. Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A všechno probereme teď s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové Tomášem Popelkou, kterého zdravím. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Vy už jste tak předevčírem nebo před dvěma dny nám říkal tady ráno, že to bude jako na Houpačce, zatím to pořád vychází, platí to, včera pršelo, dneska má být teda pěkně.
2: Dneska bude jako opravdu zase příjemně, víceméně počas u nás ovlivňuje zatím ještě slábnoucí výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihu, ale ten během dnes slábne, no a v noci by nám dorazila od západu další fronta, takže dneska bude polojasno až skoro jasno, teď ranní mlhy už se pomalinku ale jistě rozpouštějí, no a až někdy k večeru nám začne zase od západu přibývat oblačnost. Teploty dneska budou většinou mezi 23 až 26 stupni a vítr bude foukat od jihu západu a jihu do 5 metrů. V noci tam už bude ty oblačnosti více zatažená až oblačno a během noci se od západu začne rozšiřovat déšť nebo přehánky a pomalinku na to bude postupovat všechno k východu. Teploty by v noci klesly na 15 až 12 stupňů a vítr bude fukat od západu až severozápadu od do 6 metrů.
1: No a ten zítřek teda bude zase chladnější a deštivější.
2: No, zatím tak vypadá, víceméně oblačno a zataženo. Ráno a dopoledne na se největším území se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a odpoledne, jak se to bude všechno přesouvat k východu, nám zase začne od západu déšť nebo přehánky slábnout a postupně ustavat a oblačnost bude během odpoledne pomalinku ubývat až do večerního vyjasňování. No a teploty budou zítra nižší 16 až 19 stupňů a vítr bude fukat od západu, severozápadu 6 metrů, večer potom zeslábne.
1: A podle toho rytmu, tedy to vychází, že sobota zase bude pěkná?
2: Zatím to tak vypadá. V podstatě zase jako jasno, polejasno, ráno se opět objeví mlhy a odpoledne a večer už zase naskáče, jako je převážně kupovitá oblačnost a teploty po ránu do 7 a odpoledne do 24 stupňů.
1: Dobře, tak děkuji za ten výhled na sobotu. Tomáš Popelka pro nás měl dnes předpověď počasí. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: it out. I have a dream.
1: It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaníčtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Sněmovna večer schválila v prvním čtení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku. Do systému mají nahrávat platby obchody, restaurace a nově taky řemeslníci. Víc ve zprávách v 9. V Otovicích na Broumovsku vzniká dětská skupina. 12 dětí bude mít zázemí v objektu bývalé školky. Práce mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být v létě. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Vyjet by mohla zřejmě příští rok. Fungovat bude podle platné legislativy za dohledu řidiče přímo ve voze. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém utkání porazili 80-74. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Jičín Nová Paka pozor na nehodu u odbočky na lázně Bělohrad. Srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu si teď budeme povídat o Horalském povídáriu, což je krásný rodinný projekt rodiny Hemrlíkovi z Rokytnice v Orlických horách. Hrdí patrioti a milovníci Orlických hor a pod Orlická pořádají nevšední setkání a chtějí brát návštěvníky třeba za historii regionu, ale i mizejícími řemesly, zajímavými příběhy i skotskou kulturou. Chtěl bych připomenout, že právě ke Skotsku má Ladislav Hemrlík hodně blízko a stál u zrodu skotských horalských her v Rokytnici, taky klanu Orlických horalů, který je pravidelně pořádá. A tak jsem moc rád, že se s Ladislavem Hemrlíkem můžu zase potkat po nějaké době. Dobré ráno, Ladislave.
1: Dobré ráno.
0: Jsem si uvědomil, že vás možná teďka poprvé vidím v civilu, v civilním oblečení a ne v kiltu.
1: Je pravda, ano. Byl jsem tady klec několikrát v horalském dresu, v kiltu, teď jsem tady v civilu.
0: Jo, taky vám to sluší, hele.
1: No, děkuji.
0: Tak co je Horalské povídárium?
1: No, Horalské povídárium je, když to řeknu v nějaký kostce, jak jste zmínil, rodinný projekt, který má novou anabázi povídat, vyprávět, sdílet. Je to novotvar. My jsme původně ten název zmínil trošku jinak, inspirovaný vlastně polickou hospůdkou nebo polickou kavárnou, kde byla kafárna. Mm-hmm. A mně se to strašně líbilo. My tam jezdíme na dovolenou.
0: Krafárna.
1: A vyslovně krafárna a to znělo jako moc krásně. A takže my jsme udělali, rozdělili jsme věci, udělali jsme už nějaké přednášky vlastně s Honzou Hrdinou ohledně Skotska. A najednou, začal jsem to prostě trošku jako marketingově hlídat a zjistil jsem, že vlastně to má ochrannou zámku.
0: Takže
1: jsem se prostě zděsil a řekl jsem a konec, musíme to jako, protože to by byla hromada energie vynaložená, úplně zbytečná, jako jo.
0: Takže jste vynaložili energii a vymysleli jste povídat.
1: Tak, takže jsme si vymysleli novou tvár, vlastně český, takže jako povídat, jako jo, to je vlastně z kořena povídat, vyprávět, povídat. A to árium je takový to latinské, který má jako symbolizovat takový to jako zhromažďování, sbírání, jako je akvárium, terárium, kalendárium a tak dále. Ano. Takže máme povídárium. A dokonce jsme si to už i jakoby zaregistrovali, aby nám to vlastně třeba nějak nevyfouk.
0: To je dobře.
1: A hlavně, aby jsme pak nemuseli mít nějaký problémy.
0: Jasně. No a je to teda setkání u jednoho stolu v příjemné společnosti?
1: No, ta společnost, ta příjemná, ano. Na horách jsou jedině příjemné společnosti. Ale samozřejmě i všude jinde. Ale je to o tom, že prostě my tam ten přenos, proč jsme to tak jako chtěli zřizovat, je, že vlastně se chcem setkávat s lidma naživo, vlastně trošku jako obnovit ten návrat ke kořenům, jako by jak se dřív nám babičky vyprávěly, že scházeli se na ty návsi a tam vlastně drbali a tam prostě všechno jelo, tam byl ten život té vesnice, tak vlastně to byla ta nosná myšlenka.
0: Takže jako zahodit ty mobily,
1: přesně,
0: internet.
1: Sejít se, povídat si, vyprávět si. A já to máme vlastně vymyšlený tak, nebo z rodinku to máme vymyšlený, že aby to nebylo jen takový to tlachání u piva, u vínka, tak si právě do toho pořadu, jako, nebo ty talk show, nebo jak se to dneska říká, chceme zvát jako erudovaný znalce, takže
0: odborníky,
1: kteří mají tomu danému tématu co říct. A to je právě ten jako, jak se říká, takový to umocnění toho, že by to mohlo být třeba zajímavý. Mm-hmm. A hlavně zvát lidi, kteří třeba mají co říct, jako jo, třeba historicky, nebo i pro současnost.
0: Ladislave, důležitá otázka. Kdo je moderátorem a jakým výběrovým řízením prošel složitým a náročným?
1: To je otázka na tělo. No, moderátor jsem já.
0: No, jasně.
1: Protože v rodince to máme tak, že já si to vlastně tak nějak vybírám. Dám si, i komentuju si to vlastně, jsem i producent, i scenarista. Manželka je to zázemí pro to, aby vlastně to mohlo vůbec fungovat, protože to je opravdu jako, to je srdcařka a člověk, který mě zná vlastně moře let, takže ví, jak vlastně funguju a vlastně bez ní by ta podpora jakoby je strašně silná, takže to jsem moc rád. A děti, ty se to vlastně učí a pomáhají, kde je potřeba.
0: Jasně. No a začali jste teda v březnu, to bylo první povídárium.
1: Začali jsme v březnu, teda rok předtím už jsme to zkoušeli na těch Horalských hrách, jak jste zmiňoval v klanu, tam jsem si to právě s Honzou Hrdinou už zkoušel, takový to oťukávačko, jestli ty lidi budou mít zájem a zájem je. A v březnu to bylo oficiálně. A co jsem ještě vlastně neřekl, což je vlastně to gro toho, že ty lidi, kteří tam vlastně jako nepřijdou, nebo přijdou, večer pak ještě živá muzika, takže to jsou nějaké regionální kapelky, veselení a tak dále.
0: Takže celková zábava, prostě krásná.
1: To je prostě, já říkám, to musí být prostě horalská taková mini show.
0: Ano.
1: No, pak se tam ještě jako dobře napapáme, nebumbáme a tak dále, takže to je jako moc hezký, příjemný večer. A krom toho to i nahráváme na profesionální jakoby záznam, videozáznam, takže máme jako člověka, který je to vlastně Pepa Malinů, který nám to vlastně celý nahrává, natáčí a pak postproduktně stříhá a pak už máme dokonce i YouTube kanál, kde to dáváme a ty lidi si to budou moct i zpětně, jako jak se říká, se na to podívat.
0: Takže do budoucna vlastně vytvoříte takový krásný archiv i
1: to je záměrem, ano, Horalského povídária.
0: Dobře, naším hostem dobrém ránu je Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických horách. Budeme pokračovat za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických horách, hrdý patriota, milovník Orlických hor a Podorlická, ale taky zároveň člověk, který miluje Skotsko, ten divoký kraj, stál u zrodu skotských horalských her v Rokytnici a klanu Orlických horalů, který je pravidelně pořádá. No a teď stojí za dalším nádherným projektem horalského povídária, což je příjemné nevšední setkání, jak jsme říkali, živý rozhovor v příjemné společnosti, jak jinak, Ladislave, na horách. No a vy už máte teda první povídárium za sebou, které bylo v březnu, o čem bylo?
1: Ano, v letošním roce to bylo první, bylo to v březnu, vlastně bylo to Češi zajetí Orkneji a bylo to vlastně o českých námořnících, kteří se plavili na Orkneje a bylo to takový jako příběh o tom vlastně nejenom jako cestopisný, ale já právě i v tom povídáriu chci trošku, krom toho, že to je jako cestopisný, tak těm lidem vyprávět i co je jako pod tou pokličkou, jak se říká, jo, jak tu loď sehnat, jaký tam jsou třeba poplatky, co tam je skrytýho, nějaký pikantnosti, protože lidi hlavně zajímají pikantnosti na ty lodi, že jo.
0: No, tak tady jste to měl přímo u zdroje, protože vy jste tam byl na té lodi.
1: Já jsem tam byl, já jsem tam, ano, takže jsem začínající mořeplavec, to vás chytne jako narkomana, to prostě, takže...
0: A to bylo poprvé, to byla první plavba?
1: Ne, to už byla třetí moje třetí. Vlastně. Druhá. Ne, že jsem to zamotal.
0: Druhá nebo třetí. Důležitá je ta první, která to odstartuje, buď teda vás natchne, nebo naopak odradí navždy. Takže vás to nadchlo.
1: To vás nadchne. A tam prostě na tom moři to je, já si myslím, že ten, kdo má prostě nějaký, a tož by spoustu lidí přišlo o práci, těch psychologů a tak, pak, když máte problémy nějaké duševní,
0: běžte,
1: tak
0: přijete
1: na moře, tam vás to buď sekne totálně, anebo přijedete úplně rozzářený.
0: Aha, takže to bylo teda první povídání, ano. Orkneje, tak zase krásná krajina,
1: to je
0: asi
1: prostě,
0: samozřejmě.
1: To je pecka, no. Tam moře. Historicky moře, příroda, hlavně lidi i muzika, protože my jsme z části vlastně byli posádky muzikanti, takže jsme chodili, hráli jsme na palubě a pak jsme po večerech vymetali skotský bary.
0: No ne, já o vás taky nevěděl, že jste... Já o vás nevěděl, že jste mořeplavec, ani že jste muzikant. To je super. Na co hrajete?
1: Kytaru, old-timeový banjo, housle, občas nějaký jiný rytmický nástroj, irský bourón a tak dále. No.
0: Takže
1: takový,
0: i tohle.
1: Takový hudební, já tomu říkám hudební prostitut. No.
0: Ale a bavilo vás toto moderování?
1: Je to něco jiného. Je pravdou, že řeknu to na rovinu, dělat si ty rešerže, dělat si ty otázky, studovat to, jo, to ty témata, to je vlastně... Ono pak si řekne, to asi znáte, že tak jste profesionál taky, tak ta příprava je prostě vlastně jako základ, no. Protože když by tam pal z voleje, tak to taky nemusí dopadnout dobře.
0: Někdy není špatná, jenom tak obecná otázka, to se tak. Člověk toho dozví kolikrát mnohem víc,
1: jasně,
0: ale
1: jo,
0: když
1: jo,
0: třeba člověka tlačí čas, anebo potřebujete se někam dostat,
1: ano.
0: Tak je dobré, jak si zamířit a pálit přesně tou otázkou.
1: Jo, přesně, ano, to záleží, jak se ty lidi naladějí, že jo, jaká tam je atmosféra a tak. No,
0: tak co nás čeká dál, co jste připravil dál?
1: Co nás čeká teď v schroknosti v červnu, to už předbíhám opět. V červnu, 25. června vlastně chystáme s rodinkou bronzové tajemství hor a je to vlastně na téma rokytnické sakýrky bronzové, které se před mnoha lety našlo a já jsem si tam pozval krásného hosta, nejenom krásného, ale duchem, Martinu Bekovou, archeoložku vlastně a Jana, nebo Honzu Tondu Pulpána, což je vlastně profesionálního pračlověka, který nám vlastně bude vyprávět, oni nám budou vyprávět o té době bronzový a o tom vlastně, jak se ta sakýrka našla a trošku to, jako, jak jsem říkal, trošku to bude jakoby dobově historický, tak, aby to odpovídalo těm archeologickým nálezům, ale trošku se pustíme i do tého tajemna a magična a o tom vlastně, jak by to asi mohlo být. A mám tam trošku překvapení pro lidi, protože bych tam chtěl mít literární soutěž vyhlásit.
0: Takže jako. 25.
1: 25. června od 6 hodin v Rokytnici v Orlických horách.
0: Kde tam?
1: V muzeum Sýpce. Sýpka, krásný prostor, kdo tam nebyl, přijďte se tam podívat, stojí to určitě za to. A tam se to vlastně uskuteční, tam to budeme natáčet a tam se budeme povídat. A pak bude i živá muzika, bude tam nějaký papání, bumbání a tak.
0: A už máte v hlavě i další témata?
1: Máme další témata. lehce po odkraju máme český a skotský vynálezce, což je hezký projekt, to máme s Honzou Hrdinovým, pak tam mám sklárny, jako orlické sklárny Orlické, ano. Ale zaniklé sklárny Orlických hor.
0: To je to kavení sklad dřevem vždycky, no, které přesně, se u vás v Orlických horách dělá, to je zelené sklo typické.
1: Tak, přesně, takže tam budeme rozebírat vlastně zaniklé sklárny, to bych chtěl s Bohudou Dragounovým, a pak tam mám lyžníky Orlických hor, to už bude vlastně na prosinec, to už bude, takže vlastně do konce roku je co tvořit.
0: A to je dobře, to rád slyším, že máte spoustu krásných nápadů, tak ať se vlastně ta vaše horalská povídárna krásně rozjede, ať to lidi baví a všechny samozřejmě zveme. Rád jsem vás viděl, Ladislave, ať se daří, pozdravujte rodinu celou, která je do toho taky krásně zapojena. A jsem moc rád, že tyhle věci děláte, protože to je důležité, ten návrat zpátky k těm kořenům a zpátky k tomu povídání obyčejnému, lidskému, krásnému, příjemnému. Ladislav Hemrlík, díky.
1: Moc děkuju.
0: Naschledanou. Tak a to je všechno, od mikrofonu se loučí Jakub Schmidt z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. No, za chviličku v dopoledním Habaději Jana Kudyvejsová. Mějte se krásně, hezký čtvrtek, naschledanou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Sněmovna schválila v prvním čtení znovu zavedení EET. Horská služba pořádá v Krkonoších cvičení záchranářských psů. Královéhradecký kraj ocenil obce za sběr elektroodpadu. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Podnikatelé v Česku by měli povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Platby do systému by měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do milionu korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
2: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
4: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
2: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Krkonoše hostí mezinárodní cvičení záchranářských psů. Pořádá ho v okolí Labské boudy Horská služba. Do nácviku pátrání se zapojí 50 kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení v Krkonoších nikdy nebylo.
5: Výcviku se účastní členové Horské služby z Českých hor. Jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání zvaný Pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Sadové, Kopidla a Vrchlabí loni nejlépe třídili elektroodpad ze všech obcí v našem kraji. Výsledky zveřejnilo hejtmanství a společnost Asekol. Hodnocen byl sběr elektroniky, hraček a lékařských přístrojů. 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si odnesl z gala večera herec Petr Kostka.
6: Mám tu buchty.
7: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
8: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967, pak následovala například role rybáře v Kolobišce první.
6: Řeka patří odjakživa všem!
8: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
9: Ale
10: my jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti

0: Děti opravdu není mnoho.
1: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Sportovní lezec Lukáš Mokroluský postoupil jako jediný z Čechů na světovém poháru v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů. Zítra zabojuje na Štvanici o postup do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost. Představí se Adam Ondra.
2: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26 stupňů a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého Zelená rozhlasu Hradec. Známe lepší cestu.
3: Nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Jičín-Nová Paka. Pozor u odbočky na lázně Bělohrad, kde se srazila dvě auta.
4: A my už vám teď přejeme krásné dopoledne z Habaděje Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4,5 minuty po 9. hodině a co nás čeká v našem vysílání, tak třeba představíme Hanuše Vyhana. To je rodák z Police nad Metují. Byl to světoznámý hudebník. Teď o něm vychází nová kniha, bude slavnostně pokřtěna právě dnes. My vám k tomu řekneme podrobnosti a taky vás pozveme na naučnou stezku ve Svobodných dvorech v Hradci Králové, která vás seznámí s historií této čtvrti. To bude taky už za okamžik. Jana Kudivejsová přeje krásný den.

Posloucháte Dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 4. června a na Slezské plovárně v Hradci Králové dnes zazní francouzské šanzony v podání hradecké skupiny No Dame, naše dámy, ve složení Martina Forejtková, Miriam Odčenášková a jeden muž, David Jandl. A bude to určitě fajn si to užít, protože tento týden se opravdu poctivě střídá. Hezký den, deštivý, hezký, deštivý. Dnes má být ten hezký, zítra zase spíš zatažený s přeháňkami, takže dneska to opravdu využijte, co to dá. My vám dál nabídneme třeba skupinu Black Milk, Marie Rotrovou, teď právě Bonnie Tyler a přejeme, ať se hezky poslouchá. Hezký den, hezké dopoledne.

0: Polici nadmetu dnes bude pokřtěná nová kniha s názvem Vysocí muži jen neradi tančí. Je to životopisný příběh rodáka z Police nadmetu Hanuše Vyhana, což byl hudebník a světově uznávaný violončelista. Autorem knihy je Pavel Friedrich. O Vyhana se začal zajímat už před 20 lety a samotná příprava knížky trvala zhruba 6 let. Pavel Friedrich má rád archivy. Loni vyšla jeho kniha o historii výroby Merkuru. Je totiž ředitelem muzea stavebnice Merkur a muzea papírových modelů v Polici nadmetují. Proto mě zajímalo, jaký je jeho vztah k hudbě.
1: Hudebník nejsem, hudbu mám rád, rád ji poslouchám. Díky Vyhanovi jsem si rozšířil své portfolio i o vážnou hudbu, takže doma kromě roku je slyšet třeba Bohuslav Martinů nebo Antonín Dvořák.
0: Vy taky pocházíte z Police nadmetují, to máte společné s Hanušem Vyhanem. Jak to vzniklo, že jste se rozhodl, že prozkoumáte právě jeho život a že ho sepíšete do knihy?
1: No, protože je z Police a já mám Polici prostě rád. A postupně jsem začal zjišťovat, jak velká osobnost to byla. Třeba jenom seznam jeho přátel Richard Strauss, Richard Wagner, Antonín Dvořák, Oskar Nedbal, Josef Suk. Těch jmen je ohromná spousta. A pak mě úplně fascinovala jedna věc, že Hanuš Vyhan, aniž by měl jakékoliv pedagogické vzdělání, tak v podstatě položil základy výuky kvartetní nebo komorní hudby, na kterou se navazuje do dneška.
0: Hanuš Vyhan je osobnost, která se narodila, už je to 171 let, to znamená, už je to opravdu dlouhá doba. Kde jste o něm získával materiály?
1: Naštěstí už existovaly noviny, takže spousta novinových článků se týkala Hanuše Vyhana, hlavně jeho působení později v Českém kvartetu, České muzeum hudby a nejrůznější archívy, které jsou roztroušené po celé republice a v Německu.
0: Zmínil jste kvarteto, ale samozřejmě Vyhanovi je věnovaná celá kniha. Co zajímavého se vynořilo o jeho životě, když jste to dával dohromady?
1: Byl to gurmán, takže já díky Vyhanovi vím třeba, že nejlepší med je z Irska a nejlepší hovězí rosiny se dělá v Paříži za Madeleine. Takže i tahle ta stránka jeho života je vlastně velice zajímavá. Byl to strašně zvědavý člověk, rád vařil. A dokázal se během půl dne setkat třeba se španělskou královskou matkou, která mimochodem pocházela z Prahy, a potom si povídat s flašinetářem v Madridu, který byl na ulici a točil tam tou klikou. Takže ten rozsah byl veliký. Vyhan byl cholerik. A jak už to ti cholerici mají, oni dokážou vybuchnout a pak jsou hrozně hodní třeba taky. A jeden z příběhů, na který jsem narazil, bylo, že pak bydlel v Brandýse nad Orlicí a ráno prostě seděl před domem, koukal na děti, které šly do školy. Všimnul si, že spousta dětí nemá boty. Tak odjel do Prahy, koupil 60 párů různých dětských bot, poslali do školy se vzkazem, jako děti nemůžou chodit do školy bosky. Tak i tohle byl Hanuš Vyhan. Na druhou stranu, jako profesor, byl velmi přísný, co se týkalo hudby, tak tam nebylo možné udělat žádný ústupek.
0: Cholerik, to by se možná spíš hodilo na dirigenta, ale možná prošel všemi různými profesemi. Tak my děkujeme, že jste nám tuto knihu Vysocí muži jen neradi tančí představil. Mimochodem, co znamená ten název?
1: No, to kdybych věděl. Vyhan asi tančil, patřilo to k běžným povinnostem tehdejší doby. Vysoký určitě nebyl, byl spíš takový menší a kulatý. Přišlo mi to, že to trošku symbolizuje celou tu dobu, kdy ten Vyhan přerost své okolí, takže ač vzrůstem ne vysoký, tak byl opravdu vysoký a musel občas dělat ty věci, které nechtěl, takže jen nerad třeba zrovna tančil.
0: Kniha o hudebníkovi Hanuši Vyhanovi bude pokřtěna dnes v Základní umělecké škole v Polici nadmetují. Součástí bude malý koncert pedagoga Pražské konzervatoře Tomáše Strašila a autor knížky Pavel Friedrich z ní bude číst ukázky. Začátek je v 18 hodin.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Včera jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové povídali o knížce Zdravá chodidla, zdravá záda aneb jak fungovat do 100 let, ve které najdete spoustu návodů na cvičení pro naše zdravá chodidla, protože ta jsou důležitá pro celkový stav našeho těla, nejen pohybového aparátu, zkrátka pro celkové naše zdraví. My jsme vysvětlovali proč, bavili jsme se taky o vhodné obuvi a taky o nějakém cvičení. Asi víte, co to je píďalka, nebo pokud jste to nikdy necvičili, tak je to úplně jednoduchý cvik, kdy dáte chodidlo na zem a potom ho střídavě krčíte a natahujete a tak tu nohu posunujete dopředu. Je to podobné, jako když chodí housenka, říká se tomu píďalka, no ale i o jiném cvičení, o tom, co je vhodné nebo není vhodné, nám říkal pohybový lektor a autor knihy Tomáš Duran. Pojďme si připomenout alespoň kousíček.
1: Je to už konkrétně o cvičení, co každý z nás potřebuje, trošku dohnat tu úzkou obuv během nošení celého života. A nejsou to zrovna ty píďalky, co známe jako cvik na nohy, není to zvedání kapesníčků, kuliček, to všechno ohýba a křečuje pouze prsty. Nejúčinnější je celou vahou poťapkávat nějaké podložky. Masáž smíčkem je taková jenom masáž, ale ohýbání chodidla přes nerovný terén s vlastní vahou je účinný. A aby všechno fungovalo, aby chodidla opravdu se něco naučila, tak nejzákladnější je a nejhlavnější změna postoje a chůze jako takové.
0: A změna postoje jak? Vy jste říkal, že hodně chodíme přes paty, a tak jak to udělat, abychom si to vůbec uvědomili, jak máme udělat ten správný krok?
1: No, tenká obuv nás upozorní hned, že dupneme. To je taková okamžitá zpětná vazba. Ale když se člověk správně napřímí za svým pohledem dopředu a nahoru, tak okamžitě se zpřímí celé tělo, odlehčí patu a opře špičku. A pokud se člověk unese v tomto napřímení jako stále, tak se nese jako na obláčku bez zatěžování paty.
0: Včera jsme se taky bavili o barefootové obuvi, taky o vhodných ponožkách, protože když jsou třeba příliš úzké, taky to není úplně ideální pro naši nohu, takže Tomáš Duran doporučoval takové spíš ty, co vypadají jako rukavice. Celou včerejší radioporadnu můžete najít na našem webu hradec.rozhlas.cz. A ta dnešní, ta bude o povoleném pánevním dnu a o tom, jak ho zpevnit, o tom, proč bychom neměli jeho stav přehlížet, o tom, co všechno nám může způsobovat. Můžou to být bolesti zad, inkontinence, můžou to být bolesti kyčlí a mnoho dalšího. Bude tu s námi Silvie Šidáková, paní doktorka z rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice a určitě ráda odpoví i na vaše dotazy, které budete moct telefonovat po 11. hodině. A nebo je tu naše e-mailová adresa už teď k dispozici studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 hodin 37 minut. Teď pro vás máme tip na procházku s konkrétním cílem, kde se taky něco dozvíte, protože ve Svobodných dvorech v Hradci Králové je naučná stezka, která vás seznámí s historií této hradecké čtvrti. Autorem je Michal Šeba, jehož rodina tam žije už ve čtvrté generaci, takže místo dobře zná. Navíc je předsedou místního okrašlovacího spolku. První zastavení na stezce je u mateřské školy Meteor, kde se dřív hrával slavný hradecký hokej. Na informační tabuli se ale píše o tom, jak se ve Svobodných dvorech našly ostatky mamuta.
1: Ten nález byl tady učiněn 8. dubna 1899. Je to vlastně opravdu v těsné blízkosti té mateřské školy dnešní a ten nález byl učiněn v cihelně pana Jana Morávka Tvrského, která tady je tehdy stála. Ostatně Svobodné dvory, to byl vyhlášený cihlářský region. Těch cihelen tady byla spousta i těch nálezů různých ostatků prehistorických zvířat, tady byla spousta a tím suverénně nejznámějším je ten náš slavný mamut ze Svobodných dvorů.
0: To je jedno zastavení, začátek celé naučné stezky, ale těch zastavení a těch tabulí se spoustou informací je mnohem víc. Kolik tedy a pojďme říct, kudy stezka vede a jak dlouho nám zabere, když bychom opravdu si ji chtěli poctivě prostudovat?
1: Tak těch zastavení je 10. Já jsem se snažil, když jsem ji chystal, aby skutečně vypíchla ta nejzajímavější místa, která byla důležitá pro historii Svobodných dvorů. Tady z ulice Meteoru jde okolo základní školy a vrcholí takovou trojicí významných budov Svobodných dvorů, a to je dělnický dům, obecní dům a sokolovna.
0: No jak dlouho nám to zabere?
1: No, to záleží na to, jak jsme zhedatní chodci a čtenáři. To znamená, já kdybych to bral, že opravdu na každém místě si jenom poctivě přečteme tu informační tabuli, rozhlédneme se a budeme takovou pohodovou chůzí pokračovat dál, bude to něco okolo hodiny a čtvrt.
0: Dozvíme se spoustu věcí. Vy jste místní, takže už jste toho hodně věděl, ale určitě jste při tom bádání přišel i na něco nového, možná překvapivého. My nestihneme bohužel říct všechno, taky něco musíme nechat jako překvapení, kdo se vydá po stezce, ale kdybyste měl vybrat takové opravdu nějaké největší zajímavosti, co by to bylo?
1: Já nebudu říkat, co je nejvíc zajímavé, ale řeknu takové ty, dneska by se řeklo highlighty, takové ty opravdu nejzajímavější věci, tak možná málo kdo ví, že Svobodné dvory jsou spojené se skutečnými rytíři z rodu Bohdaneckých, nebo možná ne každý ví, že u rodu Svobodných dvorů stál Karel IV., nebo například, že tady v bývalé zelárně, ze které je tady komín a ještě nějaké zbytky té budovy, se vyrábělo sáčkované zelí a byla tady v éře socialismu ta výroba vlastně vůbec největší v celém Československu. Tak to jsou třeba jen tak namátku vybrané zajímavosti.
0: A v této oblasti byla nejenom cihelna, nebo vy jste říkal dokonce cihelny, ale taky jsem se dozvěděla, že tady byla prachárna nebo prachovna.
1: Je to tak,
0: co to bylo?
1: Je to tak, prachovna nebo prachárna, jak chcete. Těch bylo okolo Hradce vícero, jedna z nich byla opravdu u nás, to ví tady od dneška. To byl vlastně sklad střelného prachu a střeliva. Ty prachovny musely být v nějaké vzdálenosti od zastavěné části obce, byly hlídány vojenskou stráží a třeba tady konkrétně u té naší byla uvozová cesta, která bohužel už dneska neexistuje, podle pamětníků to bylo krásné místo na vycházky. Dneska nám může být líto, i když se zachovala, že je v takovém hodně nepěkném stavu, byť, a to taky je věc, kterou možná málo kdo ví, je to registrovaná kulturní památka, jediná na území Svobodných dvorů.
0: Na naučné stezce se toho o historii Svobodných dvorů v Hradci Králové dozvíte mnohem víc, zastávek je celkem 10 a jak říkal autor Michal Šeba, na procházku je potřeba vyhradit si minimálně hodinku, možná pro jistotu i o něco víc, ať si můžete všechno v klidu přečíst a prohlédnout.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Už jsem říkala, že v dnešní radioporadně po 11. hodině přivítáme primářku rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice, paní doktorku Sylvii Šidákovou, aby odpovídala na vaše dotazy. Po 13. hodině Alex Minářová pozvala jednu českou herečku. Která to bude a co bude Alex zajímat?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.

Bude už pátý sběrný dvůr, bude to na Moravském předměstí, už je vytipované místo, částečně už začala příprava pozemku, už je i orientační časový harmonogram. Řekneme vám o tom víc s ředitelem hradeckých služeb Martinem Huškem v rubrice O čem se mluví dnes. 30 minut po 17. hodině budeme se bavit i o cenách za popelnice v Hradci Králové, i o tom, jak se daří reuse prodejnám, které za symbolické ceny nabízejí použité, ale funkční věci. Ve městě už jsou tři a za loňský rok vydělali 1 400 000 korun. Toto téma nás tedy čeká dnes v podvečer. Naše reportérka Zuzana Boučková se už teď dopoledne vydala zase na cesty, protože dnes se koná Hradecký pohár vína. Už 20. ročník. Zuzana sleduje přípravy a my se s ní spojíme v dopoledním Habaději hned po 10. hodině. Krásné dopoledne.

0: z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Odbory úřadu vlády zvažují stávku, nadále budou jednat. Říčky v Orlických horách zvítězily v soutěži Čistá obec. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tinde Bárta neopodstatněná. Řekla to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu. Protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď se chtějí dohodnout, zda a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
3: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
1: Říčky v Orlických horách získaly ocenění Čistá obec Královéhradeckého kraje v kategorii do 300 obyvatel. Cenu uděluje společnost Ekokom a kraj obcím, které nejlépe třídí komunální odpad. Podle nezávislého starosty Jaroslava Kuchty pomohla říčkám k prvenství změna nakládání s textilním odpadem.
4: Dřív jsme měli kontejner na textil k předcházení vzniku odpadů, ale to bylo takový, že tam na tom kontejneru je napsaný, že se tam můžou dávat jenom čisté, vyprané, dál věci, které se můžou používat. Dneska vlastně ty kontejnery jsou nejenom na předcházení, ale i na textilní odpad. A to je to gro, neuvěřitelných 7 tun textilu se vybralo.
1: Na druhém místě skončila Malá Úpa, třetí obsadilo Orlické Záhoří. V Krkonošské Rokytnici nad Jizerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být v létě. Jičín se dnes promění v pohádkové město plné červených sukní. Připomene si 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi. Organizátoři vyzývají, aby si lidé oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli o 15:30 na Valštejnovo náměstí. Sport. České volejbalistky podlehly v Lize národů v Nankingu Polkám 0-3 na sety. Zatímco čtvrtý tým světového žebříčku uspěl na turnaji podruhé, Češky nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek budou v Lize národů zítra Belgičanky. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech polojasno až skoro jasno, teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní nehoda komplikuje provoz v Trutnově v Dolním Starém Městě, pozoru v Horské ulici, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I po 11. hodině vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové krásné dopoledne. Dnes bude hezky, večeře tedy může být opět venku. A my vám připomeneme, že grilovat se dají vedle masa taky sýry, zelenina a dokonce i některé druhy ovoce. Návod dostanete v Babských radách před polednem. Taky nás čeká radioporadna a dnes téma povolené pánevní dno. Nemusí to být jenom následek porodu, nemusí to být jenom problém žen. Následkem můžou být bolesti zad, kyčlí, inkontinence a další potíže. Jak pánevní dno dát do pořádku, tak o tom budeme mluvit už za okamžik a pro vaše dotazy rovnou připomenu i telefonní číslo 726 46 46 46. Pěkné dopoledne.

0: Radioporadna.
1: A já už teď ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vítám paní doktorku Sylvii Šidákovou, primářku rehabilitačního oddělení Trutnovské nemocnice. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Naším dnešním tématem bude posílení pánevního dna, tím pádem i povolené pánevní dno, protože to může nadělat docela hodně problémů a to posílení je potřeba, když dojde k povolení, ale obecně na co všechno má vliv v našem těle to pánevní dno, k čemu tvoří základnu?
2: No, řekla jste to hezky, je to skutečně základna toho těla, je to de facto dno toho trupu, takže je to taková složitá svalová struktura, která drží všechny ty orgány a všechno to, co máme, dá se říct, v těle, aby nám to nevypadlo dolem ven. Takže ta svalovina je velmi specifická a má mnoho těch funkcí, které vlastně potom mohou způsobovat, když nefungují dobře, nějaké potíže. Takže ty potíže, které poruchy pánevního dna mohou způsobit, jsou opravdu velmi široké. Asi se k ním postupně dostaneme, ale obecně asi možná je dobré na začátku rozlišit, že to pánevní dno skutečně může být buď ochablé, anebo příliš ve velkém napětí. Oba tyhle ty stavy mohou způsobovat různé bolesti, bolesti podbřišku, bolesti zad, různé jiné potíže, kvůli kterým často lidé chodí na gynekologii nebo na urologii, nebo třeba na rehabilitaci. Ale je dobré vědět, že vždycky je potřeba rozlišit, jestli to pánevní dno je skutečně napjaté, příliš napjaté, anebo příliš uvolněné, protože od toho se potom odvíjí i ta léčba.
1: A podle čeho se to pozná? Jak to poznáte?
2: No, pozná se to podle vyšetření. Jako jde o to, že vlastně tou problematikou, když se budeme bavit o poruchách funkce pánevního dna, tak ty se nějak projevují. A projevují se opravdu širokou škálou potíží. Mohou to být bolesti podbřišku, bolesti zad, bolesti vystřelující třeba do kyčlí, napětí třeba při, nebo bolesti při styku, potíže třeba i trošku s inkontinencí i v mladším věku, dále třeba potíže se zácpou. To znamená, že ty potíže jsou velmi široké a ty lidi, kteří je řeší, tak třeba mohou jít k mnoha odborníkům a ten odborník by je měl vyšetřit. Ale trošku takovou zvyklostí v našem zdravotnictví je, že vlastně, když ten odborník nenajde ten důvod, proč toho člověka něco třeba trápí, tak řekne, z našeho hlediska je to v pořádku a vlastně tím se to přestane řešit. A málo koho napadne poslat takového pacienta ještě do oboru rehabilitace, protože ty souvislosti si často neuvědomujeme, na školách se to neučíme často, ty obory jsou hodně uzavřené. Takže vlastně naštěstí někteří, třeba u nás v Trutnově, někteří gynekologové už jsou zvyklí, že když pacientka k ním přijde s těma různýma potížema, oni si ji šetří a nezjistí žádnou vážnou chorobu nebo žádný důvod k nějaké léčbě, tak napíšou rovnou žádanku na rehabilitaci, jestli to není náhodou z nějaké poruchy svalu toho pánevního dna. A ještě jsem chtěla říci, že tak, teď jsem to zapomněla.
1: No, ale já mám další dotaz, tak třeba si na to vzpomenete, ano? V průběhu, protože vlastně zazněla gynekologie, často se o povoleném pánevním dnu mluví po porodu, ale možná to má i jiné příčiny, ale týká se to i mužů, protože i muži mají pánevní dno.
2: Ano, i muži mají pánevní dno a opravdu děkuju za ten dotaz, týká se to i mužů, ale je absolutně neobvyklé nebo nečasté, aby muži toto řešili, protože my v rehabilitaci řešíme hlavně a nejčastější příčinou těch potíží je pánevní dno stažené, to znamená ve větším napětí. A k tomu dochází například i když sedíme, takže opět se vracíme k tématu sezení. Takže vlastně, když má člověk sedavé zaměstnání a pořád na tom zadku sedí, když to řeknu takhle otevřeně, tak ty svaly mají tendenci se zatínat a mohou způsobovat zase vlastně ty samé potíže a dokonce jsou studie o tom, že i současná třeba problematika s otěhotněním nebo s nedostatečným spermiogramem u mužů může souviset jako se sedavým zaměstnáním a tím pádem s napjatým pánevním dnem, protože ty orgány, vejcovody, chámovody vedou vlastně v těch svalech pánevního dna a když jsou ty svaly napjaté, tak jsou jako sevřené kolem těch trubek a pak jíma nemůže proudit to, co má. Takže vlastně, když se pánevní dno podaří nějakou terapii uvolnit, tak vlastně my můžeme pomoci těm lidem, kteří nemohou mít děti. A měla by to podle mě být první věc, která se zkusí, než půjdeme cestou umělého oplodnění. A vy jste se ještě předtím ptala na to vyšetření. Tak například na gynekologii lze vyšetřit svaly pánevního dna při ultrazvuku vnitřním v pochvě, kde se vlastně pan doktor, když se dotkne těch svalů nebo zatlačí na ně, tak často ty ženy řeknou, je, to je ono, to je ta moje bolest. Takže vlastně on už ví, že tady asi bude problém spíš v napětí těch svalů a u nás na rehabilitaci potom ty svaly vyšetřujeme ručně a protože se k těm svalům špatně dá dostat, oni jsou v hloubce těla, jsou upnuté na kostrč a na různé kosti v okolí prostě té pánve, tak se vyšetřuje pánevní dno přes konečník anebo přes pochvu.
1: No tak to je možná ten důvod, proč to taky lidé odkládají a nechtějí řešit, ale my se budeme právě bavit o tom, proč bychom to neměli odkládat, proč se na to opravdu zaměřit a protože třeba mnozí teď sedíte u toho, jak posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, tak si pustíme Michala Tučného, abyste se mohli protáhnout a my budeme potom v našem povídání dál pokračovat.

0: Měli jste nějaké 3,5 minutky na protažení, teď už můžete zase v klidu dál poslouchat radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s paní doktorkou Sylvií Šidákovou, rehabilitační lékařkou. Bavíme se o poruchách pánevního dna a třeba právě to povolení pánevního dna máme hodně spojené s porodem, ale dochází k tomu i z jiných příčin. Věk, hormony, nevím, co dalšího.
1: Řekla jste to přesně. Určitě věk a porody, prostě je to věc, která prostě souvisí s tím, s tou změnou té statiky toho těla v období těhotenství. A samozřejmě s věkem také nám se oslabují určité struktury svalové, ubývá nám kolagenu třeba po přechodu, takže vlastně i ty hormonální změny, které na toto mají vliv, prostě mohou způsobit ty poklesy toho pánevního dna. A s tím často souvisí třeba buď minimální, nebo i více významná inkontinence. A samozřejmě dají se svaly pánevního dna posilovat, na to je spousta systémů, spousta cvičebních jakoby prostorů dneska třeba na Instagramu nebo i v různých jakoby skupinkách, kde si to ženy cvičí. Ale tady bych chtěla říci, že je opravdu dobré se zkusit poradit, jestli třeba nemám to pánevní dno taky napjaté, protože vlastně, když my potom posilujeme sval, který je vlastně napjatý, tak děláme si službu proti sobě. To znamená, jako nepomáhá to. Naopak si to můžeme, nechci říct, jako zhoršovat, ale prostě nepomáhá to. Takže opravdu jsou pak ženy, které hodně posilují, pořád chodí někam na pilates nebo na nějaké cvičí si kegelové cviky, což jsou takové ty stahovací cviky, jako když chcete zadržet močení třeba. A zároveň se jim jako nedaří jako to vylepšit, tak vlastně je dobré potom třeba se objednat na rehabilitaci k někomu, kdo se věnuje pánevnímu dnu, aby tu ženu vyšetřil a zjistil, jestli ta porucha není prostě trošku jiná, než si ta žena myslí a může jí potom pomoci.
0: Tím pádem jinak budou vypadat cvíky pro toho, kdo má povolené pánevní dno a jinak pro toho, kdo má stažené. A u toho povoleného asi si to tak nějak umíme představit, ale kdo má stažené pánevní dno, tak jak vlastně, jak ho povolit tedy? Jak udělat ten opak?
1: No, tam to skutečně nejde bez toho terapeuta. Je několik metod, které se zabývají pánevním dnem a jeho uvolněním a asi nejznámější a nejčastěji používaná je pořád ještě metoda paní Mojžíšové, která kdysi dávno vymyslela tuto metodu, kdy zjistila, že když mají ženy stažené pánevní dno, tak zaprvé nemohou mít děti, takže se stala slavnou tím, že vlastně ženy otěhotňovaly po té terapii a za druhé, že mají různé potíže a za třetí, že, a to je velmi důležité, že oblast pánve je nějakým způsobem funkčně spojená s oblastí hrudníku. Takže ty ženy, když absolvují terapii kvůli tomu, že chceme uvolnit pánevní dno, tak my musíme pracovat s celým tělem. To znamená, uvolňují se žebra, staženiny v oblasti krční páteře, prostě hrudníku a také tedy pánevní dno, což se potom dělá takovým zvláštním protahovacím způsobem. Někdy se tomu říká mobilizace pánve nebo mobilizace kostrče, kdy se skutečně musí v rukavici přes konečník vlastně ty svaly protáhnout. Jako když se protahují svaly třeba v oblasti krku, tak se úplně stejně protahují v tom pánevním dnu. Chci jenom říci, protože jste předtím říkala, že určitě mají lidi obavy z takových věcí, tak správně to skutečně nemá bolet, nemá to být nějaké strašně nepříjemné, vždycky je to o komunikaci s tím terapeutem, my to běžně děláme tak, že si s ženou nebo i s mužem, že máme opravdu i mužské pacienty, povídáme, u toho ho vyšetřujeme, říkáme, co budeme dělat, aby ten člověk byl pokud možno v klidu a uvolněný, protože pak se to nejlépe ovlivní. Takže vlastně takhle se ty pánevní svaly mohou uvolnit a teprve potom je eventuálně můžeme posilovat.
0: No a i muži mohou mít obojí tyto problémy, jak povolené, tak i stažené pánevní dno.
1: No přiznám si, že muže s povoleným pánevním dnem jsem asi v životě nevyšetřovala, takže asi prostě
0: takže
1: se ke mně nedostat.
0: Opak, takže to stažené.
1: Myslím si, že může to mít, ale že u těch žen velkou roli hraje prostě to těhotenství, porod a potom i ty hormonální změny, takže myslím si, že to je prostě mnohem častější, ale představuji si, že samozřejmě i muži, především obézní muži, kteří mají hodně povolené břicho, tak mohou mít samozřejmě povolené i to pánevní dno, ale netuším, zda potom nějaká terapie může třeba pomoci, protože to prostě není obvyklé. Takže pacienti, kteří k nám se někdy u nás objevili, tak to byli muži, kteří měli potíže s napjatým pánevním dnem, konkrétně s nějakým nějakou třeba chronickou zácpou, která s tím může souviset, a potom taky ti, kteří byli velmi odvážní v tom, nebo spíš dobří partneři svých manželek, že chtěli to miminko, takže vlastně podstoupili tu terapii oba dva.
0: Mm-hmm. No a protože vlastně těch žen asi bude vícero, i které k vám přicházejí, tak vy pro ně máte v Trutnově i speciální program. Určitě mm-hmm. i u něj se chceme zastavit, co vlastně může pomoct. Máme tady taky dva dotazy, tak na ně za chviličku odpovíme.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes na téma poruchy pánevního dna. Paní doktorka Silvie Šidáková odpoví hned i na vaše dotazy, ale přesto teď dokončíme tu myšlenku, kterou jsme řekli před písničkou, že u vás v Trutnovské nemocnici se věnujete ženám s povoleným pánevním dnem nebo prostě těm, kteří mají nějakou poruchu v této oblasti. A to takovým speciálním způsobem, nejenom tím, že třeba docházejí k vám na rehabilitaci, ale máte celý takový program, co obsahuje.
1: Děkuji za tuto otázku, protože to je taková naše velká radost, která se nám podařila ve spolupráci s gynekologií, konkrétně s paní doktorkou Havlovou a s panem primářem Kestránkem v Trutnovské nemocnici vytvořit, protože vlastně my se setkáváme s těmi pacientkami opravdu leta letoucí a vždycky jsme měli takovou představu, že by ta léčba toho pánevního dna měla probíhat v klidovém režimu, protože když se do toho těla nějakým způsobem zasáhne, třeba to vyšetření přes ten konečník, tak vlastně je dobré, aby ta žena ten den a aspoň i ten druhý den byla v takovém klidu. Nic jí konkrétně není, není to něco nepříjemného, ale prostě ono si to tělo musí zvykat na ty nové situace, které se v něm dějí. Takže vlastně takový to, že člověk chodí do práce, odběhne si na rehabilitaci, tam mu někdo odblokuje kostrč a on zase pak jde odpoledne sportovat a nebo malovat, tak si myslím, že v podstatě to často jako ztrácí na účinnosti. Takže my jsme se dohodli s gynekologií, že vlastně vytvoříme program, který jsme nazvali zatím pracovně Rehagyn, vlastně jako takové centrum léčby pánevních bolestí v Trutnově a spočívá to celé v tom, že vlastně ženy, které mají různé potíže s pánevním dnem, mají různé subjektivní potíže, tak vlastně zaprvé musí být vyšetřeny, zda to není něco jiného, to znamená, jsou vyšetřeny gynekologem a je-li to v pořádku, tak je jim doporučen ten pobyt. A ten pobyt je vlastně pětidenní od pondělí do pátku, kdy ty pacientky vlastně leží na gynekologii, jsou skutečně hospitalizované s pracovní neschopností a chodí na rehabilitaci, takže vlastně mají takový program, který se stává z relaxačních věcí typu výřivka, masáž, nahřívání a zároveň děláme teda metodu podle Mojžíšové, to jsme se shodli, že si vybereme tuhle metodu, takže mají vlastně dvakrát týdně tu rehabilitaci, mezi tím ve středu je ošetří odborně paní doktorka Havlová, která se věnuje vlastně má kurz na takzvanou viscerální manipulaci, viscerální terapii v pochvě, to znamená, že ona vlastně ošetřuje ty ženy přes pochvu a snaží se jim uvolnit všelijaké srůsty, zatuhliny přímo touto cestou. A pak tam ještě máme v tom takovou trošku relaxační skupinku. Do budoucna jsme zvažovali i o připojení trošku nějaké třeba psychoterapeutické péče, protože vlastně často ta souvislost napjatého pánevního dna nebo problematiky pánevního dna je spojená s psychikou i někdy, protože ty ženy mají hodně let potíže, vlastně jsou stále v uvozovkách zdravé, nikdo jim nepomůže, oni žijí v obavách, že mají nějakou vážnou chorobu. Takže vlastně ten pobyt je takový začátek nějaké cesty, která potom pokračuje v té ambulantní sféře. A vlastně začali jsme s tím někdy v prosinci v roce 25 a myslím si, že to je opravdu velmi úspěšné, je to vždycky týden v tom měsíci je vyčleněn na tady tu terapii a teď už máme do prosince úplně plno a to jsme tomu ještě neudělali reklamu. A ženy jsou, musím říct, opravdu objektivně velmi spokojené po těch terapiích, potom chodí ještě na kontrolu ke mně jako k lékaři, k paní doktorce Havlové, jako gynekoložce a vlastně k fyzioterapeutovi a když je to potřeba, nastavujeme jim další terapii nebo jak mají cvičit a tak dále.
0: Takže ohlasy na to jsou a mě by právě zajímalo, jak vnímají to, že dostanou týden toho klidového režimu, že na to opravdu mají těch 5 dní, kdy se můžou soustředit sami na sebe. Jestli třeba už jenom to je pro ně velká pomoc a velký efekt. Už jenom ta věc, že prostě mají těch 5 dní na to a ví, že se můžou tam věnovat sami sobě.
1: Přesně tak. Prostě ta možnost se zastavit v tom životě, odbřemenit se od pracovních věcí, soukromých věcí a opravdu se věnovat sobě je konkrétně pro tu ženu opravdu velký benefit a často to ty ženy popisují, že třeba i poprvé v životě měly možnost takhle se trošku zastavit v tom životě, v takovém tom kalupu. A určitě to hraje roli opravdu i v tom, že cítí tu změnu, uvědomí si tu souvislost, to znamená, ano, já když jsem trochu víc v klidu, tak vlastně je to lepší třeba i když opomenu teda samozřejmě výsledek terapie, často se spouští i různé psychické procesy, ženy třeba pláčou nebo jsou prostě nějakým způsobem jako si uvědomí, jak jsou vlastně přetížené a jak vlastně by potřebovaly trošku ubrat, takže v tomhle smyslu jako je to opravdu velmi znát a je to jedna z nejčastějších jako jak to říct, chválení po těch pobytech, že to bylo vlastně úplně úžasné, že jsme to takhle vymysleli v tom, na tom lůžku.
0: Jenomže ten týden jednou skončí, tak jak jste říkala, může to potom pokračovat ambulantně, ale jaké rady ty ženy dostávají, aby si ten stav udrželi? Co třeba pro sebe dělat, nějaké cvičení na doma?
1: Určitě. Ono je to různé, tam prostě záleží, co konkrétně řešíme, takže opravdu dostanou cvičení na doma, je to kombinace. Buď jsou to třeba cviky právě z té Mojžíšové, nebo jsou to cviky na aktivaci středu, to znamená posílení svalů vlastně břicha a s tím souvisejících svalů pánevního dna, nebo to naopak mohou být uvolňující věci, typu, že třeba doporučím, ať chodí na jogu, nebo na něco takového, záleží, jak ta žena k tomu samozřejmě přistupuje, ale no, takže tak. A pak samozřejmě třeba probíráme i sporty, do jaké míry vlastně ta žena má sportovat, nemá sportovat, respektive takhle my sport nikdy nezakazujeme, prostě pohyb je život a je to důležitý, ale spíš jde o to, co ta žena dělá a nikdy jde o to, jestli to trošku nepřehání, protože to může mít souvislost.
0: No a to jste se trefila, ale vy už to víte, já jsem vám to tady četla, jaké máme tady dotazy od posluchaček, ale protože jsou tady dva, odpověď asi bude obsáhlejší, tak si je necháme po písničce.

0: Ještě máte pár minut na to se zeptat v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, která je dnes o poruchách pánevního dna s doktorkou Silvií Šidákovou z Trutnovské nemocnice. A my se teď budeme věnovat právě tomu sportu, možná trošku podrobněji, protože na to tady máme i dotazy. Já začnu dotazem od paní Veroniky, která se ptá, jestli může mít pánevní dno vliv na vystouplé břicho. Dost cvičím, jsem aktivní, ale úplně plochého břicha dosáhnout nedokážu. Je mi 55 let, váhu si držím relativně stále stejnou.
1: A tak zaprvé chválím paní Veroniku, že takhle na sobě pracuje. To je samozřejmě super. A ano, vystouplé břicho může souviset s pánevním dnem, protože ta oblast břicha je hodně spojená s funkcí bránice, což je taková podobná vrstva v těle, ale v oblasti dolních žeber, jako je pánevní dno v oblasti pánve. Jsou to dvě takové plošiny, které jsou vlastně proti sobě a když vlastně člověk dýchá, tak zároveň aktivuje svaly pánevního dna, když dýchá správně. Jde o to, že jako spousta lidí má to břicho vypouklé prostě proto, že třeba si posiluje nějakým, řekla bych třeba trošku způsobem, jak se to dělávalo kdysi, sklapovačky nebo prostě klasické cviky. A nebo třeba si cvičí i ten střed, což je dneska velká móda, je na to spousta jako technik, ale zároveň prostě se to nedaří vycvičit do té plochosti. A tam si myslím, že potom skutečně může být problém v tom, že jako se tam nezapojuje do té funkce pánevní dno a tím pádem jako se to nedaří vycvičit. Jako to bych asi musela tu paní si vyšetřit, je to takhle složitý jako na dálku, ale určitě nevím samozřejmě, co má za sebou, jestli navštívila nějakého fyzioterapeuta, který by trošku poradil, jestli to, co cvičí, dělá dobře, protože tam může být někdy ten zakopaný pes, že ty lidi hodně cvičí, dělají všechno správně, třeba podle nějaké rady, ale jakoby nefunguje jim to. A samozřejmě třeba už byla u fyzioterapeuta, poradil jí, ale třeba bych zkoušela pak ještě někoho jiného, protože někdy se stane, že prostě jakoby to není ono. Takže když takhle cvičí i takhle o sebe dbá, samozřejmě nevím, jestli se dá úplně vycvičit jako do podrobno, jako
0: do pekáče.
1: Do úplného pekáče, protože tam se to kombinuje s tím cvičením středu a plus toho cvičení těch zemních svalů přímých břišních. Ale jako určitě bych to viděla, že by to chtělo se prostě poradit. No.
0: Mm-hmm. Dobře, no a pak tady máme ještě na cvičení další dotaz. Píše paní Marie, problémy s pánevním dnem řeším už několikátým rokem, že nám v mém věku se doporučuje silový trénink. Zajímalo by mě, jestli jsou pro mě vhodné hluboké dřepy se zátěží a podobná cvičení.
1: No tohle je vlastně podobný trošku dotaz v tom, že bych musela pacientku vidět, ale já si obecně myslím, že ten silový trénink, nebo třeba i kruhový trénink a tak, jsou to prostě hodně náročná cvičební, jako hodně náročné cvičební systémy, kdy vlastně, když ta žena bude mít oslabené pánevní dno, tak ho prostě nedokáže jako zapojit do těch pohybů a tím pádem vlastně si to možná ještě trošku i jako zhoršuje. Jo. To je zase, chtělo by to tu ženu vyšetřit, existují i nějaké technické věci, jak se dá změřit jako síla toho pánevního dna třeba pomocí ultrazvuku, že ta žena třeba vtahuje pánevní dno a my se díváme na ultrazvuk, jakoby na to je tam vidět ta svalová vrstva, jestli se zvedá nebo nezvedá. A někdy je to tak, že vlastně ono totiž, když se začíná s pánevním dnem, třeba ve cvičením systému Pilates například, tak se začíná strašně jemně. Jsou to opravdu mikroskopické pohyby, takové úplně jemné, jsou to spíš pocitové věci, které hodně souvisí s dechem a teprve potom se jakoby navyšuje ta zátěž, takže třeba to cvičení hluboký dřep se zátěží, to už je prostě opravdu jako dřina. Ona tím samozřejmě posílí zadek, nohy, super, ale to pánevní dno se podle mě ještě víc může povolovat. Takže jako tam bych to, jestli prostě má potíže s pánevním dnem a takhle hodně cvičí, tak si myslím zase, že to je možná nevhodné cvičení a začala bych zase u fyzioterapeuta vyšetřit to pánevní dno pořádně, jak vlastně na tom je a začít možná pomalejc a dospět klidně třeba během třeba půl roku, roku k hlubokým dřepům. Hmm. Ale to už by poznala, že to je lepší.
0: Ne? Ano, ano. No vy jste říkala předtím, že cvičení nezakazujete, že vlastně pohybová aktivita je dobrá vždycky, ale že jde o vhodnost těch sportů, co například běhání.
1: Určitě, proč ne? Jako vím, že jsou samozřejmě dotazy typu, když běhám, tak jestli si to nezhoršu. Já si myslím, že ne. Jako zase záleží na intenzitě těch potíží. Když budu mít opravdu významnou inkontinenci, to znamená při běhání budu skutečně inkontinentní, musím nosit vložku, třeba i docela silnou, tak Já samozřejmě mluvím o situaci, kdy ta žena je vyšetřena urodynamicky, kdy je jasné, že třeba se to nedá řešit i nějakou operací, třeba taková ta páska, která se dává ženám, prostě ono to někdy strašně pomůže, protože když má žena opravdu velkou inkontinenci, tak se to často prostě opravdu nedaří žádným cvičením zlepšit. A ano, když ona potom běhá a má při každém tom kroku jako inkontinenci, tak si myslím, že to už je velká inkontinence a že by to pak chtělo spíš řešit nějakou tou třeba urogynekologickou operací, tím drobným výkonem, který to fakt hodně lidem prostě zlepší, protože ten pokles pánevního dna se prostě často vycvičit prostě nedá. Takže jestliže to je nějaká mírná inkontinence, taková ta, že si, když si kejchnu nebo když běhám tak občas, tak v podstatě si myslím, že to nevadí, protože zase benefit z toho běhání je prostě mnohem větší než to, že mi to občas takhle jako zahapruje, když to tak řeknu, ale a zase jde o to množství. Když budu běhat maratony, budu hodně běhat a budu mít významnou inkontinenci, tak si myslím, že to vhodný prostě není. Prostě takový ten zdravý selský rozum, ale na to jako není přímo nějaká konkrétní poučka, ale jako takže je tam prostě mnoho otázek, ale myslím si, že běh to nezhoršuje, když je přiměřený a když ta inkontinence není prostě nějaká hodně velká.
2: Takže i podle svého pocitu
1: určitě,
2: a to tak asi
1: určitě,
2: by potom stejně
1: podle zdravého rozumu
2: toho běhání. Tak, my jsme vyčerpali náš dnešní čas úplně do poslední vteřinky, tak pro dnešek moc děkujeme za návštěvu Silvii Šidákové, primářce rehabilitačního oddělení v Trutnovské nemocnici a těšíme se zase příště naslyšenou.
1: Moc děkuji všem a přeji krásný den.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
3: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 7 minut bude poledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, připravená je Jarka Vykoupilová poradit vám buď s dobrým obědem, pokud máte zrovna volno, nebo třeba s dnešní večeří.
1: Babské rady.
2: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci 5 ódy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Lidé ve Vamberku si dnes můžou nechat zdarma změřit zrak. Královéhradecká gymnastka Natali Tučková získala na domácím šampionátu 4 medaile. A dnes je polojasno až skoro jasno, teploty do 26 stupňů. Krásné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Hořice zahájili rozsáhlou opravu ulice pod Lipou. Práce budou rozdělené do 3 postupných etap, aby bylo možné vždy zajistit parkování aut v okolí uzavřených úseků. Auta, která budou pracem překážet, městská policie odtáhne.
1: Silničáři odfrezují poškozený asfalt a následně budou pokládat nový koberec. Kvůli pohybu stavební techniky budou vždy části komunikace uzavřené. Oprava potrvá do 24. června. Rozpis prací jednotlivých etap najdou obyvatelé na stránkách města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Vamberku si dnes můžou nechat zdarma vyšetřit zrak. Optometristé budou měřit zrak ve vestibulu městského úřadu od 13 do 17 hodin. Lidé se tak budou moct ujistit, zda mají oči v pořádku. Pokud měření odhalí nějakou vadu, získají doporučení pro správnou korekci. Pro správné vyšetření zraku si lidé musí sebou přinést brýle nebo kontaktní čočky, které používají.
2: Kampaň nazvaná Péče o zrak se v Česku koná po 14. V loňském roce během preventivních screeningů sdružení optiků a optometristů po celém Česku provedlo více než 2000 měření a podle statistik měření ukázala, že téměř polovina lidí má nedostatečnou korekci zraku. Nejčastějšími vadami zraku jsou krátkozrakost a snížená zraková ostrost do dálky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Na českých silnicích letos zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období v loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
3: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
4: Sport.
0: Sportovní gymnastka Královéhradecké Slavie Natali Tučková získala na domácím šampionátu v Dobrušce 4 medaile. Bronz s obručí a stuhou, stříbro potom s kuželi a ve více boji, kde zaostala za Zuzanou Ponížilovou o 3,5 bodu. Mistrovství republiky přitom absolvovala s poraněným kolenem.
5: Vzhledem ke všem okolnostem, které mě už od března provází, jsem nesmírně ráda, že se mi podařilo vybojovat titul první vícemistrně a za všechna jednotlivá náčiní medaily. Určitě jsem chtěla i zlato, ale tentokrát ho právě získala Zuzka, která se připravovala a už od března měla oproti mě velký náskok v tréninku.
4: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude polojasno až skoro jasno, k večeru začne od západu postupně přibývat oblačnost. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr fouká mírný jihozápadní až jižní a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S krátkým zdržením počítejte na silnici 1/33 v Jaroměři Jezbinách, kde pokračuje oprava mostu. Doprava je tam řízena kyvadlově. Omezení potrvá ještě 3 týdny.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme pěkné poledne, vlastně už odpoledne, protože jsou 4 minuty po 12. hodině. Dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 4. června, svátek mají Daliborové, zítra Dobroslavové, v sobotu Norbertové a v neděli Ivety. Říkám to, protože právě začínají písničky od srdce, tak můžete věnovat nějakou i někomu, kdo třeba slaví svátek nebo narozeniny nebo něco jiného, nebo třeba úspěšně odmaturoval, anebo na něj jen tak myslíte, tak mu nechte zahrát písničku. Můžete si o ní zavolat na číslo 726 46 46 46 nebo si o ní napsat SMS-kou na číslo 900 1104 a nebo e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Jaká je naše dnešní hudební nabídka? Takový ne jídelní, ale hudební lístek pro tuto chvíli. Helena Vondráčková, Zblížení, skupina Miraj, Cesta z města, Jakub Smolík, Holka s bílou halenou, potom třeba Katapult, Blues, potom Mňága až Ďorb, Karel Zich a spousta dalších. Tak nám zavolejte, napište. Hezké odpoledne.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaníčtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

posloucháte písničky od srdce, tak si o nějakou vaši oblíbenou zavolejte, napište a hlavně nám dejte vědět, pro koho byste právě dnes chtěli nechat zahrát, z jakého důvodu, ale může to být klidně jenom obyčejný pozdrav, protože i ten umí potěšit. No a už si píšete, tentokrát je to e-mail, prosím o zahrání písničky všem rybářům na přehradě Rozkoš. Včera jsme zmokli, dnes se smažíme na slunci, ryby neberou, ale točené pivo nám tu náladu vylepšuje. Děkuji, Ivan.

Tak to byla písnička pro rybáře k přehradě Rozkoš a teď už tu máme od vás další vzkaz. Zahrajte pro paní doktorku Šidákovou, která dnes byla v poradně, vždycky pomůže už jen svou vlídností a laskavým přístupem. Je to úžasná lékařka, za všechno moc děkuje pacientka Jana. Tak doufám, že to paní doktorka uslyší, teď by mohla být na cestě z Hradce Králové od nás z rozhlasu do Trutnova, takže hrajeme, ať dobře dojede.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Je půl jedné a vy stále posloucháte Písničky od srdce. Přejeme vám krásné odpoledne, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové a teď rádi zahrajeme někomu dalšímu, protože nám píšete: dobrý den, prosila bych zahrát písničku pro naši Jiřinku Chalupníčkovou, která jde do zaslouženého důchodu a je zítra v práci naposledy. Jiřinko, za celý tým Galírny vám přeju ještě spoustu krásných let a ať si důchod užijete co nejdéle ve zdraví, štěstí a pohodě.

O tom mluvili ve zprávách. 50 horských záchranářů z různých evropských zemí dnes nacvičuje u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů a s pátráním jim pomáhají jejich speciálně vycvičení psy. Celé cvičení sleduje naše reportérka Kateřina Kohoutová a už po 14. hodině řekne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové podrobnosti. A já teď řeknu, nebo spíš přečtu další vzkaz od vás. Hezký čtvrtek, 4. června. Dnes vzpomíná moje maminka Jaroslava na svou maturitu, kterou absolvovala v roce 1973 na obchodní akademii v Pražských Holešovicích. Svým bývalým spolužákům posílá písničku a stejně tak i ostatním posluchačům.

V sobotu se koná Kopydlenská padesátka, což je setkání majitelů mopedů, pionýrů, babet a dalších podobných strojů v areálu autoklubu Kopydlno na Jičínsku. Je to už 10. ročník a program je od 11 do 18 hodin. A kdybyste scháněli nějaké další tipy, nápady, co podniknout o víkendu, tak se podívejte na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz. Teď budeme hrát skupinu Miraj. Zahrajte prosím pro našeho strejdu Dalibora do Lipčan k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje Matouš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: No a my se pomaličku blížíme k jejich závěru, ale dál vám přejeme krásné odpoledne a po 13. hodině už tu s vámi bude Alex Minářová, dnes společně s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou. A ještě se pojďme podívat na další vzkazy, které nám tu zbývají vyřídit. Zahrajte mojí kamarádce Darince, kterou o víkendu čeká svatba, ať zvládneme všechny přípravy a může si užít svůj nejhezčí den. Díky Anča. A pak píšete, prosím, zahrajte Peťovi Prokešovi do Jičína a jeho fajn kolegům v práci, ať mají hezké odpoledne a brzy jdou domů. Myslí na vás kamarádka Martina.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhel na Skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Odlehčovací služba Honkova v Hradci Králové funguje už 4 roky.

0: Po 85 let, říká ředitel sociálních služeb města Hradce Králové Robert Černý.
1: Těch 35 lůžek je využito po celý rok. Jsme na využití, který se blíží 90%. Nemůžeme to samozřejmě navázat, jakože někdo skončí ráno a hnedka v poledne bude další. A když dneska někdo chce umístit někoho, ne že bychom odmítli, ale nemůžeme mu říct, jako ano, příští týden máme volno. Volno je třeba za měsíc, za dva.
0: Královéhradecký kraj ocenil obce za zpětný odběr velkých a malých elektrospotřebičů, hodnotil meziroční nárůst jejich sběru. Mezi obcemi do 2000 obyvatel zvítězily Lampertice na Trutnovsku, kde zaznamenali nárůst o 83%. V kategorii do 5000 obyvatel pak Kopydlno na Jičínsku a mezi městy nad 5000 obyvatel byl nejlepší Nový Bydžov. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
2: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
3: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příklad je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
2: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta komentovala jednání SMS zprávou.
4: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
2: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté v noci na zítřek nastoupí k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká Guatemala, 96. tým žebříčku FIFA. Trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
5: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útočné fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeř, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně na ně můžou uplatit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a Guatemala můžeme zapocenit. Počasí.
0: Dnes je polojasno až skoro jasno, k večeru postupně přibývání oblačnosti. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19 a biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Mezi Hrtvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volánov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiny. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu. To je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo. Že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení, teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí
1: no.
0: Projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda, takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumí to úplně tak říkat. Teď už také jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto svlečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, jeli jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž, a už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky, a v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větujem.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to... Já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no, a miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený, minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku, a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné, takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo, ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje se text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80! A jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jakože zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti.
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: 14 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: O návratu dětí do opravené školy v Hradci Králové by mohlo být jasno do konce června. Sněmovna navrhne prezidentovi na státní vyznamenání bývalého prezidenta Zemana. Atletka a halová mistryně světa Manuel poběží na diamantové lize v Římě a v noci a zítra bude opět pršet. U zpráv vás vítá a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. O případném návratu dětí do opravené základní a mateřské školy v Malšově Lhotě u Hradce Králové by mělo být jasno ve druhé polovině června. Škola kvůli sporu mezi městem a spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela. Bezmála 130 dětí

0: Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Mezi dalšími kandidáty na vyznamenání je herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič nebo fotbalista Patrik Šik. Jičín se dnes promění v pohádkové město červených sukní. Na Valštejnovo náměstí mají dnes o 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajze Manka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Sport. Halovou mistryní světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
1: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
0: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou závodit i oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefila. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená a během ní se od západu zvolna rozšíří déšť, který ráno a dopoledne vydrží na většině území. Teploty klesnou k 12 a na horách k 8 stupňům. Zítra odpoledne začnou srážky postupně slábnout a ustávat a do večera se úplně vyjasní. Zítřejší teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S komplikacemi počítejte na 42. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec, kde jsou po nehodě autobusu neprůjezdné dva pruhy. Jezdí se odstavným. Na místě jsou záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4. června, pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové, online hradec.rozhlas.cz. Karel Sladký vás provede čtvrtečním dobrým odpolednem. Věříme, že dobré bude, jsme na vás připraveni, nachystali jsme zprávy z celých východních Čech, o čem budeme vysílat v této hodině. Za pár minut se spojíme s naším rozhlasovým stopařem, zjistíme, kde je. Pak se budeme věnovat výcviku záchranářů, jejich 5 desítek z evropských zemí nacvičují labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. S pátráním jim pomáhají jejich speciálně vycvičení psi. Jak takový výcvik vypadá, poví naša reportérka. Před dnešní vernisáží výstavy Bitva u Náchoda 1866 se v této hodině spojíme s muzeem Náchodska a budeme k tomu i příjemně hrát. Jen v této hodině zaspívají Činasky, Karel Gott, Petr Hapka, Paul Simon s Artem Garfunklem, Jaromír Nohavica, Hanna Zagorová, skupinu Turbo nabídneme, nebo Lenku Filipovou. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové také ve čtvrtek 4. června co nejpříjemněji poslouchá. Dobré odpoledne přejeme a zdravíme nejen do východních Čech.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve čtvrtek 4. června. 14 hodin 12 a půl minuty. Kde tak může být v tuto chvíli náš rozhlasový stopař? Pokud jste poslouchali naše dopolední vysílání, pak asi víte.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Vracíme se na stadion do Malšovic, tady v Hradci Králové, kde pokračuje jubilejní hradecký pohár vína a naše reportérka, náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková tam od rána poctivě nasává. Tedy informace a atmosféru. Dobré odpoledne, Zuzko.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to na stadionu vypadá teď po obědě?
2: Já bych chtěla ještě něco říct, no. Tím nasáváním, prosím, opatrně.
0: No jistě.
2: Jsem řidička ještě k tomu v pracovním procesu, ale musím uznat, že té vůni a atmosféře kolem se odolává těžko. A jak to tady vypadá? Hodnocení je v plném proudu a přestože je v degustátorské místnosti kolem 40 lidí, je tam celkem velké ticho. Jakoby se porotci soustředili jen na tu chuť vzorku vína. Sedí tu celkem 6 degustátorských komisí. Celou 1/3 téhle přísné odborné poroty tvoří ženy. A jak jsem tak na ně koukala, mají neuvěřitelně ostré smysly. Dá se říci, že žádný muž je neopije rohlíkem a už vůbec ne špatným vínem. Všichni ti porotci z Česka i ze zahraničí mají samozřejmě profi degustátorské zkoušky, takže tady nerozhoduje to, jestli jim víno chutná k večeři, ale řídí se těmi nejpřísnějšími hodnotami a tabulkami.
0: 1/3 žen v porotě, to je zajímavé. A o co vlastně ti vinaři takto v Hradci Králové bojují? Je to jenom o ten diplom, nebo je ve hře něco víc, Zuzko?
2: Jde především o obrovskou prestiž. Jak mi jeden z organizátorů, pan Karel Tomášek, potvrdil, pro každé vinařství je skvělý výsledek z této soutěže marketingový jackpot. Pak si totiž lepí ty blištivé medaile přímo na etikety lahví a zákazník prý v obchodě hned ví, která bije. Bojuje se o tituly jako absolutní šampion, nejlepší bílé, červené nebo šumivé víno. A hradecký pohár vína má jednu obrovskou unikátnost. Je to totiž v České republice úplně jediná soutěž, která dává vítězům i finanční odměny. Takový absolutní šampion si odveze domů 20 000 korun a ti, co nevyhrají hlavní cenu, ale získají vysoký počet bodů, si odvezou velké zlaté a stříbrné medaile. Takže motivace je tu obrovská a napětí by se tak trochu dalo krájet.
0: Finanční prémie pro vinaře, to slyším poprvé. A co my obyčejní smrtelníci a milovníci vína, kdy se k těm 550 vzorkům dostaneme? Přece to nenecháme jenom po rotě.
2: No určitě ano, dostaneme. Přesně na tuhle otázku jsem se totiž těšila. Mám skvělou zprávu pro všechny hradečáky. Jakmile porota dopije a dopíše hodnocení, což bude k večeru, tak na odbornou část naváže akce s názvem Silénos, tedy velká prezentace všech soutěžních vzorků přímo v moderních prostorách Malšovické arény. A ti, kteří dnes víno neochutnají, nemusí zoufat. Organizátoři slíbili, že výběr těch nejlepších vín z dnešní dne přivezou 28. srpna do Jiráskových sadů na svátek vína na Soutoku. Takže si myslím, že o nic nepřijdete.
0: Zuzko, kdyby náhodou, nezapomeň na mě, jo? Máme spolu místo v kanceláři.
2: Slibuji, ano.
0: Tak to byla vinařská studnice vinařské moudrosti, naše Zuzana Boučková, rozhlasový stopař, která vše zdokumentuje, bude to na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Ať se vínu daří, ať chutná, děkujeme za informace. Hezké odpoledne.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové vysílá. Dobré odpoledne, sledujeme vše, co se děje v našem kraji. Je čtvrtek, je 4. června, události dne. Místo obvyklého ticha je dnes okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Hned to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vysvětlíme. Horští záchranáři tam totiž se svými speciálně vycvičenými psy trénují vyhledávání ztracených lidí v horském terénu. No to jsme si nemohli nechat ujít. Zvlášť když na mezinárodní cvičení přijelo 5 desítek záchranářů z Česka i dalších evropských zemí. Výcvik sledovala právě dnes ve čtvrtek 4. června reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová. Kateřino, do Krkonoš, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tak já opravdu můžu potvrdit, že tady se tvrdě trénuje a pátrá od samého rána. A to přímo tady u horské boudy. Figuranti se tady schovávají v náročném terénu a psi je potom na povel hledají. Zkouší tady různé situace, kdy jsou v místě třeba i fiktivní turisté, které ale ten pes má míjet, protože ho nezajímají. On totiž musí najít toho konkrétního člověka, tu ztracenou osobu. Práci jim navíc tady trochu stěžuje vítr, protože na hřebenech je poměrně větrno.
0: Prosím tě, co je ta novinka nazvaná Pátrač, kterou záchranáři testují?
1: Tak Pátrač je nový softwarový systém, který má pomoci hlavně při rozsáhlých, takových těch velkých hledačkách. Díky tomu, že všichni, co jsou do práce zapojeni a nasazeni, mají GPS, tak ty jednotlivé body, jak oni se pohybují, tak se přemísťují do počítače, do speciálního systému, který potom vyznačuje ty konkrétní lokality, místa, dá se říct centimetr po centimetru, který právě už ti dotyční došli. Díky tomu by se mělo dařit projít efektivně i větší území a také samozřejmě ušetřit trochu času.
0: Čím je toto mezinárodní soustředění tak důležité?
1: Tak ono je unikátní v tom, že je na krásném místě. Kdo zná Labskou boudu, tak mi to určitě potvrdí. To cvičení samozřejmě musela povolit správa Krkonošského národního parku, protože záchranáři se tady pohybují v místech, kde je běžně vstup zakázaný. Důležité je ale také hlavně to předávání těch zkušeností, protože já jsem mluvila s několika záchranáři z Polska, Slovenska a dá se říct, že oni, každá ta horská služba v jiné zemi to dělají tak trošku jinak, mají ty svoje metody, vylepšují ty metody a díky tomu, že tady kromě těch zmiňovaných Slováků, Poláků jsou třeba také Němci, ale i Italové, Rumuni, Norové, tak těch zkušeností je tady opravdu hodně a myslím si, že tady bude dlouho o čem mluvit a předávat právě ty zkušenosti.
0: Od Labské boudy v Krkonoších, kde dnes 4. června trénovali, nacvičovali záchranáři, se přihlásila naše reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme za informace a příjemný zbytek dne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Před dnešní vernisáží výstavy Bitva u Náchoda 1866 se už za pár minut spojíme s muzeem Náchodska. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a přejeme dobré čtvrteční odpoledne.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele zlá

natte stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: před velmi zajímavou vernisáží má dnes muzeum Náchodská v Broučkové domě v Náchodě v 17 hodin. A co se tam bude od 17 hodin dít, to nám teď poví mluvčí muzea Náchodská Tomáš Menec. Tomáši, vítejte v našem vysílání. Dobré odpoledne do Náchoda.
1: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Co v těch 17 hodin?
1: My vlastně od dneška otvíráme výstavu Bitva u Náchoda 1866. Dneska od 17 hodin nás čeká slavnostní vernisáž výstavy. Takže kdokoliv by chtěl přijít, tak je srdečně zvaný. My vlastně touto výstavou oslavíme výročí 160 let od prusko-rakouské války roku 1866.
0: A jak jste tu výstavu pojali, co na ní uvidíme, čím bude zajímavá?
1: My, když jsme výstavu chystali, tak jsme si říkali, že to nechceme udělat jako takovou tu klasickou výstavu, kde jenom naplníme vitríny, ale chceme tam mít i něco navíc. Takže takový unikát této výstavy bude plastický model krajiny, tady kolem Náchoda, na který budeme promítat průběh celé bitvy u Náchoda, vlastně dá se říct minutu po minutě, takže to je takové to hlavní lákadlo, které nikde jinde není, ale jinak samozřejmě tam budou i exponáty přímo z roku 1866, ať už to jsou uniformy, jak rakouské, tak pruské, zbraně, předměty takového toho běžného charakteru každodenního, ale zároveň tam odprezentujeme to, jak se v té době žilo, jak to zasáhlo i běžné obyvatelstvo na Náchodsku, takže není to jenom o té válce jako takové, ale i o tom běžném lidském životu.
0: Předměty, artefakty, díky komu se vám je podařilo získat? Jak se vám to povedlo?
1: Vlastně většina předmětů, které na výstavě jsou prezentované, jsou přímo ze sbírky Muzea Náchodská. Je to tak, že vlastně v průběhu času muzeum vytvořilo velice rozsáhlý fond předmětů spojených s válkou 1866, ať už vlastně sběrem, nebo tak, že nám třeba lidé nosili předměty, které našli po svých prarodičích na půdách, takže máme opravdu široký záběr ve sbírce.
0: Já teď myslím třeba i na komitet 1866 na Česko-Skalicku. Také tam působí, také se o to zajímají. Kdo nestihne vernisáž dnes v 17 hodin v Broučkově domě, což je na náměstí v Náchodě, dokdy bude mít možnost si tuto velmi zajímavou výstavu prohlédnout?
1: My tuto výstavu máme v Broučkově domě jako hlavní výstavu na letošní rok, takže bude tedy k vidění ode dneška až do 18. října, kdy vlastně my celou výstavu zakončíme v rámci mezinárodní archeologie, který bude v sobotu 17. října a bude tam i bohatý doprovodný program v podobě komentované prohlídky různých přednášek. Takže
0: času dost.
1: Času dost, přesně tak.
0: A na dnešní vernisáž může dorazit kdokoliv do Broučkova domů?
1: Máme to pro širokou veřejnost, takže všichni posluchači vašeho rozhlasu jsou zvaní.
0: Českého rozhlasu Hradec Králové zveme srdečně Broučkův dům na náměstí v Náchodě. Dnes v 17 hodin vernisáž výstavy Bitva u Náchoda 1866. Pozval nás Tomáš Menec z Muzea Náchodska. Tomáši, děkuji, ať se vernisáž vydaří.
1: Moc děkujeme, krásný den vám i posluchačům.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: za Gorbou jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zasnili. A teď už zpět do reality.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Další informace k tomu je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Zdravíme vás ve čtvrtek odpoledne 4. června. 14 hodin 40 minut nabízíme skupinu Turbo. Hezký den.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: My také jedeme. Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Jak žít a přežít, když kolem bouří historie? O tom bude naše nová rozhlasová četba na pokračování, kterou jsme pro vás připravili na červnové nedělní podvečery, vždy po 18. hodině. Hermanina Štiftra vás zavede do divoké přírody v Horním Jelení, krásné vily na Trutnovsku i do luxusního hotelu v Trenčíně. Jeho knižní bestseller je vlastně románovou kronikou, která nám všem připomene, jak velké dějiny dokáží nebývalou silou hýbat i malými městečky. Podivná sešlost, při které se obyvatelé jedné východočeské výsky oddávají pavým hodům, oživuje dávné démony, rodinná tajemství a především touhy, bez kterých by svět utonul v nehybnosti. Ukázka z rozhlasové četby je připravena.
1: Jaruna v davu hledá Tondu. Chce mu samou radostí skočit do náručí. Vyhrál! Václav vyhrál! Zahlédne ho na kraji rybníka. Odchází pryč. Rozběhne se k němu, nohy se zamotávají do sukně. Tondo, vyhrál, Vašek je Tarzan! Tonda jí věnuje smutný úsměv. Tarzan? Kdo je to? Myslí na Jarunin plot a vrata. Dodělají to ještě spolu? Červené nebudou, to by byla mýlka. Hledí na ní upřeně, Jaruně hoří oči. Teprve teď v nich vidí tu správnou barvu. Je příbuzná s červenou. A Jaruna se zachvěje. Takhle se na ní Tonda ještě nikdy nepodíval. Neodcházej, žadoní Jaruna.
0: Byla malá ochutnávka z nové rozhlasové četby na pokračování, která vznikla v Českém rozhlase v Hradci Králové, kterou pro vás společně s herci Pardubického divadla Martinem Mejzlíkem, kterého jste mohli slyšet před chvílí, a Josefem Pejchalem natočil v našem studiu režisér Jaroslav Pokorný. Na první část se můžete těšit v našem vysílání už tuto neděli po 18. hodině.

0: tak jsem nešťastný.
1: A jak se chystají hoteliéři v Krkonoších na letní sezonu, to vám povíme ve zprávách v 15 hodin a také o festivalu, který dnes začíná v Hradci Králové. Z Českého rozhlasu z Hradce Králové vás zdravíme 4 minuty před 15 hodinou. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hoteliéři v Krkonoších očekávají v létě víc zahraničních turistů než v minulých letech. V Hradci Králové začíná Landscape Festival. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem a v noci a zítra bude opět pršet. Zprávy s Tomášem Myslevičkem. Pěkné odpoledne. Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hoteliérů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Po pandemii koronaviru cizinců v Krkonoších ubylo a teprve teď se podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Silvie Dlouhé začínají vracet.
5: Vyrovnává se to, stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků a přijíždějí i návštěvníci z Holandska, z Dánska.
3: Reuse centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2500 tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Oznámilo to dnes sdružení organizací, které vzniku odpadu předcházejí. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle její ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
6: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi

0: části. Jednotlivé intervence reagují na urbanistický odkaz hradeckého starosty Františka Ulricha, který stál v čele města na přelomu 19. a 20. století. Vysvětluje architekt a ředitel festivalu Dan Merta.
1: Ulrich a Gočár vybudovali tohle město, který se může pořád pyšnit tím, že to je salon republiky, krásné moderní architektury. A vlastně je to ten odkaz toho, když má umělec, architekt a především politik vizi a pak má i odpovědnost, tak ty města vypadají tak krásně jak Hradec Králové.
0: Landscape Festival už víc než 10 let každoročně putuje mezi českými městy. V Hradci Králové je poprvé a radnice za jeho pořádání zaplatí bezmála 2,5 milionu korun. Sport. Volejbalová reprezentace žen podlehla Polsku 0-3. Na aktuálním turnaji Ligy národů v Číně si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru, i proto, že v zápase udělali řadu chyb na servisu. Zkušená Helena Grozer vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky museli podávat na riziko.
2: My jsme věděli, že musíme riskovat, včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přehrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
0: Zítra budou Češky hrát v Nankingu proti Belgičankám. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená a během ní se od západu zvolna rozšíří déšť, který ráno a dopoledne vydrží na většině území. Teploty klesnou k 12 a na horách k 8 stupňům. Zítra odpoledne začnou srážky postupně slábnout a ustávat a do večera se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor dejte v Náchodě v ulici 1. máje, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místo jedou všechny záchranářské složky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nezakazovat, ale učit kritickému myšlení, tak zní hlavní doporučení Ministerstva školství a Národního pedagogického institutu k využívání umělé inteligence ve školách. Jak to vypadá v Královéhradeckém kraji? Uslyšíte v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu. Připomeneme si charismatického a všestranného herce s mimořádnou filmografií, včetně té dětské, Petra Kostku. Petr večer převzal na Zlínském filmovém festivalu Zlatý střevíček za mimořádný přínos dětské kinematografii. Byli jsme u toho. A po půl čtvrté vás pozveme do našeho radiobazaru. Možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině a 35. minutě. A aby se i ve čtvrtek 4. června hezky poslouchalo, nabízíme Marka Ztráceného, Rangers, Škvory, Stanislava Hloška, Helenu Vondráčkovou, Elány a nebo Ivu Frýlingovou. Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemné odpoledne.

Na škvory a sílu starých vín se také můžete těšit v příštích minutách našeho vysílání. Ace of Base si dáme, nebo šarmantní Helenu Vondráčkovou. Naklepejte kosy, jordický sekáč v nebeské rybné láka na mistrovské klání, které se opět po roce blíží. Zavoní čerstvě pokosenou trávou. A když je to bude v nebeské rybné jordický sekáč, už tuto sobotu 6. června. Připravte tady kladívka, prousky a hlavně kosy, abyste mohli předvést svůj na tradiční akci otevřené mistrovství republiky v kosení louky. Soutěžit tam budou jak muži a ženy, tak i děti. Už 15. ročník tohoto klání bude právě tuto sobotu. Prezentace soutěžících bude ráno od 6 hodin 30 minut do 7 hodin 30 minut a samotná soutěž pak odstartuje v 8 hodin. A pokud vyrazíte do Josefova, můžete si tam připomenout 100 let provázení v josefovském podzemí. Oslavit toto významné výročí. 5. června na Bastionu jedna slavnost k stému výročí provázení v josefovském podzemí, během které se návštěvníci mohou těšit na tematické prohlídky. Připravena bude výstava artefaktů z historie, umístění časové schránky, interaktivní hra, ale i prezentace dobové módy a vozidel. Součástí programu bude také představení nové publikace vydané k tomuto významnému jubileu. V Josefově už 5. června. Jak je využívána umělá inteligence ve školách v Královéhradeckém kraji? To jsme zjišťovali, mluvit o tom budeme už za chvíli v našem vysílání. Dobré odpoledne.

0: Českých za Hradec Králové. Umělá inteligence proměňuje české školství a učitelé kvůli ní upravují zažité postupy. Velká část škol sice technologii ve výuce podporuje, někde ale od září naopak zpřísní pravidla a upraví školní řády. Současně ale sami učitelé umělou inteligenci využívají, třeba proto, aby byly hodiny pro žáky atraktivnější.
1: Dneska nepoznáte, jestli používá AI nebo nepoužívá, a zakazovat jim to, bránit jim v tom, mně nepřijde jako správný.
2: Říká ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě Pavel Škoda. Učitelé ale podle něj musí od základu změnit styl zadávání úkolů.
1: AI je budoucnost a bude tady s náma už navždy a je potřeba s těma dětma pracovat tak, aby když nechci, aby používali AI, tak vytvořím to zadání tak, aby ho nemohli používat. A jinak se nebrání tomu, aby na to použili AI, no.
2: Celostátní program ministerstva si dal za cíl proškolit během končícího školního roku velkou část pedagogů. Ti získané vědomosti přenášejí do tříd. Na střední průmyslové škole stavební a obchodní akademii v Náchodě už s umělou inteligencí běžně pracují. Učitel Petr Staněk v ní vidí velký potenciál, ale také riziko, třeba když se na ní žáci úplně spolehnou.
3: Mě překvapilo, že hodně těch žáků AI zase strašně moc důvěřuje, že někteří třeba si nechají vygenerovat třeba prezentaci a pak už si to třeba po sobě ani nepřečtou nebo neopraví.
2: Některé školy od září upravují své vnitřní předpisy. Například na střední průmyslové škole v Novém Městě nad Metují vpisují do školního řádu nová pravidla.
4: Použití nástrojů umělé inteligence je přípustné pouze jako pomocný nástroj pro rešerši nebo korekturu, pokud vyučující nestanoví jinak.
2: Cituje ředitelka školy Klára Barešová jeden z odstavců nově upraveného školního řádu. Nejde přitom o zákaz, ale o upřesnění využití umělé inteligence, vysvětluje zástupkyně ředitelky Monika Kouřímová.
5: Aby to byl jako správně citovaný zdroj, oni už teď, když píšou seminární práci, vědí, že můžou pomocí umělé inteligence některé pasáže, pokud je to nějaká rešerže něčeho, tak není problém, ale když tam je něco, co má vycházet z nich vlastní názor, závěr a tak, tak to musí samozřejmě vytvořit vlastní hlavou.
2: Současně ale nejenom na téhle škole připouští, že bude velmi složité poznat, jestli žáci postupují tak, jak by měli. Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové Koncert pro boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve čtvrtek odpoledne 4. června. Radio Bazar nebude chybět, otevřeme ho pro vás velmi rádi ve druhé polovině této hodiny. Po 15. hodině 35. minutě po písni Heleny Vondráčkové Růže kvetou dál. To bude signál pro vás, tak si to zapamatujte. Z hudby ještě také Eláni, Gypsy King, Siva Freelingová, Marie Rotrová nebo Bee Gees. Přejeme dobrý den, dobré odpoledne. A teď vyrazíme na jeden gala večer. Vrátíme se k tomu, co zažili na zlínském filmovém festivalu, kde předávali také Zlatý střevíček za mimořádný přínos dětské kinematografii. Polsko, Dánsko a Egypt, tvůrci z těchto zemí si odnášejí ocenění právě ze zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček, to je ocenění za nejlepší filmy pro děti a mládež. Převzali ho na slavnostním gala večeru, kterým skončil 66. ročník festivalu. No a určitě vás zajímá, kdo z našich herců za mimořádný přínos dětské kinematografii převzal Zlatý střevíček skvělý herec Petr Kostka.
1: Mám tu buchty. Moje máma napekla mi plný uzlých buchet. Jistě oba buchet najíme se.
2: Úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
3: Vrátil se Petr Kostka do roku 1967, kde účinkoval v pohádce vůbec poprvé. Pak jich natočil hned několik. Diváci se ho pamatují jako vicekrále v Nesmrtelné tetě i jako rybáře v pohádce Koloběžka první.
4: Tam zdal moje krásné okouny, raubíři, řeka patří od jak živa všem.
2: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Ty děti už dávno odrostly. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
3: Chtěl byste si teď ještě zahrát třeba krále?
2: Víte, ono záleží na tom, co by to bylo za pohádku a jak by byla napsaná. Já jsem poměrně dost vybíravý.
3: Říká herec, který za týden oslaví 88. narozeniny a který hraje jednu z hlavních rolí v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
5: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší.
6: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho. A chtěla bych říct, že je to film, který není jenom o realitě jedné země a o nějaké nespravedlnosti, protože tam jde o velké sociální rozdíly mezi těmi dětmi, ale je to také o nějaké naději, o tom, jak vlastně ty děti žijí v té zemi. A myslím si, že je to velmi přínosné právě pro naše publikum.
3: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejlepším filmem pro dospívající jsou Polští ministranti a jako vítězný film pro mládež porota zvolila dánský snímek Bez tíže. 66. ročník festivalu přilákal do kinosálů bezmála 24 000 diváků a nabídl 300 snímků. Příští ročník začne 27. května 2027. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: po 15. hodině 35. minutě a teď už necháme vstoupit do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vás s inzeráty. Určitě můžete cokoliv prodat, koupit, vyměnit, darovat. Třeba byste se rádi seznámili, je to na vás fantazii, se meze nekladou. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové otevíráme.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Ano, Radiobazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, nabízím důstojnické, můžu?
0: Povídejte, určitě posloucháme.
2: Pardon, nabízím důstojnické černé vysoké kožené boty, uvnitř bot dřevěná výstuha, jsou jako nové, asi 100 let staré. Nikdo v nich nechodil, pánská velikost. Dále nabízím kletní výsadbě holandské hrnkové petunie v různých barvách levně. Prosím volat na číslo 731 589 248.
0: A kam se dovoláme?
2: 731?
0: Ano, ale kam se dovoláme, odkud voláte?
2: Z Horního Jelení.
0: 731 589 248 Horní Jelení. 100 let staré boty, jako nové a petunie. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den.
2: Díky.
0: Naslyšenou. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, co pro nás máte vy? Dobrý den, dobré odpoledne přejeme.
3: Dobrý odpoledne. Prodám Simpson Electronic v dobrém stavu, rok výroby 89 a je to na číslo 776 142 207. Děkuji.
0: Děkujeme také. 776 142 207. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové čtvrteční s datem 4. června má otevřeno. Zdravíme i vás. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den. Nabízím novou benzínovou výkonnou elektrocentrálu za méně jak poloviční původní ceny, cena k jednání 5000 na 732 90 45 11 Holicko.
0: Děkujeme, zdravíme na Holicko, 732 90 45 11 Holicko. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar pokračuje. Pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Věra Pilníková.
0: Co byste potřebovala,
5: a ráda,
0: paní
5: Věro? Ráda bych se seznámila.
0: Seznámila. Tak se do toho schutí pusté, ať zaujmete.
5: No, hledám pána, který by se mnou si chtěl volat, nebo mě navštívil. Je mě 71 roku a jsem soběstačná, akorát chodím s chodítkem.
0: Takže stačí třeba i na povídání, na telefonování.
5: Třeba tak.
0: Třeba no. Dobře. Vaše telefonní číslo?
5: 603
0: 740 542 603 740 542. Tak ať vám ano. Někdo zatelefonuje, paní Věro, ať to dopadne.
5: Děkuju.
0: Mějte
5: děkuju.
0: Se hezky, hezký den, naslyšenou. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, co můžeme udělat pro vás, dejte vědět, zkuste se dovolat k nám do vysílání, máte možnost, máte příležitost. Zdravíme i vás v našem vysílání, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, prodám Škoda Fabia 2009 výroba, 1,4 nafta, bez koroze. Cena 55 tisíc.
0: 55 tisíc, dobře. K doptání na telefonním čísle.
6: 605 744 851.
0: Tak my vám za Škodovku Fabii děkujeme. A
6: děkuji, na shledanou.
0: 605 744 851, pokud máte zájem. Škoda Fabia v nabídce Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Prodám sekačku na trávu, značka MF70, šíře lišty je 140 cm a je tam dán nový motor Honda a k tomu obraceč. Bude to na číslo 607 865 851
8: Je to Broumovsko.
0: Sekačka na Broumovsku. Děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, hezké odpoledne. Naslyšenou. Sekačka, obraceč 607-865-851. Telefonní číslo posluchačky z Broumovska, která se dovolala do Českého rozhlasu Hradec Králové do inzertní 7minutovky. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí. Zdravíme i vás. Hezké odpoledne.
9: Dobrý den, já bych prodala babetu.
0: Já se zeptám, do babetu se ještě nikdo neozval, dvourychlostní babetu?
9: Zatím ne.
0: Vůbec
9: zatím
0: ne. Ne, no takovou dobu ne. A nic, prosím
9: no,
0: vás.
9: Vidíte to. Tak, zkouším no, to pořád.
0: Mm-hmm, povídejte.
9: Takže bych prodala babetu 210, plně funkční, po celkový GO. Cena by byla 14 000 a bylo by to na čísle telefonu 776-109-273. Náchod,
0: tak možná s tou cenou, kdybyste šla trochu dolů, tak by to třeba dopadlo.
9: No, nějaký uvidíme. Bonus.
0: Ano, 776-109-273. Babeta, děkujeme pěkně za nabídku. Mějte se hezky. Naschledanou. Český rozhlas Hradec Králové, čtvrtek 4. června. Radio Bazar je tady s vámi. Dobrý den, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat na Peru nebo na Vary. Půh obou strany. Brány hřebenové a bůh jednostranný pravý. Všechno je málo používané ve výborném stavu a bylo by to na telefonním čísle 774 363 208.
0: Mm-hmm. Děkujeme pěkně za nabídky, mějte se hezky naslyšenou. Tak jste slyšeli, co všechno na téru 774 363 208, telefonní číslo posluchače. A ještě vám dáme příležitost dnes odpoledne v Radiobazaru Českého rozhlasu. Jste to vy, kdo se dovolal, hezké odpoledne.
11: Hezké slunečné odpoledne. Chtěl bych nabídnout spalý kovačku na vlastním podvozku s vlastním pohonem. Dále bych měl tady autogenní soupravu, už ji nevyužiju, už jsem to starý na to. A dále bych měl invalidní vozík prodej. Mm-hmm. Je to holičko 604-82-73-90. Děkuji, pěkný den.
0: Pěkný den vám, zdravíme na Holicko, 604-82-73-90, tam toho bylo trochu víc, i špalíkovačka byla v nabídce, invalidní vozík, 604-82-73-90, telefonní číslo posluchače.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A inzerovat můžete opět zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě tady v tomto čase. Ulica, píseň skupiny Elán a také Gypsy Kings si dopřejeme v příštích minutách našeho čtvrtečního odpoledního vysílání. Hezký den, Karel Sladký vás zdraví.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

S hercem Východočeského divadla v Pardubicích Josefem Pejchalem se můžete setkat v dnešní rozhlasové návštěvě. Vzpomínáte na doktora Suka z ordinace v Růžové zahradě. Josef Pejchal bude hostem návštěvy, rozhlasové návštěvy dnes po 18. hodině. Ale dobří a zajímaví hosté dorazí zítra do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové. Lada Klokočníková přivítá po 10. hodině Radka Pálku, vám dobře známého šéfkuchaře a také dobře známého Tomáše Bagnuska, režiséra. Uslyšíte o filmu První hvězda a určitě o tom, co teď ještě pány zaměstnává, jaké bude jejich léto. A pokřtíme i novou knihu fejetonů Dagmar Ruščákové Koncert pro bouřku a orchestr. To bude po 11. hodině. Do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové můžete přijet, dorazit i vy zítra dopoledne. Otevírat budeme v 9 hodin. Těšíme se na vás v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové, odkud budeme zítra dopoledne 3 hodiny živě vysílat.

Hradecký pohár vína, náš rozhlasový stopař už je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Vždy říkáme, že natáčí, fotografuje, tak se podívejte, co se podařilo ulovit. Hradec.rozhlas.cz. A jsou tam i tipy na víkend a ty jistě oceníte, že těch tipů je folklorní festival Pardubice, Hradec Králové, Cirkův Trutnov, zajímavý festival, který bude slavnostně zahájen 4. tedy dnes v Hradci Králové. Zvali jsme vás také o živý veřejný prostor města, sérii uměleckých instalací. Přečtěte si Do nebeské rybné pozvánka, Malá loutková inventura v Kuksu, neoficiální zahájení turistické sezóny na Broumovsku a další tipy na našem webu hradec.rozhlas.cz. Přeci jen víkend se blíží, je čtvrtek, čtvrteční odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Tak to byla hvězda Supernova, šarmantní Marie Rotrová. Po 16. hodině Marie Tomsová v humoriádě Českého rozhlasu. S Marie Tomsovou budete vybírat scénky v hodině humoru na přání. A po 17. hodině si uděláme rekapitulaci událostí dnešního dne v Královéhradeckém kraji. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. Zeptáme se i na počasí. Hezký poslech našeho vysílání. Dobré odpoledne.

0: Máte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Budoucí šéf armády Hlaváč představil prezidentovi své priority. Dánská firma bude v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Čistá Úhorek bude mít chodník a pátek bude oblačný až zatažený s deštěm. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
2: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
1: Termín jmenování s prezidentem Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do čela armády nastoupil 1. července, kdyby ve funkci vystřídal Karla Řehku. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny, které se příští pátek zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Čistá Úhorek na Semilsku získala stavební povolení na stavbu zhruba 2 kilometry dlouhého chodníku. Podle nezávislého starosty Ladislava Jiříčky povede středem obce.
3: Jde o etapu 1, což jsou zhruba 2 kilometry v samotném středu naší obce. Jde o investiční akci v řádu cca 40 milionů korun, na kterou jsme léta šetřili.
1: Na stavbu se obec pokusí získat dotaci. V druhé fázi chystá prodloužení chodníku až na

0: Prostějově ve druhém kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, během noci se od západu zvolna rozšíří déšť, který ráno a dopoledne vydrží na většině území. Odpoledne začne postupně slábnout a ustávat a do večera se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách bude zítra maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do večera počítejte s komplikacemi na 42. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec, kde policie a záchranáři zasahují u nehody autobusu. Úsek je průjezdný jen odstavným pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No.
1: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou. Tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytíhlé.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: A, nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: nefunguje u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože on stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano, tak si koupil nové žehlící prkno. okno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, můj mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsem Stanislav z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Já jsem z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří a další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Dáme, budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo,
6: zapisuju. Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Jo. Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: Na povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: a vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně, protože znali jsme se, to víš, jo.
2: Protože musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu, za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
6: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali dobře adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte dobře, se děkuju. Hezky.
2: Děkujeme taky moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic. Ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného odehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byly orkestry, které dneska už pojďte se po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jední. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někdy farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orchestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orchestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi a člověk tu práci musí mít rád, když mě se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teď přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vyděšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem, nebo jak
2: to funguje? Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím, s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
4: já
2: se omlouvám.
4: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
4: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučejšem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, ňo. A Voskovec se do toho vymýsil, říkal ňoma, ňoma, ňoma, ňoma, a Kanada Lee zase odpověděl ňoma. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ňoma. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod ty jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to nepráskl, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, a vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je. Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát...
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, bude, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, ale že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: chvíli, no,
4: ale to jsou
5: tam...
4: ty spěšný vlaky, ono dneska jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbla. Já. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne, já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesundáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkáct na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním. No já byla úplně z toho, ale jsou to hity. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný. No jo, jak tam jeme, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Ježiš, to vám řeknu. Ten taky tak vždycky čučel z okna. Já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
5: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje zna. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Jsem si dala kapesnice. Co pak to jste pěkný o tohleto? Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní, já
4: prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
5: Já vás neposlouchám, paní.
4: No,
5: já jsem rád, že jsem v klidu,
4: ještě, no,
5: že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku? Co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohle. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, abyste mi sdělovala, protože... No, to není možné, jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrisová, prosím vás. To víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili.
5: No já tak jsem... teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Odbory na úřadu vlády budou stávkovat. Hradec Králové vyčlenil peníze na projektovou přípravu kašny na Velkém náměstí. Letní shakespearovské slavnosti zahájí komedie Omylu a v noci i zítra bude pršet. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Hradec Králové začal chystat projekt na stavbu nové kašny na Velkém náměstí v historickém centru města. Na projektovou dokumentaci, honorář pro autora a autorský dozor vyčlenili radní z rozpočtu 8 milionů korun. Cena za samotnou stavbu vodního prvku by pak měla dosáhnout zhruba 12 milionů. Doplňuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
4: Návrh byl vybrán v dvoukolové architektonické soutěži a nyní bychom měli teda přikročit k jeho další přípravě, tak aby bylo možné tu kašnu realizovat současně s rekonstrukcí náměstí. Ta kašna vlastně byla z těch návrhů jedna z těch levnějších. Samozřejmě ale je to výtvarné dílo, takže tam ty náklady budou vždycky trošku vyšší, než třeba kdybychom poptávali nějakou běžnou typizovanou věc.
2: Kašnu má podle vítězného návrhu sochaře Tomáše Pavláckého a architekta Petra Preiningera tvořit 9 různě velkých nádob z probarveného vysokopevnostního betonu, přes které bude přetékat voda. Královéhradecký kraj ocenil obce za zpětný odběr velkých a malých elektrospotřebičů. Hodnotil se meziroční nárůst jejich sběru. Mezi obcemi do 2000 obyvatel zvítězily Lampertice na Trutnovsku, kde zaznamenali nárůst o 83%. V kategorii do 5000 obyvatel pak Kopydlo na Jičínsku a mezi městy nad 5000 obyvatel byl nejlepší Nový Bydžov. Už za 3 týdny startují letní shakespearovské slavnosti. Tradiční přehlídku her Williama Shakespeara pod širým nebem zahájí premiéra komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka. První diváci ji uvidí v prostorách nejvyššího purkrabství Pražského hradu 24. června.
5: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen.
6: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci

0: scénách. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, přes noc se zvolna rozšíří déšť, který ráno a dopoledne vydrží na většině území. Odpoledne pak začne postupně slábnout a ustávat a do večera se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda motorky a osobního auta komplikuje provoz na Gočárově okruhu v Hradci Králové na křižovatce s ulicí Víta Nejedlého. Komunikace je tam průjezdná jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: S datem 4. června je čtvrtek. Karel Sladký zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. V pravidelném čase nabízíme zpravodajsko-publicistický souhrn. Co jsme dnes sledovali, o čem jsme vysílali a také o čem se mluví. Královéhradecký kraj dnes udělil ceny za záchranu památek v regionu. Kdo byl oceněný a za co, uslyšíte. Probereme počasí. A o čem se mluví? V Hradci Králové bude už pátý sběrný dvůr. Bude to na Moravském předměstí, už je vytipované místo. Částečně už začala příprava pozemku. Řekneme o tom víc s ředitelem hradeckých služeb Martinem Huškem, o čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Uslyšíte ale třeba také o cenách za popelnice v našem krajském městě. Poslechněte si dnešní den v kraji. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Dobré odpoledne přejeme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 4. červnového dne teď shrne Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Hořice zahájily rozsáhlou opravu ulice Pod Lípou. Práce budou rozdělené do 3 postupních etap, aby bylo možné vždy zajistit parkování aut v okolí uzavřených úseků. Auta, která budou pracem překážet, městská policie odtáhne.
3: Silničáři odfrezují poškozený asfalt a následně budou pokládat nový koberec. Kvůli pohybu stavební techniky budou vždy části komunikace uzavřené. Oprava potrvá do 24. června. Rozpis prací jednotlivých etap najdou obyvatelé na stránkách města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Voda v kontrolovaných přírodních i venkovních umělých koupalištích je většinou v pořádku, informuje o tom krajská hygienická stanice. Zhoršenou kvalitu vody má Stříbrný rybník v Hradci Králové. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Horská služba v Krkonoších v okolí Labské Boudy pořádala mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojilo 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Reportáž z místa uslyšíte před koncem hodiny. Lidé v Jičíně si odpoledne na Valštejnově náměstí připomněli 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Sešli se v červených

0: sukních, které nosily jeho postavy. Maková panenka a žena loupežníka Rumcajze Manka. Královéhradecký kraj udělil ocenění za obnovu památek v regionu. Ceny Ereditas Obligat v překladu dědictví zavazuje rozdávali zástupci hejtmanství v Lázních Bělohrad. Vítěze zná náš reportér, za chvíli se s ním spojíme. V Hradci Králové začíná mezinárodní festival Landscape. Přehlídka krajinářské architektury a umění potrvá 4 měsíce a nabídne desítky instalací ve veřejném prostoru, výstavy, debaty nebo komentované vycházky. Připomenou urbanistický odkaz hradeckého starosty Františka Ulricha, který stál v čele města na přelomu 19. a 20. století. Pokračuje architekt a ředitel festivalu Dan Merta.
1: Ulrich a Gočár vybudovali tohle město, který se může pořád pyšnit tím, že to je salon republiky, krásné moderní architektury. A vlastně to ten odkaz toho, když má umělec, architekt a především politik vizi a pak má i odpovědnost, tak ty města vypadají tak krásně jak Hradec Králové.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Královéhradecký kraj dnes udělil ocenění za obnovu památek v regionu. Ceny Ereditas Obligát v překladu dědictví zavazuje předávali zástupci hejtmanství v Lázních Bělohradě. Na vyhlašování byl reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Hofman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pro koho jsou ceny určené a za co přesně je Královéhradecký kraj uděluje?
1: Tak cenu můžou získat sdružení, spolky, obce, ale taky jednotlivci, a to za příkladnou péči o památky na území regionu. Kraj udělil ceny Ereditas Obligát už po šesté. Chce tak zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek pouštějí nezištně a investují do jejich obnovy spoustu úsilí a taky peněz. Cenu můžou lidé získat ve čtyřech kategoriích. Těmi jsou stavební obnova chráněné stavby, restaurování movité či nemovité památky, záchrana neprohlášené památky a popularizace památkové péče.
0: Pro koho ceny jsou, kdo je může získat, víme. A kdo tedy ceny, Jirko, letos dostal, kdo byl oceněn?
1: Tak letos Královéhradecký kraj rozdal celkem 3 ceny. V kategorii stavební obnova chráněné stavby uspěl nadační fond Kaplický centr za citlivou rekonstrukci Čerichovy vily v České Skalici, kterou proměnil v živé centrum vzdělávání, kultury a setkávání. V kategorii záchrana neprohlášené památky ocenila porota nadační fond Adopce památek za obnovu kříže s figurou ukřižovaného Krista v podhůří Orlických hor. Torzo památky, které už téměř zaniklo, se podařilo vrátit zpět do krajiny jako připomínku původních obyvatel regionu. A ocenění za popularizaci památkové péče získal statik a odborník na rekonstrukce historických staveb Jan Chaloupský. Ten se záchraně památek věnuje více než 30 let a podílel se například na obnově kostela v Pilníkově, zastřešení zříceniny hradu Wiesenburg nebo záchraně historického mostu v Kuksu. Každý z oceněných získal finanční odměnu 50 000 korun.
0: Kdo vítěze vybírá?
1: Nominaci na držitele ocenění může podat úplně kdokoliv a jednotlivé nominace pak vyhodnocuje pětičlenná komise. V ní jsou zástupci kraje a také ředitelé Národního památkového ústavu na pracovištích v Josefově a na Sichrově.
0: Královéhradecký kraj udělil ceny za záchranu památek v regionu. Slyšeli jste oceněných a reportér Jiří Hofman byl u toho. Děkujeme za aktuální informace. Hezký zbytek dne.
1: Hezký zbytek dne naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 3 minuty už probereme počasí. Hezké odpoledne.

0: počasí.
1: Jaký byl 4. červnový den v Královéhradeckém kraji z pohledu meteorologů? Hned to zjistíme. Spojili jsme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, kde má dnes službu Tomáš Popelka. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak nám ten dnešní den shrňte, jak to vypadalo 4. června.
2: Tak, za ráno začalo takové mlhavé, postupně se nám rozpustili a po většinu dne, aspoň odpoledne, bylo takové skoro jasné, polesné počasí a teď už se nám nasouvá od západu hlavně vysoká, postupně střední oblačnost a teploty se nám dneska pojívaly, že se jí kolem, ty maximálně kolem 24 stupňů.
1: Bylo dnes hezky, příjemně, pokazí nám to nějaká fronta?
2: No, fronta k nám postupuje víceméně už nad Německem a k nám by se dostala nějak někdy těsně po půlnoci a nad ránem už by se dostala truba do poloviny asi Hradeckého kraje. No a takže v noci čekáme oblačnost zataženou a jak jsem se zmiňoval, v druhé polovině noci už by přibývala další oblačnost a začne se k nám od západu rozšiřovat déšť. Teploty by v noci klesly na 15 až 12 a vítr bude foukat od jihu až jeho západu a v druhé polovině noci už to bude západní vítr. Od 2 do 6 metrů.
1: Znamená to, že se tedy probudíme do deštivého pátečního rána?
2: Alespoň té západní polovině kraje určitě. Zítra bude se hodně oblačnosti zpočátku, oblačno zataženo a ráno a dopoledne na větším území by se objela dešť, případně přehánky, ale odpoledne, jak to vypadá asi kolem té druhé, mezi druhou a třetí, už by začaly srážky pomalinku zase od západu slábnout a postupně ustávat a oblačnost by se potom odpoledne začala protrávat pomalinku až do večerního vyjasňování a teploty zítra většinou mezi 16 až 19 stupni a vítr od západu, severozápadu 6 metrů, večer potom neslábne.
1: Je jasné, co všechny zajímá, zvlášť pokud budou mít volný víkend. Jak se to zatím rýsuje na sobotu a neděli, jak to vidíte?
2: Sobota vypadá pěkně, jasno až polesno, ráno zase se objeví oddělené mlhy, se rychle rozpustí. Odpoledne zase naskáče, přece jen trošku kupujte oblačnosti, tam polesno až oblačno a teploty po ránu do 7 stupňů a přes den by se pohybovaly zase kolem 24 stupňů.
1: Z kraje příštího týdne bude nějaká změna?
2: Zatím ještě je to jako na střídačku. V neděli to vypadá, že hlavně v ranních a dopoledních hodinách, zatím to vypadá, že spíše v té severní části Hradeckého kraje by se objevily přehánky, ale odpoledne už byla se převážně oblačno, protože srážek v nízkých polohách jenom by se objevila přehánky někde na horách a nemělo by to být nic silného. Teploty kolem 23 stupňů a v pondělí už zase jako je skoro jasné polesné počasí. Teploty kolem 24 stupňů a zatím to vypadá, že zase nějaké dešťové kapky by nás přepadly během úterka a zatím to vypadá, že až do konce příštího týdne sice z přehánky bude už ne takové intenzity, bude to všechno slabší.
1: Budeme s vámi ve spojení, budeme to upřesňovat a nabízet předpovědi počasí také v tomto čase v hodinovém zpravodajském souhrnu Den v kraji, kdy se také se meteorologi rádi spojujeme. Tomáš Popelka nám nabídl aktuální předpověď i výhled. Pane Tomáši, děkujeme za informace, příjemný zbytek dne, hezkou službu. Naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
1: Ředitel hradeckých služeb Martin Hušek, v O čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Za pár minut bude hostem našeho vysílání. Uslyšíte o pátém sběrném dvoře na Moravském předměstí, ale třeba také o cenách za popelnice v našem krajském městě. V 17.30 o čem se mluví?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkný den přeje Jana Kudyvejsová a naším tématem bude dnes odpadové hospodářství, třídění a zpracování odpadu, recyklace, sběrné dvory a jejich rozšiřování a likvidace černých skládek. Naším hostem je Martin Hušek, ředitel společnosti Hradecké služby, která má všechno uvedené na starosti v Hradci Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Začneme cenami za svoz odpadu v Hradci Králové. V současné době je to 800 korun za dospělou osobu za rok, děti a seniori to mají za polovinu. Kdy se naposledy cena zvyšovala? A asi musíme uvést na pravou míru, že ty ceny neurčujete přímo vy.
2: Přesně tak. Hradecké služby zajišťují systém odpadového hospodářství pro statutární město, ale výše poplatku pro občany to skutečně není v naší kompetenci. My ty služby pro město realizujeme samozřejmě za nějakých smluvních podmínek, to znamená, město hradeckým službám hradí vlastně za tu službu nebo za ty služby, které poskytujeme a zajišťujeme. Nicméně výše poplatku pro občany se skutečně stanovuje město. To poslední zvýšení poplatku ze 600 na 800 korun na osobu, standardní výše poplatku, proběhlo, řekl bych, v roce 2024. Tady je potřeba říct, že těch 800 korun, které město v podstatě požaduje po občanech za využívání toho systému odpadového hospodářství, není zdaleka maximální částka. Tu částku upravuje zákon o místních poplatcích a maximum této částky je 1200 korun na osobu a rok. To znamená, Hradec s 800 korunami je na tom ještě velmi dobře.
1: Vy ale samozřejmě účtujete městu svoje služby. Nakolik se teď promítají do vašeho provozu třeba vysoké ceny pohonných hmot? Bude tím pádem hrozit, že by se poplatek za popelnice v příštím roce mohl ještě zvedat?
2: To já skutečně nemohu garantovat, to je na vedení města. Nicméně z mého pohledu, co se týká nákladů na zajištění služeb, tak ano, ty náklady rostou. To zvyšování cen za naše služby se řídí jednak oborovou inflací a jednak samozřejmě nějakými událostmi, které zažíváme třeba nyní. Už jsme to zažili i na začátku vlastně konfliktu na Ukrajině, kdy raketově vzrostly ze dne na den ceny pohonných hmot. A když si představíte, že naše flotila popelářských vozidel, další techniky, skonzumuje za měsíc zhruba 30 000 litrů nafty, tak při zdražení o 10 korun je zřejmé, že toto je velmi významná položka nákladová v našem rozpočtu pro zajištění provozu. O 10 korun zdražení nafty pro nás znamená 300 000 korun nákladů navíc. Takže zatím jsme nějaký takzvaný palivový příplatek neaplikovali a budeme se snažit, abychom ho aplikovat nemuseli a doufáme, že ta situace s cenami pohonných hmot se brzy sklidní.
1: U rodinných domů mají lidé popelnice i na plasty, na bioodpad. Byla poptávka po častějším vyvážení právě bioodpadu, to jsou ty hnědé popelnice. Reagujete sezóně?
2: Ano, reagujeme sezóně. U rodinných domů, pokud se bavíme vyloženě o bioodpadu, tak tam probíhá svoz od začátku března do konce listopadu, včetnosti jednou týdně. Tady jsme reagovali na ty požadavky některých občanů, zkrátka jim ta jedna popelnice jednou za týden nestačila a ta kapacita nádob na ten rostlinný bioodpad z údržby zeleně, ta byla vypočítávána stejně jako u ostatních odpadů podle počtu obyvatel v domácnosti. Což samozřejmě z logiky věci to nemá úplnou soustažnost, tam závisí především na tom, jak je velká zahrada, jak často se seče, jak rychle roste tráva, kolik tam je dalších různých rostlin, dřevin a tak dále. To znamená, provedli jsme úpravu. Já jsem navrhnul vedení města, aby se ta kapacita nádob na bioodpad nevztahovala na počet osob domácnosti, ale aby činila 420 litrů na domácnost, bez ohledu na to, kolik tam těch obyvatel bydlí. Na ten bioodpad se používají nádoby objemu 140 litrů, to znamená, každá domácnost může mít až 3 takovéto nádoby pro ukládání toho rostlinného bioodpadu. V zimním období od prosince do konce února tam probíhá svoz těchto nádob jednou za 4 týdny, protože samozřejmě odpady z údržby zeleně v zimě se tolik nevyskytují a ty nádoby jsou využívány pro ukládání třeba rostlinných zbytků z kuchyně v těch domácnostech, takže tam to jednou za ty 4 týdny stačí. Tam jenom rychle dodám, že možnost mít vlastní bionádobu, tu hnědou popelnici na rostlinný bioodpad, ať už z nějaké údržby zeleně, květin, záhonků, ale i odpad z kuchyně, může dneska se v podstatě vyžádat a provozovat i bytový dům. Stačí se obrátit na zákaznické centrum hradeckých služeb a tady ta možnost rozhodně je a je bezplatně. Je v rámci právě toho poplatku, který občané hradí za rok.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Dnes jsme se zaměřili na likvidaci odpadů, konkrétně v Hradci Králové, a naším hostem je ředitel hradeckých služeb Martin Hušek. V Hradci Králové je zhruba 2,5 tisíce odpadkových košů, z nich je každoročně svezeno přibližně 500 tun směsného komunálního odpadu. A z toho 80% objemu ale tvoří PET lahve, papírové obaly, plechovky, tedy odpady vhodné k recyklaci. Co se týká odpadkových košů a třídění, bude město ve spolupráci s vámi dál tento stav řešit přidáním třeba košů přímo na tříděný odpad a podobně?
2: Tato čísla, která jste teďka sdělila, tak vychází z nějaké mojí analýzy a ze zprávy, kterou jsem předkládal městu. Z tohoto důvodu jsem navrhnul vedení města už před 2 lety, abychom v rámci pilotního projektu na 30 místech nainstalovali odpadkové koše na tříděný odpad, na obaly zejména, které jsou vhodné k recyklaci. Toto proběhlo, vyhodnotili jsme to velmi pozitivně, proto jsme se rozhodli tento projekt rozšířit a nyní se chystáme instalovat dalších 60 stanovišť ve veřejném prostoru. Je to zejména v místech, kde se pohybuje veřejnost, kde konzumuje nějaké nápoje, potraviny. Jsou to různá dětská hřiště, sportoviště, mlhoviště, parky a tak podobně. Samozřejmě se tam uvědomuji takové jako stinné místo nebo mínus toho projektu, a to je vizuální stránka. My v rámci toho pilotního projektu jsme instalovali jednoduché plastové koše, které jsou nenáročné, co se týče nákladů, a jsou jednoduché na instalaci a manipulaci. Nicméně z dlouhodobého hlediska tento typ košů do městského prostoru není esteticky vhodný, a proto v tuto chvíli vedeme diskuzi s odborem hlavního architekta a snažíme se hledat řešení, abychom na vybraných exponovaných místech instalovali už rovnou nějaké dlouhodobější esteticky vhodné řešení.
1: Naším dalším tématem budou sběrné dvory, taky chci zmínit černé skládky, protože když třeba někam ke kontejneru položím něco, co se tam nevejde, takže třeba staré křeslo, starou rozbitou televizi, tak už je to bráno, jakože zakládám černou skládku a můžu za to dostat nějaký postih?
2: Ano, jakýkoliv odpad, který se umístí ke kontejnerům, mimo ty nádoby, ty kontejnery k tomu určené, tak se považuje za založení černé skládky. To znamená různý nábytek, elektrospotřebiče, pneumatiky, různé pytle s kdečím, tak u kontejnerů skutečně nemají co dělat. K tomu v Hradci slouží právě 4 sběrné dvory, každý den je otevřený minimálně jeden z nich, a zároveň bych rád zmínil, že pro občany, kteří nemají možnost ten svůj nábytek nebo ty objemnější předměty, odpad na ty sběrné dvory dodat nebo doručit, tak nabízíme službu přepravy odpadu na sběrný dvůr, která je v podstatě už od 100 korun, včetně DPH. Stačí zavolat na naše zákaznické centrum a tam se domluvit na odvozu, a už za takovéhle opravdu drobné prostředky lze splnit svoji povinnost nezakládat černou skládku a předat ten odpad tak, jak je to správné, aby nedocházelo k nějakému znečišťování veřejného prostoru.
1: Jaký hrozí postih za to založení černé skládky?
2: Tak pro fyzickou osobu, pro občana, ten postih začíná na jednotkách tisících korun. Samozřejmě pokud by se jednalo o nějaký opakovaný přestupek, tak se to může vyšplhat i do nějakých desítek tisíc korun.
1: Objevují se i poznámky, že město se rozrůstá a 4 sběrné dvory, že jsou málo. Plánujete rozšíření nebo alespoň zohledňuje to otvírací doba?
2: Otvírací dobu sběrných dvorů jsme rozšiřovali o 25%, o 1/4, zhruba před 2 lety. Dnes je každý den otevřen minimálně jeden sběrný dvůr, některé dny i 2 sběrné dvory. A otevření 5. sběrného dvoru, to je jeden z projektů, na kterých už několik let pracujeme. Podařilo se ve spolupráci s městem vytipovat vhodný pozemek, podařilo se tam provést již demolici objektů původních, které tam byly a které neměly žádné další využití. Takže nyní máme už připravenou studii a máme nějaký předpoklad, nějaký plán, jak by ten sběrný dvůr měl vypadat, jak by měl fungovat. Máme tento plán připraven v několika etapách, to záleží, jaké prostředky na to bude město schopno a ochotno uvolnit. Každopádně ten časový výhled je takový, že ta nejtěžší práce, to znamená to místo, to je v podstatě za námi. Příštím roce by měl vzniknout projekt a doufejme, že v roce 2028 by mohla být zahájena výstavba. A tento 5. sběrný dvůr, ten by měl být v lokalitě Moravského předměstí, vlastně na výjezdu z Hradce Králové Střepše směrem na Vysokou nad Labem, na pozemcích, které přiléhají k areálu čistírny odpadních vod pro Hradec Králové.
1: Hradecké služby ty menší či větší černé skládky taky likvidují na náklady města. Kolik to stojí peněz?
2: Tak jenom, abychom si to představili v číslech, v roce 2025 jsme odvezli zhruba 270 tun odpadu ze stanovišť kontejnerů, a to byl odpad, který ale nebyl v nádobách, který zkrátka se nacházel někde v jejich blízkosti, a ty náklady za rok 2025 se pohybovaly kolem 1 milionu 500 tisíc korun.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.
1: Dnes je ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové ředitel společnosti Hradecké služby Martin Hušek a ještě se chceme zastavit u jednoho tématu, a to u projektu Reus. Ten umožňuje znovu využití starších, ale ještě funkčních věcí. Začínal v buňkách ve sběrných dvorech, kam lidé mohli tyto věci nosit, a to je už jak dlouho?
2: Tak první lodní kontejner nebo buňka, chcete-li, ten byl umístěn v polovině roku 2020 ve sběrném dvoru bratří Štefanů. Tam jsme během necelého půl roku vybrali téměř 5000 korun. V zápětí jsme začali tenhle projekt rozšiřovat a dnes jsou k dispozici občanům 4 reuse pointy ve všech sběrných dvorech a k tomu 3 kamenné prodejny v centru města, takzvané dobročinné reuse obchody. A tohle všechno v roce 2025 za ten rok vygenerovalo zhruba 1 milion 400 tisíc korun. A dneska už je ty prostředky, které dokážeme vygenerovat a předat do poslední koruny do veřejných sbírek, které byly založeny na údržbu a rozvoj zeleně na území města a v městských lesích. Takže už se za to dají pořídit opravdu hodně nových stromů, hodně nových sazenic a už to je určitě projekt, který stojí za povšimnutí.
1: Na jakém principu ty obchody fungují? Připomeňte, kdo tedy má nějakou věc, která je ještě funkční, tak ji může přinést?
2: Přesně
1: tak. A kdo
2: tak
1: má o ní zájem, tak ji pořizuje za nějaký poplatek?
2: Ano, přesně tak to funguje. Tam funguje jako dárce ten, kdo tu věc předal, kdo ji daroval do projektu, a i ten, kdo si tu věc koupil, ten zas tam nechá ty svoje peníze, za které si tu věc pořídil. Jsou to hodně potřeby pro děti, různé prostě hračky, různé sedačky, kočárky, často je různé sportovní potřeby, různé vybavení do domácností a zkrátka celá řada věcí, včetně knih a tak podobně.
1: Kdo určuje ceny? Protože když se člověk podívá za výlohy těch obchodů, tak jsou tam někdy opravdu i nákladnější záležitosti, jako je elektronika a další.
2: Ano, elektronika, to je segment, který jsme zahrnuli do projektu teprve před 3 lety, protože samozřejmě elektronika je specifická, nechceme prodávat spotřebiče, u kterých nevíme, jestli jsou v pořádku, aby někoho třeba neohrozili. Ty elektrospotřebiče, ty nám kontroluje v podstatě revizní technik, takže jsou prověřené a můžeme je s klidným svědomím předat dál. No a ty ceny individuálně určují naše zaměstnankyně, paní prodavačky, které v tom našem projektu zaměstnáváme. A je to zkrátka tak, že každá ta věc je originál. I kdybyste tam měla dvě stejné věci, tak každá bude trošku jiném stavu, takže hodně pracujeme třeba s různými inzertními portály, zase podívat, jaká je cena té věci, běžně je třeba použité věci, a tu naši cenu nasadit třeba ve výši poloviny nebo třetiny toho, za co se obvykle prodává.
1: Samozřejmě ty prodejny nejsou nafukovací, takže jakým systémem přijímáte nové zboží a vyřazujete to, které nejde na odbyt, kde potom končí?
2: Tak my se snažíme opravdu nevyřazovat. Teď jsem se právě stavoval v jednom z našich reuse obchodů v Kotěrově ulici, kde jsme se s paní prodavačkou domluvili, že věci, které tam jsou už nějakou dobu, tak je dá do nějakého koše, dá tam na cedulku 5 korun za kus. A zkrátka se snažíme ty věci prodat i takovýmhle způsobem. Samozřejmě, pokud by to bylo něco, co je opravdu neprodejné, nebo dlouho to v té prodejně je, tak to můžeme vyřadit a může to skončit i třeba na té recyklační lince nebo na té skládce podle toho, o co se jedná, co to je za věc. Opravdu se snažíme, abychom tuto cestou jít nemuseli. Spolupracujeme i se sociálními službami, s oblastní charitou, to znamená, jsme schopni jejich klientům dodávat různé vybavení do domácnosti, oblečení, různé nádobí, nábytek, hračky pro děti a tak podobně.
1: Kdo provozuje ty obchody? Vy jako společnost Hradecké služby, takže platíte i nájem?
2: Ano, funguje to tak, že sice to jsou městské nebytové prostory, pokud se bavíme o těch 3 kamenných prodejnách v centru města, nicméně jsou ve správě městské organizace Správa nemovitostí, kde tedy my správě nemovitostí hradíme nájem, dále neseme další náklady, jako jsou zejména mzdové náklady, náklady na energie a tak podobně, a tu částku za provoz tu my účtujeme městu. S tím, že pak městu předáváme 100% těch prostředků, které jsme v těch prodejnách a vůbec v tom projektu převzali.
1: Tolik tedy pro dnešek k odpadovému hospodářství. Naším hostem byl Martin Hušek, ředitel společnosti Hradecké služby. Jana Kudivejsová přeje taky pěkný den a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: dopoledne sledujeme vše, co se děje v našem kraji. Je 4. června, události dne. Místo obvyklého ticha je dnes okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Hned to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vysvětlíme. Horští záchranáři tam totiž se svými speciálně vycvičenými psy trénují vyhledávání ztracených lidí v horském terénu. No to jsme si nemohli nechat ujít. Zvlášť když na mezinárodní cvičení přijelo 5 desítek záchranářů z Česka i dalších evropských zemí. Výcvik sledovala právě dnes ve čtvrtek 4. června reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová. Kateřino, do Krkonoš, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tak já opravdu můžu potvrdit, že tady se tvrdě trénuje a pátrá od samého rána. A to přímo tady u horské boudy. Figuranti se tady schovávají v náročném terénu a psi je potom na povel hledají. Zkouší tady různé situace, kdy jsou v místě třeba i fiktivní turisté, které ale ten pes má míjet, protože ho nezajímají. On totiž musí najít toho konkrétního člověka, tu ztracenou osobu. Práci jim navíc tady trochu stěžuje vítr, protože na hřebenech je poměrně větrno.
0: Prosím tě, co je ta novinka nazvaná Pátrač, kterou záchranáři testují?
1: Tak Pátrač je nový softwarový systém, který má pomoci hlavně při rozsáhlých, takových těch velkých hledačkách. Díky tomu, že všichni, co jsou do práce zapojeni a nasazeni, mají GPS, tak ty jednotlivé body, jak oni se pohybují, tak se přemísťují do počítače, do speciálního systému, který potom vyznačuje ty konkrétní lokality, místa, dá se říct centimetr po centimetru, který právě už ti dotyční došli. Díky tomu by se mělo dařit projít efektivně i větší území a také samozřejmě ušetřit trochu času.
0: Čím je toto mezinárodní soustředění tak důležité?
1: Tak ono je unikátní v tom, že je na krásném místě. Kdo zná Labskou boudu, tak mi to určitě potvrdí. To cvičení samozřejmě musela povolit správa Krkonošského národního parku, protože záchranáři se tady pohybují v místech, kde je běžně vstup zakázaný. Důležité je ale také hlavně to předávání těch zkušeností, protože já jsem mluvila s několika záchranáři z Polska, Slovenska a dá se říct, že oni, každá ta horská služba v jiné zemi to dělají tak trošku jinak, mají ty svoje metody, vylepšují ty metody a díky tomu, že tady kromě těch zmiňovaných Slováků, Poláků jsou třeba také Němci, ale i Italové, Rumuni, Norové, tak těch zkušeností je tady opravdu hodně a myslím si, že tady bude dlouho o čem mluvit a předávat právě ty zkušenosti.
0: Od Labské boudy v Krkonoších, kde dnes 4. června trénovali, nacvičovali záchranáři, se přihlásila naše reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme za informace a příjemný zbytek dne.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Den v kraji zpravodajsko-publicisticky souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové. To byly Události s datem 4. června. Co nás čeká zítra, co budeme sledovat? Sbor dobrovolných hasičů v Horní Kalné se přestěhoval do nového zázemí. Obec nechala na hřišti postavit menší objekt za 4 miliony korun. Polovinu nákladů pokryla dotace od Národní sportovní agentury. Téma pro naše zítřejší vysílání. Třebechovické muzeum Betlému se zítra připojí k muzejní noci. Bohatý program tam začne v 17 hodin a potrvá do nočních hodin. Víc informací k tomu nabídneme. Obec Nová Ves na Rychnovsku získala ocenění Skokan roku v soutěži Čistá obec Královéhradeckého kraje obcí do 300 obyvatel. Stala se tak podle pořádající společnosti jako kom obcí s největším meziročním zlepšením v třídění komunálního odpadu. Ani to nám neuniklo. Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou nově mohou třídit také kuchyňský odpad. Město tam umístilo hnědé nádoby na tzv. Gastroodpad. Patří do nich například zbytky jídel, pečivo, ovoce, zelenina nebo prošlé potraviny. I o tom zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký. Vše je i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Události z Královéhradeckého kraje. Po 18. hodině už vyrazíme na rozhlasovou návštěvu. Představíme vám herce Východočeského divadla v Pardubicích Josefa Pejchala. A jeho portrét východočeské regionální osobnosti uslyšíte v našem vysílání. Po zprávách po 18. hodině vás pozvu k poslechu. Hezký podvečer.

0: zasvěn tvůj.
1: Radioservis představuje
2: klasické pohádky.
3: Jo.
2: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
4: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček?
5: Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
2: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
6: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
2: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
7: Je 18 hodin.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: Odlehčovací služba Honkova v Hradci Králové funguje už 4 roky. Hoteliéři v Krkonoších očekávají v létě víc zahraničních turistů než v předchozích sezónách. Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla a zítra bude pršet. Naměříme maximálně 19 stupňů. U zpráv vás vítá a pěkný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Už 4 roky můžou lidé v Honkově ulici v Hradci Králové využívat takzvanou odlehčovací službu. Určená je především obyvatelům města s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Domov doteď využilo přes 900 lidí, mezi kterými jsou převážně seniori. Věkový průměr se nejčastěji pohybuje okolo 85 let, říká ředitel sociálních služeb města Hradce Králové Robert Černý.
9: Těch 35 lůžek je využito po celý rok. Jsme na využití, který se blíží 90%. Nemůžeme to samozřejmě navázat, jakože někdo skončí ráno a hnedka v poledne bude další. A když dneska někdo chce umístit někoho, ne, že bychom odmítli, ale nemůžeme mu říct, jako ano, příští týden máme volno. Volno je třeba za měsíc, za dva.
7: Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hotelierů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Po pandemii koronaviru cizinců v Krkonoších ubylo a teprve teď se podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Silvie Dlouhé začínají vracet.
10: Vyrovnává se to, stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků a přijíždějí i návštěvníci z Holandska, z Dánska.
7: Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Českému rozhlasu to exkluzivně potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
11: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
7: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazovaly také k dílu dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovnu oficiálně založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004.
8: Sport.
7: České fotbalisty čeká od 2 hodin ráno českého času poslední příprava před startem mistrovství světa. Národní tým nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
12: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: 42. kilometr dálnice D11 ve směru na Hradec je po nehodě autobusu už průjezdný. Ve stejném směru ale dejte pozor na kilometru 12. Po vozovce se tam kutálí koberec.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 4. června, je čtvrtek, z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme hezký podvečer. No a za pár minut bude hostem našeho vysílání herec Východočeského divadla Josef Pejchal. Na návštěvu ho pozvala Lada Klokočníková, důvodů k setkání bylo hned několik. Obdržel na letošním 26. ročníku Grand Festivalu komedie v Pardubicích hlavní cenu za nejlepší mužský herecký výkon. V současné době Josef Pejchal dokončuje v našem studiu rozhlasovou četbu z knihy Pavýho Diana Štiftra. Jeho hlas je dobře známý z dabingu a popularitu mu přinesla i řada televizních seriálových rolí. Je o tom už za malou chvíli v pořadu Návštěva, který má kolegyně připravila. Na herce Josefa Pejchala, herce Východočeského divadla v Pardubicích, si ještě 4 minuty počkejte, ale budete v dobré společnosti, ve společnosti skupiny Holky si senzační zaspívají. Ať se vám dnešní portrét osobnosti hezky poslouchá, příjemné setkání s hercem Josefem Pejchalem už za malou chvíli. Z Českého rozhlasu Hradce Králové přejeme hezké chvíle.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: A několik minut po 18. hodině vám pěkné odpoledne nebo už podvečer přeje Lada Klokočníková. A dnes také můj velice milý host, herec východočeského divadla.

0: Karla v Pardubicích, Josef Pejchal. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nebo podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Jsem velice ráda, že jste přijal pozvání k našemu mikrofonu, protože těch důvodů, kvůli kterým jsme vás pozvali, je hned několik a začala bych asi velkým úspěchem, který i vás musí těšit, a to, že letos jste na 26. ročníku Grand Festival komedie v Pardubicích získal prestižní ocenění za nejlepší mužský herecký výkon v komediálním muzikálu Mladý Frankenstein. Takže blahopřejeme, pane Pejchale.
1: Děkuji hlavně za pozvání, děkuji i za to, co jste říkala teď o té ceně, ale není to jenom o té ceně, protože jsme získali jako představení vlastně i my s kolegy komedie diváků a toho si velmi cením ještě možná víc než individuálního ocenění, protože ta komedie nám získala nejenom i potlesk diváků, ocenění i takhle od vás, ale získali jsme i finanční dar a právě jsme ho rozdělili mezi dvě nadace, které si ho zasloužili, protože samozřejmě vážíme si těch peněz, ale víme, že jsou potřeba i jinde.
0: Takže velice dobrý skutek, za ten tedy také děkujeme.
1: Já také děkuji.
0: Pojďme se zastavit trochu u role Frankensteina, protože ta role prý byla velice náročná a vy jste při ní údajně schodil dokonce 5 kilo, je to pravda?
1: Já jsem to přesně neměřil, ale je pravda, že když Milan Němec hrál tuto postavu poprvé jako českou premiéru, když ji uváděli v Brně, tak v té době ještě hrával u nás ve Východočeském divadle v Pardubicích, my jsme byli spolu na šatně a vím, jak Milan byl poměrně unavený a vyprávěl o tom, že všichni se na něm střídají, ať už je to choreograficky, pěvecky, herecky a že on vlastně jde z jedné strany do druhé a že je to intenzivní, tak jsem si říkal, jo Milan, ty jsi borec, to všechno dáš, není problém, ty jsi na to zvyklý. A teď mu zpětně samozřejmě mu dávám a dával jsem mu za pravdu, když jsme zkoušeli, protože měl pravdu a já jsem za to velmi rád, že všichni byli trpěliví se mnou, že to se mnou zvládli. A
0: no prý jste úžasný na tom pódiu.
1: No přijďte se podívat, to bude
0: no, určitě. Takže vás tím to nestihli. Děkujeme moc, určitě velice rádi. Je to tedy jedna z těch rolí, které v tuto chvíli velice rád hrajete, anebo nerozdělujete ty divadelní role na ty, které mám radši a které třeba mám méně rád?
1: Takhle bych se na to asi úplně nechtěl podívat, protože samozřejmě všechny představení, která hrajeme, máme rádi, některá jsou samozřejmě vděčnější, protože jsou to například komedie nebo muzikály a diváci se u nich častěji smějí než u těch vážnějších, ale tím nechceme říct, že ty druhé máme o něco méně rádi, protože mají svoji jinou výpovědní hodnotu, jinou sílu a není nutné, aby se člověk zasmál, aby si odnes z divadla ten hezký silný zážitek. Nicméně, Mladý Frankenstein muzikál je krásná, vtipná věc, dá se říct i rodina, trošku s nadsázkou, ale je to věc, která není úplně jednoduchá, je to poměrně intenzivní představení pro mě, ale věřím, že pro některé kolegy je to radost asi to jen tak zahrát, ale já jsem velmi rád, že to představení, když hrajeme, že, jak bych to řekl, že ho nehrajeme v létě, protože jsem vždycky spocený a je to taková radost si to i zahrát, ale radost i po tom představení, když se to snad povede a diváci odchází a my máme radost z toho, že je to příjemně za námi, tak bych to řekl.
0: Divák určitě na prvním místě, ale docela by mě zajímalo, jestli jste to taky nějak patřičně oslavili, tedy tu vaši cenu, ať už s rodinou, anebo s přáteli, s kolegy, s herci.
1: Já si vlastně uvědomuji, že na premiéře, která byla moc příjemná, že byli samozřejmě náš tým, ať už to byl režisér Petr Gazdík a ostatní, kteří s ním spolupracovali na tom, aby nám všem pomohli dát dohromady toto představení v našich podmínkách, v našich možnostech zkoušení, protože v Brně, kde se to tenkrát zkoušelo, to funguje trochu jinak než u nás ve Východočeském divadle v Pardubicích, takže to zkoušení bylo pro všechny trošku náročnější. O to víc jsme se těšili snad i na ten výsledek, ale i na tu oslavu. Věříme, že ta premiéra dopadla snad dobře, těšili jsme se na to všechno, na diváky hlavně, ať už přijdou, aby jsme věděli, jaká ta zpětná vazba je, ta odezva, a snad se jim to i líbilo. Každopádně představení každé si užíváme a je to pro nás taková další malá oslava, takže nějaká větší nespomínám si, pokud bylo, byl jsem tam určitě, ale nespomínám si. Ale věřím, že to bylo fajn.
0: Velká radost to určitě byla. No, Frankenstein, jedna z vašich divadelních rolí, vy jste ale také vynikající dabér, hrál jste v řadě seriálů. Teď u nás v rozhlase připravujete zpracování knihy Jana Šiftera Paví hody. A tak si myslím, že o tomto všem si budeme povídat také za malou chvíli. No a první písnička tedy by měla být věnována vám za ten úspěch, kterého jste dosáhl. Takže co takhle Nightwork může být?
1: Určitě může být. Budu se těšit na všechny ty kluky, které znám, a pozdravuju je.

0: Naším dnešním hostem je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. O jedné z divadelních rolí, za kterou jste byl letos oceněn, jsme si povídali před malou chvílí, ale my vlastně vůbec nevíme, jak jste se dostal k divadlu, protože myslím si, že rodiče nebyli herci, nebylo tam to divadelní představení, nebo ano, co bylo tou inspirací pro to, že se Josef Pejchal stal vynikajícím hercem, dabérem a také dobrým rozhlasovým hercem. Neviditelným.
1: Neviditelný, ano. To jste moc hodná, děkuju. Ne, já si samozřejmě vážím toho, co naši rodiče pro nás, jako pro mě a pro mé sourozence udělali, protože vlastně maminka a náš táta vlastně nás vedli k tomu, aby jsme samozřejmě chodili do školy, ale k tomu, že jsme mohli chodit i navštěvovat základní uměleckou školu, tenkrát Lidušku, jsme chodili třeba na výtvarku, chodil jsem rád zpívat, tancovat do folklorního souboru Jitřenka v Českém Krumlově, odkud vlastně pocházím. A i tam jsem začal chodit vlastně navštěvovat kroužek dramaťák a všechny tyhle ty zájmy, zpěv, tanec, hru na housle, všichni jsme chodili na nějaký hudební nástroj, takže jsme měli nějaké tyto umělecké zájmy a maminka nás i vodila na koncerty, na divadelní představení, když tam nějaké bylo, takže musím říct, že vlastně k tomu divadlu nebo k tomu umění obecně jsme všichni měli blízko nějakým způsobem a všechny nás to nějakým způsobem trochu poznamenalo, věřím, že v dobrém. A proto, když vlastně jsem zvažoval na střední škole, kam jsem chodil na gymnázium v Českém Krumlově, kam bych rád jednou směřoval, tak jsem si chtěl vyzkoušet i udělat přijímací zkoušky na nečisto, na nějakou uměleckou školu. V té době jsem zkusil na nečisto udělat si na tajno přijímací zkoušky na Státní konzervatoř v Praze. Tam jsem se seznámil víc s divadlem samozřejmě do té větší hloubky, že jsme i hostovali třeba v divadle Příbram. Potom jsem dostal angažmá v Moravském divadle Olomouc, kde jsem chvilku byl, a potom i s Černým divadlem Jiřího Strnce, za což také moc děkuju, za krásnou zkušenost. Ale nakonec jsem se vrátil trochu na ta normální, takzvaně normální divadelní prkna a po domluvě s Východočeským divadlem v Pardubicích jsem už tady přes 20 let.
0: No já když si vzpomenu na naše první setkání.
1: To už je dávno právě.
0: To už je dávno.
1: Už se něco změnilo.
0: Protože já musím říct, byl jste svobodný, bezdětný, hrál jste v televizním seriálu Adama Suka, k tomu se ještě dnes dostaneme. A také v nějaké velice známé reklamě. No hodně se toho za ty roky změnilo, že?
1: Ano, je tady několik drobností, co se změnily, a dvě drobnosti nám vyrostly doma. Ano, oženil jsem se, máme dvě krásné, zdravé děti, bohu díky za ně. A reklamu už nedělám, to už jsme ukončili úspěšně. Co dalšího vlastně jste zmiňovala?
0: No to divadlo, Východočeské divadlo v Pardubicích, to je tedy nějakých rolí, které jste tam zahrál. Co na to vaše děti, chodí na vaše představení?
1: Těch rolí je nepočítaně, protože jsem je nepočítal. A vlastně máte pravdu, že na první větší roli jsem vzal vlastně své děti až na toho Frankensteina, takže vlastně mě viděli nedávno skoro poprvé. Ale ne, je to pravda, že ještě na minulý muzikál, který je taky vlastně ještě na repertoáru, a to je muzikál Do nebes, který ještě hrajeme, tak přijďte, máme krásnýho Blériota s téměř v životní velikosti, ale víc už nechci prozrazovat.
0: No mluvíte hodně o těch muzikálech, tak je to vaše krevní skupina, ty muzikály?
1: Trochu ano, protože jsem studoval na konzervatoři hudebně dramatický obor, takže zpěv, hudba mi byla blízká. Nepovažuji se za zpěváka, ale mám rád tu hudbu, rád ji poslouchám, fandím všem, kdo ji umí, včetně kluků Nightworku, co už vlastně zahráli před chvílí, a i ostatních, takže mám přátele, kteří jsou velice šikovní hudebníci a velice, to bych rád navázal, takový hezký oslý můstek i na Hradec Králové, protože děkuji za pozvání, jsem tady moc rád. Máme v šatně skvělého hudebníka, mimochodem i herce, kterým je právě i můj kolega z muzikálu Mladý Frankenstein, a je to vlastně herec Honza Vápeník, který je i skvělý zpěvák, textař a kromě jiného i herec a fajn kolega.
0: Honza Vápeník je také naším častým hostem tady v Českém rozhlase, protože také nás k sobě pojí už přátelství, to rozhlasové, za což jsme i my zase velice rádi. Když už mluvíme tedy o tom divadle Východočeskému, kterého bych se ještě ráda zastavila, protože jako holka 17letá jsem tam ráda chodila na Hamleta, to tam ještě byl Petr Hybner například, a řada dalších, pan Sandhaus. Takže to Východočeské divadlo vždy mělo krásný zvuk. Jste pyšný na to, že žijete a pracujete ve Východočeském divadle v Pardubicích?
1: Já bych to řekl kulantně, protože jsem v Hradci Králové. Tímto se nechci právě dotknout někoho z nich, protože nejsem ani místní, myslím tím Pardubičák, ani Hradečák. Já jsem moc rád, že jsem ve východních Čechách, protože tady vlastně je to unikum, že máme blízko sebe dvě krásná města. Hradec Králové, nádherné královské město, a stejně tak i Pardubice, které také vyrostlo na zelené louce, dá se říct vlastně díky železnici, díky průmyslu a tomu všemu, ale i tak tam vzniklo krásné divadlo, stejně jako tady v Hradci Králové. Tady jsou dokonce dvě velká, jako je Drak a Vicprvo. Takže východní Čechy mají to štěstí, že mohou mít 3 divadla velice blízko sebe, takže si mohou vybírat, na co chtějí jet. Mají tady 2 filharmonie, což je vlastně také nádherná věc. Já sám už jsem zmiňoval, jsem z jižních Čech a fandím, jsem patriotem jižních Čech, takže doteďka, když někdo zmíní jižní Čechy, ať už mluví o Táboře nebo o Českém Krumlově, už jsem skoro doma. A fandím, ať je to v sportu, jihočeskému, samozřejmě kultuře. A i když jste zmiňovala vlastně maminku, tak nás vodila i na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde jsem viděl mnoho představení. Ale jenom chci říct, že jsem za to rád, že jsem v Pardubicích, ale že mohu i velice rád jezdit sem k vám do rozhlasu, což je skvělé, že tady bohu díky ještě a doufám, že budete i nadále dělat úžasnou rozhlasovou tvorbu. A samozřejmě jsou tady i kolegové v Hradci v divadle, tak věřím, že se i do toho Klicperova divadla někdy podíváme i s naším divadlem a zase naopak budeme vděční, protože naopak si pamatuji, když přijeli s představením o Zuzce Navarové k nám do Východočeského divadla v Pardubicích na představení, které jsem viděl a celé jsem si odspíval takhle, jako co by divák spolu s nimi a měl jsem velkou radost z toho, že tam jsou, takže věřím, že těchto návštěv vzájemných bude houšť a že nebudeme odkázaní na to, abychom hráli jenom tady ve Filharmonii na Hradci Králové, ale že se dostaneme i do toho Klicperáku, kde jsme bývali a věřím, že zase někdy budeme.
0: No, chystají se regiony, ale vy například účinkujete i na Poláčkově létě. Tam budete také letos s Čerty nejsou žerty. Jsme se teď dívali, že tam bude vaše představení 23. června, takže ty vazby mezi Pardubáky a Hradečáky tady jsou. Navíc já rodilý Pardubák. 30 let žijím v Hradci Králové, brousím hrany, co to jde.
1: Je to pravda. Takže je to takhle blízko. I moje manželka, vlastně, které jsem se zmiňoval, měli jsme svatbu v roce 2010. Studovala tady v Hradci Králové na pedagogické fakultě, takže i do Hradce jsem často a rád jezdil, nejenom za kulturou.
0: Takže teď jste se zmínil o té Zuzaně Navarové a pak Usnu a vstanu, tak bychom si jednu Zuzanu Navarovou mohli teď pustit, co říkáte?
1: Budu moc rád.
0: Je pro vás.

0: To byla malá vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Já připomínám, že mým hostem dnes je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. Moc hezky se s vámi povídá. Vím, že už jste opustil roli Adama Suka v Ordinaci v růžové zahradě, přestože Ordinace v růžové zahradě, jestli se nepletu, stále pokračuje a v televizi, když večer nemohu spát, občas na mě vyskočí. Nemohu si odpustit, nezmínit se o téhle té roli, díky které vás milovala a nebo možná i nenáviděla řada televizních diváků.
1: Je možné, že obojí. Děkuji za pozvání, děkuji za vzpomínku. Když jsme natáčeli tento seriál, ve své době jsem byl vlastně tady v angažmá v Pardubickém divadle, ale i tam jsem si zkrátil úvazek, abych byl co nejvíce k dispozici natáčení v Praze, protože to dojíždění do Prahy z Pardubic a zase zpátky vlakem, abych stihl představení třeba večerní, tak to bylo velice náročné. Ale nicméně jsem moc rád za tu zkušenost, protože doteď mám mnoho přátel ze strany kolegů, herců, režiséři, režisérky a tak celý ty týmy, co tam byly, a byla to krásná intenzivní práce.
0: Co dá herci tahle ta televizní práce, seriálová dlouhodoba? Víc člověka vyždíme a nebo mu dodá právě tu řadu přátelství a kontaktů, se kterými by se možná v životě nesetkal, kdyby toho seriálu nebylo?
1: Asi je to jiná herecká práce, samozřejmě jiný přístup a jiný způsob spolupráce, ať už je to s kolegy herci, s režiséry, ale i s kameramany a s celým tím štábem. To znamená, je to něco, co člověk na jevišti, na běžném jevišti, jako v divadle, nezažije. To znamená, že mi to přineslo zase další zkušenosti v těchto směrech, ale tím, jak se to třeba natáčelo, třeba někdy celý den, někdy byly i noční natáčení, tak samozřejmě jakékoliv natáčení, kdo natáčel ví, je velký žrout času. A jsem se cítil trošku ochuzen o to, že jsem vlastně svůj veškerý čas, včetně volného i rodinného, přátelského, partnerského vztahu, jsem hodně věnoval tomu natáčení a tomu dojíždění za tou prací, což bylo intenzivní. Bylo to krásný, ale zase velmi rád jsem jezdil zpátky do těch východních Čech, že jsem nemusel být v tom ruchu těch různých bulvárů a tak. A ani moje postava snad nebyla tak kontroverzní, abych vzbuzoval tolik zášti a tolik lásky nebo tolik nějakých sympatií a antipatií, tak jsem byl za to rád, že jsem mohl být stále členem Východočeského divadla v Pardubicích, kde jsem stále mohl hrát některé role a rád jsem se vracel k tomu divadlu a k těm divákům v divadle, protože to živý divadlo nebo kontakt s kolegy i s diváky je nepřenosný a vlastně ten potlesk takzvaně, který máme my na jevišti, ti herci a ten štáb, co vlastně točí ten seriál, vlastně přímo nemá. Má to až zpětně, vlastně dostává jakousi odezvu díky té popularitě, že se o tom píše, že se o tom mluví, že ho lidi poznávají nebo je poznávají, že to sledují, má to nějakou sledovanost, má to nějaké věci. Takže to všechno přináší a to je vlastně jakýsi potlesk pro ty, kteří na tom pracují dlouhodobě, a je to vlastně taky hezká věc a přináší to a odnáší zase jiné věci, ale už jsem se o tom zmiňoval.
0: Řekne vám ještě někdo v Rabčáku?
1: Občas se to stane. Někdo, kdo třeba, někdo z Pardubic je překvapený, co tam dělám. Já říkám, no já už tady pár let tady, už 20 let hraju divadlo. No já do divadla nechodím, ale ten seriál občas sleduju. Ne, já třeba to sleduje moje manželka, moje dcera, moje babička nebo moje tchýně. Jako zejména chlapi se tak od toho trochu distancují, ale jako rádi udělají nějakou fotku pro tu manželku, pro tu babičku, je to takový vtipný. No. Ale samozřejmě dřív mě poznávali maminky, slečny a starší paní, a teď už mě poznávají spíš jenom babičku.
0: Možná ale připomeňme, proč v Rabčáku, proč používám tuto přezdívku, protože vy jste tam měl zvláštní účes.
1: Ano, ten
0: kdo
1: účes
0: na to přišel tenkrát?
1: No na ten účes ten vznikl trošku shodou okolností, protože na začátku toho seriálu jsem zrovna zkoušel v Edinburghu divadlo, kde jsme byli v takovém mezinárodním týmu a na to představení, kde jsme zkoušeli v městě St. Andrew, nádherném univerzitním městečku, jsme hráli takový krásný představení, kde jsem měl obarvenou hlavu. Měl jsem ji jakoby spíš odbarvenou, dá se říct, takže jsem měl úplně takový bílý, světle blond, vlastně úplně zářivě, skoro do žluté vlásky. A hned jak jsem přijel domů, jsem si to sundal, oholil, takže jsem měl hlavičku jako tenisový míček, takže jsem byl úplně jako dohola na kratonkýho Michelina a vlastně v té době se jim to docela hodilo, že jsem byl takový vrabčáček, že tam byl takový jakoby střapečky, že ten účes byl takový hodně, hodně nakrátko, takový rozježený, takže mi potom říkali tam té postavě vrabčák. Nevím už, kdo na to přišel.
0: Krásná přezdívka, no teď už máte prokvetlé skráně, ale nesmírně vám to sluší, to musím
1: říct. To jste hodná a vůbec mi nevadí.
0: Takže my si teď chviličku zahrajeme a potom se dostaneme už k té rozhlasové práci, jak už jsem říkala, možná k neviditelnému herci, k dubbingu, k rozhlasovému zpracování četeb a podobně, protože to je také důvod, proč jsme se tady my dva dnes mohli sejít, takže za chviličku.
1: To je pravda. Děkuji a těším se na další písně.

0: Připomínám, že naším hostem dnes podvečer je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. A teď se dostáváme k tomu, co nás rozhlasáky asi nejvíc těší, a to, že právě v těchto dnech tady u nás dokončujete četbu na pokračování z knihy Paví hody. A naši dramaturgové Tereza Mičiaková a Jaroslav Pokorný tvrdí, že si vás vybrali, protože zkrátka Josefe, jste nejlepší.
1: Ne, já děkuju moc za to pozvání na spolupráci, protože to je krásná věc a těším se, jak to dopadne. Nutno říct, že v tom nejsem sám, že Jarda i vlastně kolegyňka si vybrali ještě mého kolegu Martina Mejzlíka, takže na tu četbu nebudu sám a bude nás tam víc, ale jenom chci rád navázat, že spolupráci tady s Českým rozhlasem Hradec Králové i jinde, ať už to byla Olomouc nebo Praha Vinohrady nebo právě v Pardubicích, jsem za něj moc rád, za tu spolupráci, a věřím, že snad tady nejsme naposledy, nemyslím kvůli sobě, ale i kvůli posluchačům, aby tady ten regionální vlastně Český rozhlas zůstal pro všechny ty posluchače, kteří mají tu možnost a rádi si vyslechnou i nějaké to dílo, nějakou tvorbu, protože je to krásné a díky bohu za ty dary.
0: Ano, není to poprvé, co jste tady, pojďme ale představit Paví hody, protože skutečně už za pár dnů začne rozhlasová četba. Je to pětidílná četba na pokračování, kde tedy budete povídat, představovat, hrát.
1: Já bych velmi rád o tom vyprávěl, ale nejsem ten úplně zasvěcený. A hlavně bych nerad se k tomu úplně vracel z toho důvodu, protože když jsme to četli, tak kolikrát jsem měl až trochu slzu na krajičku a bylo pro mě těžké trochu ten hlas ovládnout. Tak to taky někdy znáte, když je někdo nastydlý, hold má tam nějakou zastydlou tu. A když je dojatý, tak se to potom těžko vrací, když to jako je tak silný text, který vlastně vás nutí k těm reakcím spontánně a vlastně musíte být nad tím textem, ale chcete to prožít a zažít a předat vlastně hlasem dál těm posluchačům. Takže je to krásná kniha, jsem rád, že se tady dělá, ale víc myslím si, že
0: necháme posluchače, ať si udělají názor sami. Pojďme tedy k té dabingové práci, protože já si myslím, že ta práce s hlasem, ta i s tou rozhlasovou prací hodně souvisí. Tak co ten dabing pro vás? Vy máte na svém kontě přes 1000 dabingových rolí.
1: Je to možné.
0: Já jsem tomu nechtěla uvěřit, když jsem se to dočetla, protože to je tedy už opravdu velké množství. Co ten dabing pro vás?
1: Pro mě je to zase krásná práce, jiná právě. Mám rád i filmy a proto velice jsem vděčný, když mohu na tom dabingu trochu spolupracovat na tom, aby se povedla česká verze toho třeba hezkýho filmu, nebo když je to seriál a povede se ten seriál nějaký pěkný, tak jako by ho pomoct trochu přiblížit tomu českému uchu. Než vlastně, když to zůstane v originále, tak některé ty věci, úprava, nejenom překlad, ale ta úprava, když se povede, tak je to skvělé režie, když ten zvukař to všechno umí hezky smíchat, sestříhat, to je prostě vzácná práce, kterou vlastně posluchač nebo divák, potažmo, když se dívá na film, vlastně nevidí. A je to velice důležitá věc, aby to pomohlo tomu dílu, protože i jenom drobnost z toho, když se nepovede, tak to celé vlastně je špatné. Když si představíte dabing, který se spožďuje o vteřinu, nebo je tam někdo, kdo má nějakou, neříkám vadu řeči, ale je tam nějaká věc, která je hodně ostré sikavky nebo něco takového, tak to všechno trochu ruší a vlastně vytrhává toho diváka z toho, řekne si, tam je něco divně, to je něco špatně. Stejně taky ten herec by vlastně z té role, té dabingové role, neměl čnít nad tu postavu, vlastně měl by jí pomáhat oživit pro toho českého diváka, pro to české ucho a oko, když je to film. Jako, aby z něj nevyčnívalo pozor, já jsem ten herec, který dělá tady nějakého cizího herce, takže poslechněte si mě, podívejte se na mě, protože já jsem ten hlavní. Tak by to asi být nemělo. Tak velmi jsem vděčný za to, že ty příležitosti mám, vážím si jich a stále se učím i na tom dabingu a zejména i v tom Českém rozhlase. Takže jsem velice rád za to, že jsem potkal skvělé režiséry, ať už dabingové, ať to byl Elmar Klos. Poznávám spoustu jiných současných mladších i mladých režisérů, režisérek, kteří jsou úžasní i zvukaři, kteří stále mi mají co říct a stále se od nich učím, abych na tom pracoval na sobě, pracoval dál ku prospěchu věci a stejně taky ten rozhlasový svět, že jsem měl to štěstí, potkal skvělé režiséry, režisérky, ať už to byl Michal Bureš nebo právě Pavel Krejčí a Jarda a další lidé, kteří tady jsou skvělí a jsou na svých místech a držím jim palce.
0: Pracujete stále na svém hlase?
1: Snažím se na tom stále myslet. Myslím si, že tam je plno rezerv, ale mám tu práci rád, takže snad to nadšení přebije mé nedostatky.
0: Já si myslím, že už teď jste naše posluchače okouzlili svým hlasem, takže my si chviličku zahrajeme a potom trochu nakoukneme ještě do toho vašeho soukromí, co vás čeká, protože jsou tady divadelní prázdniny za chviličku, takže jaké budou, o tom za chvíli.

0: Povídali jsme si o divadle, o rozhlasové práci, o dabingu, o seriálech a myslím tím mého dnešního hosta, který se u nás zastavil na návštěvě a tím je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. Nezastavili jsme se ještě u těch vašich koníčků, o radostí dalších, než je to divadlo a ta televizní rozhlasová práce, protože vy jste prý vášnivý sportovec.
1: Snažím se sportovat z vášní. Je to opět u mě stejné, mám určité handicapy, nedostatky, ať už výškové, váhové, jakékoliv prostě a snažím se je zamaskovat, dělat jako, že nejsou, ale samozřejmě v tom sportu se to nedá moc úplně zamaskovat, ale jinak jsem nadšeným sportovcem, rád sleduji, ale hlavně i rád si zahraji. Snažím se zahrát si fotbal s přáteli, s kamarády.
0: Vy jste prý členem nějakého týmu fotbalového nebo sportovního?
1: To bych byla velká nadsázka. Ve své době jsem i chvilku hrál za jeden tým, to je pravda, ale jinak jsem hrával za studií, jsem hrával v Praze Hanspalku, pražskou Malou Kopanu, ale jinak za divadlo jsme třeba hrávali nějaké exibiční zápasy a teď stále jsem jakoby asi jenom takovým hodně rozšířeným členem týmu Real Top Praha, který vlastně sdružuje sportovní komentátory, sportovce, herce, umělce, jakýkoliv, kteří vlastně hrají zejména charitativní zápasy a pomáhají na mnoha místech a mnoha způsoby a jsou skvělí, takže občas jsem si s nima zahrál a vážím si toho, protože tam jsou skvělí lidi a sportem pomáhají k dobrým věcem a dobrým cílům. Mm. Jinak sport obecně mám rád, rád si zahraji volejbal s přáteli, třeba i plážový, když to jde a jsem vášnivým hráčem, co se týká společenských her, třeba mám rád karty, mám rád mariáž a mám rád bridge.
0: Bude na to v létě čas? Nebo jaké budou ty divadelní prázdniny? Nebudou zase pracovní?
1: No, z jisté části trochu pracovní budou, ale jenom malilinko, protože se snažím ty divadelní prázdniny opravdu naplno využít pro naši rodinu, protože vlastně i manželka, jak už jsem se zmiňoval, tady v Hradci studovala pedagogickou fakultu a učí na gymnáziu v Pardubicích. Proto má prázdniny, má vlastně volno, dovolenou a i děti mají prázdniny a dokud ještě chtějí, tak jsme moc rádi, že můžeme trávit čas s nimi a chceme určitě někde cestovat, ať už to budou právě jižní Čechy, kam se podívám za část rodinou, za přáteli, za mými bratry, ale i s přáteli se chystáme na jižní Moravu, tak tímto se těšíme na to cestování vůbec, na ten čas strávený spolu a občas samozřejmě musím někdy něco třeba ještě natočit, občas co je třeba roztočeného, nějaký seriál, ať už je to dabingový nebo něco, co je potřeba udělat, takže od té práce úplně neodběhnu a ty prázdniny divadelní bývají velice krátké, protože my ještě na začátku července někdy hráváme, zejména na té Kunětické hoře, kde jsme teď hráli Noc na Karlštejně s Petrem Štěpánkem, co by hostem a tento víkend hrajeme právě pohádku Z čerty nejsou žerty, tím to také zveme na Kunětickou horu. A potom tam právě kolegové mají v době, kdy vy tady v Hradci máte festival divadelní, tak tam je premiéra Kytice, na kterou se také samozřejmě těším, abych držel palce kolegům.
0: Zase jsme se dostali k tomu milovanému divadlu, které
1: zpátky.
0: Máte tolikrát.
1: No, mluvíme o dovolený a stejně jsme myšlenkou i potom se vracíme zpátky do divadla, aby jsme zase oprášili představení a měli je snad připravené v dobré formě pro diváky a budeme se na ně těšit. Takže opravdu jsme jednou nohou venku a druhou jsme stále ještě v práci, ale těšíme se na to, že si odpočineme trošku myšlenkou.
0: Pane Pejchale, takové to vaše přání do těch dalších roků, do té nové sezóny, která tedy začne opět v září, protože já si myslím, letošní rok, pokud budeme tu divadelní sezónu bilancovat, tak je to pro vás velmi krásný rok, tak co ta nová sezóna, co byste si přál?
1: No, já bych samozřejmě přál všem divákům, posluchačům, aby viděli hezká představení, ať už u nás nebo právě tady v Hradci, protože ten výběr je široký, díky bohu za něj. Aby byli zdraví, aby se měli rádi a to nemyslím jako kliše, protože je to vzácnost a prožívat spolu nějaké zážitky. No.
0: Chtěl byste, aby děti pokračovaly v tom, co děláte vy, anebo co dělá vaše paní, aby šli ve stopě svých rodičů?
1: Já bych chtěl, aby pokračovali v tom, co je bude bavit. Každá práce něco vyžaduje, i nějaké vlastnosti a nějaké dovednosti. A jestli je budou mít, tak ať tu práci dělají, ale nevím, ještě sami se ještě nerozhodli, takže budeme se je snažit podporovat v tom, co si oni sami vyberou a nebudeme se snažit promítat do nich své představy. Já jenom věřím, že to zvládneme a že to bude k jejich prospěchu.
0: No, je jim 10 a 12, přesně říkal. Tak, ano, ano. Tak já doufám, že my se spolu uvidíme. Za Saším bude třeba 11.
1: 22 a 24.
0: Ne, protože skutečně se vidíme po velmi dlouhé době. Přesto tedy vám budu přát, abyste ty další roky prožil v radosti, ve
1: budu
0: zdraví, aby se vám dařilo tak jako v té letošní divadelní sezóně. No a budu se těšit, že se na rozhlasových vlnách budeme setkávat častěji, než třeba po těch 10, 15, 20 letech.
1: To bych byl moc rád, děkuji za přání a já samozřejmě i vám a vašim posluchačům přeji jenom to dobré a díky za pozvání.
0: Josef Pejchal, herec Východočeského divadla v Pardubicích, byl naším dnešním velice milým hostem. Teď odchází tedy načítat další díl z četby na pokračování Paví hody, kterou brzy uslyšíte na našich rozhlasových vlnách. A já se s vámi loučím také, děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dnešního večera. No a těším se zase při některé z dalších návštěv. Takže loučí se Josef Pejchal.
1: Naschledanou.
0: A Lada Klokočníková. Mějte se hezky, krásný večer.

Jakub je Josef Pejchal, herec Východu Českého divadla v Pardubicích, kterého jsme představili, který přijel na rozhlasovou návštěvu do Českého rozhlasu v Hradci Králové. A další osobnosti zítra dopoledne Lada Klokočníková pozvala do radiokavárny Radka Pálku, šéfkuchaře Tomáše Magnuska, režiséra. Po 10. hodině budou v radiokavárně a po 11. křest nové knihy fejetonů Dagmar Ruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Zítra můžete být také u toho, pokud přijdete do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové, má kolegyně vás ráda přivítá. Od 9 do 12 hodin opět v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové, odkud budeme přímým přenosem 3 hodiny vysílat páteční dopolední habaděj.

Vítěškovi Filipovskému bude patřit rozhlasové divadlo pro vaše uši dnes po 22. hodině na těchto frekvencích. Scénky, komediální výstupy, vyprávění a četby z rozhlasového archivu dnes s Františkem Filipovským. A pokud patříte mezi nespavce, určitě si počkáte na noční linku. Umíte si stát za svým? Na to se vás zeptáme v noční lince Českého rozhlasu od 23. hodiny. Za 3 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a poté další večerní pořady a písničky, které máte rádi. Ať už to budou po 19. hodině Petr Rezek, Věra Špinarová, Petr Nať, Spice Girls, Václav Neckář, Krištof a mnozí další. Karel Sladký přeje krásný čtvrteční večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a zítra nezapomeňte, Radio Kavárna bude otevřena. Můžete být účastníky živého vysílání od 9. do 12. hodiny. Dopoledne v Havlíčkově ulici v Hradci Králové. Těšíme se na vás.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Státní intervenční fond postupoval při obnovení dotací pro Agrofert správně. O návratu dětí do opravené školy v Hradci Králové by mohlo být jasno do konce června. Osobní zápisník velitele Silver A je nově ve sbírkách Pardubického východočeského muzea a zítra bude pršet a maximálně 19 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Čespiva Českému rozhlasu řekla, že o tom dnes dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofertu. Čespiva taky odmítla informace o pozastavení plateb do Evropské komise.
3: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a poškozuje důvěru veřejnosti a zkresluje skutečný stav věci.
2: Akcie koncernu vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. O případném návratu dětí do opravené základní a mateřské školy v Malšově Lhotě u Hradce Králové by mělo být jasno ve druhé polovině června. Škola se kvůli sporu mezi městem a spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela. Bezmála 130 dětí tak musí dojíždět do náhradních škol. Pokud by úřady věc nevyřešily nebo se město se sousedem nedohodlo, budou žáci pokračovat ve výuce jinde, říká primátorka Pavlína Springrová z HDK.
4: My bychom chtěli udělat ve druhé polovině června setkání s rodiči a s pedagogy, kde jim řekneme, jak to bude opravdu v reálu vypadat od 1. září. Já jsem mírná optimistka v tom, že věřím, že od 1. září děti nastoupí v Malšově Lhotě, ale samozřejmě nemohu to slíbit na 100% a je potřeba mít k tomu splněné určité podmínky.
2: Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník Alfréda Bartoše, vzácný historický dokument velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových osobností československého domácího odboje za druhé světové války, byl desítky let v soukromých rukou. Teď badatelé získají mimořádný pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů, říká historik Jan Tetřev.
5: Je to památka na fantastického člověka, na hrdinu národního odboje. Pro naše muzeum je zajímavé mimo jiné tím, že my tu máme památky na Valčíka, památky na Potůčka a chyběly nám nějaké osobní věci Alfreda Bartoše. No tak už je máme.
1: Sport.
2: Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek Tereza Širůčková a Michála Smetanová.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená a během ní se od západu zvolna rozšíří déšť, který ráno a dopoledne vydrží na většině území. Teploty klesnou k 12 a na horách k 8 stupňům. Zítra bude taky oblačno až zataženo, odpoledne začnou srážky postupně slábnout a ustávat a do večera se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku dejte pozor na křižovatce silnice 33 ze Směřic do Holohlav. Provoz tam komplikuje nehoda dvou osobních aut. A dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T a někdo říká S. No a pokud je tam T, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smitha.
2: Tak a pokud je tam S, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla, naprosto skvěle tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat Smithe a Smitha.
2: Tak, přesně.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
2: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně, ale jsou taková, no těch příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct.
2: To naše základní pravidlo, o kterém jsem mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandr Dima. Píše se Dumas a měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dima, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
2: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dumase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dumasem.
2: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dima.
2: A dneska už asi ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge Lačera Tešukar Šuněben. Dnes vám představíme zpěváka JBho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, a ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
0: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stav, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
0: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový načtení, jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už jako maluju pořád, no.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou v srdce barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
0: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Camoro.

0: Saekshunen a Maro Romanova Keriben. Posloucháte Oromava Keren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem.
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány na vás zase spolupráci. Se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jim modní přelízko s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne.

0: Hvězdy po čapetem, to je váš nový projekt.
1: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Umberto, Krev toulavá. To prostě do toho čapeta zapadá. My jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval, a moc je to s tím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy po čapi to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě. Budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám, a budu v Auto Univerzum a Fórum Karlín.
0: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
1: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten děj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice. A ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit, a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zort hesastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z osud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam bylo dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme co nevidět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo. Řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se od

0: Ale pořád se líkala, to mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla náta. Jako myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky nebavit.
1: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo
0: podle mě to vaší spíš, profesi. Podle mě to spíš má sručení s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
1: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
0: Jsem zaměstnaná v divadle.
1: Takže jste zaměstnaná. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
0: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu. Je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí. Naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat. Takže to je pro mě důležitý.
1: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
0: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš se řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
1: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
0: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
1: A tak to je není nesplnitelné.
0: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
1: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
0: vlastně
1: u ní něco.
0: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
1: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. Ani do vás to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá. Že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takový to kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tedy, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tedy nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořád Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, ale jsem úplně jako raní ptáci. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a slače se taky, nebo on jde a slače se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja. To je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkal, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no, a miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený, minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku, a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné, takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo, ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, když sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přeji, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne. Fakt? Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti.
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 5 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojené jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura, byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude. A my bychom rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme si toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli. Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Autor hezké řádky country evergreenů, včetně Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, arkansaský rodák Ed Bruce a jeho rekapitulace života od 15 do 45 z roku 86, která se o pouhý rok později objevila zpěvníku Pavla Bobka a před rovnými 30 lety přinesla název kompilaci Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejím čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: si poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde máj.

Písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bluseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá Pravda je víc všedních dnů než svátků na originál Eda Brusseho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers, 1980, písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako Z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

0: Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.
1: Prý teď zpívám country music.

straně, jak to tenkrát začínalo. Nedřív našli jsme si starý sečí vůněm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
1: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený, řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský, samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až nebude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci

0: věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jo, to je klavír.
3: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
2: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky já na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
3: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
2: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blez pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
3: Tak udělej ten fagot, ale ne pod klavír.
2: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: čehož já nic nefoukám. Já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Ne, jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptávám, no já necvičím, totiž já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti řeknu... Syntetický divadlo.
0: Ano, správně. Já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě no, i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když k vám přijde návštěva! Chrníte si tu podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znějete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mlyně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omni more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksu paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se žensky nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale to hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, žensky nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ omni more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jášku hned na to zase.
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin. Jde.
4: A voda dunajská, to je strana má.
5: Pečeně koňská, je bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: A tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy.
6: Martine? Šertidou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánskej život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
6: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějaký pořádný mužský útrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vědět.
6: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
6: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vědí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. O něm už člověk může mít důvěru.
6: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem, takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
6: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
6: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
6: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
6: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert. Jo.
6: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bína!
6: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
6: Jo, co se Mariáše tejče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
6: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa, Kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porád.
2: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
6: Co ty řekneš, špindíro? Abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
6: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
6: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták. Půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
6: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
6: Vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
6: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
6: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává. Tak
6: ty,
3: já dávám.
6: Ty dáváš, dělej.
2: Ty dáváš.
6: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
6: Barva.
2: Dobrá.
6: 7 červených.
3: Leď jako brno.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kou, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten Grus se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších grusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků. Tak...
5: No, v kostce. Tak já si řekl, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Já vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nevím, říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď, závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom vždycky jenom načal.
7: Nezlob si,
2: nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
7: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Ten jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hybridizera. Ano, a svoji roli, no.
7: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal,
2: čemu
3: se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
3: No to byly brepty, nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
7: To všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty,
2: co kdo řekl.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulsky.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dám Nikolu a těla mě do očírka. I ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která si ji neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střechu. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisto otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček, proto abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já, Zuzku.
0: Všechny berany, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová.

0: fakt, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
1: ano, ano,
0: tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
1: To je pravda, no.
0: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá, že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
1: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby jev v životě lidském, zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
0: Ale je dobré si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýmhlema lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
1: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
0: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
1: Ano.
0: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvá a pak jsem byla i vzteklá, že jo. To, ale to mám od dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a to. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
1: Dobře, no tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání, přeju všechno dobré.
0: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, tak jim záhledím, že to uměj, ať si zatím
1: stojí. Děkuju.
0: A dobrou noc.
1: Dobrou noc, Helčo, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana. To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát se za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, někoho nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem toho druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu od toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým, víc jak, nebo on to říkal jinak, on to řekl, když se hádáte s blbcem víc jak minutu nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o to, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a mi to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu vám na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to je pravda. No,
1: on bude stát za svým a ne, že abych potom se trápil a nebo ztratil energii tím, že ho přesvědčil, hádat se to ne. To radši o to vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přijít a říct, no, promiň, já jsem to tenkrát byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si ty, takže se tím mluvám, ale to už je po.
0: Jo.
1: To už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom, jako dám prostor dalším, ať se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to už je věc druhá, ale to, co probereme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je tak a tak, to ne. Opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, především škoda zdraví, přesně tak.
1: Přesně
0: dobře.
1: Tak. Takže v klidu a míru loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné.
1: Dobrá, mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj. Tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a rozvine se diskuze?
1: Paní Tučko, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě v té stavařině, tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kýbl malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky ctím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výkon říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako by řekli, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, hospodě, hlavně se to dohadujeme, jo.
0: Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přesto nejde vlak a tady vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam 100% se tady nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, no, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju, a tam to nesmíme nijak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, my a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každé za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v nedělu bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A tu dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zednici, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no. Ale nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný třeba, já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo,
0: to je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: A já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, protože třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizolit, že jo? A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničině, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru, tam si stojíte za svým a stojíte,
1: no,
0: a na svém,
1: ale
0: ano.
1: Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohrat, protože tomu moc nerozumím,
0: jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, je to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak, Františku, moc vám taky děkuju. Ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními. A jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia, samozřejmě všem, kdo jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: A já se musím přiznat, ale no. Já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, boj, no, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo. Tak zkrátka...
1: To bude sporu, ano. Tak zkrátka bych, já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj nebo náš problém a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Podívejte, takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, ano, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano, ano, no? Ano.
1: Jeho přirozený, jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií. Jo? A ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Že ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme, protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil. Jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset Radomil usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, no. Že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže, slepic a tak dále. A ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Nerozumím a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% prostě nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
1: Bez sporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstě, zdraví rozumu.
0: Dobře, mějte se hezky, děkuji za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No. Takže já se dovedu stát za svým. A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým. Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Potom listopadu 89 bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem. Mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: nějakou dobu ještě, jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně, pozvolna, to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku, která kam vítr tam plášť, jak říkával pan Vlasta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí. Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, kteří tehdy hod a najednou Čeji a tak. a slovo paní Jitunko je mi smutno. Mm. To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom vám samozřejmě. Nelíbí. Ano, ano, ano, ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem.
0: Hmm.
1: Pokud by to tam bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní.
0: Hmm.
1: Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekněme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor.
0: Uh-huh.
1: Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano, ano, ano.
1: Víte? Uh-huh. Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji.
0: Hmm.
1: Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. O něco lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně. A pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím. Toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju. Přeju všechno dobré. No, uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou jsme se přehoupili do nového dne, kterým už je tedy pátek s datem 5. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu. Zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Janda, na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stát si za svým v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano.
1: A ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, uh-huh. Jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarád si říkal mi, hele, já potřebuji udělat zahradní lístku a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lísku, jo. Uh-huh. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navařím takovou stocháče, takový jako hák, a na to druhý přivařím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Uh-huh. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a říkal, no člověče, to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu, a já jsem o tímhle tím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo v mým nějakým technickým myšlení přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano.
1: A dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu za pravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale to se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že, mm-hmm. že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, ale o tomhle se já nebavím.
0: Mm.
1: Jo, protože jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha.
0: Hmm.
1: Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Rozumím,
1: takže jsou určitý meze,
0: ano.
1: Kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, že to obstál, to bychom se taky hádali. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, vidíte, to je malé.
1: Půjdeme k pohodě, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu a myslet si svoje. Hmm. Ne, to v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: tomu prostě rovnou, podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože

0: To by jsme se taky hádali. Mě nepřesvědčíš, já tě taky nepřesvědčuju. Nahodíme si téma neutrální a o tom se můžeme bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
1: Dobře, dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu. Jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince. Mějte se hezky.
0: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich
1: hodnotí,
0: takový, jaký si přejou. Ti, kteří chtějí třicítky, jako já, ať mají třicítky.
1: Ano.
0: Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
1: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, žárlím, tak tolik muzika. 18 minut po půlnoci, to je přesný čas a pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teď k tématu. Vidím to ze 4 úhlů pohledu.
0: Dobře.
1: První úhel pohledu, věřící člověk, tudíž věřím ve stvoření, protože evoluce je nelogická a je to chaos. Vysvětlím. Všecko někdo vymyslel, někdo stvořil. Co pro nás jako civilizace je naprosto zásadní, je vzdálenost naší planety od Slunce. Kdyby byla blíž, tak tady život nebude, protože všechno vyschne a bez vody není život. Kdyby byla dál, tak tady všecko zmrzne a zase by jsme byli v háji. Takže já věřím, že Bůh je ten konstruktér, který to přesně stvořil a spočítal. Evoluce je chaos. Tam se mluví o vývoji. Když budete mít hromadu součástek, dáte je na jednu hromadu, stejně už je musel někdo vymyslet, bude na ně pržet, tak za 5 let budu v takovém stavu, jako oni říkají, že se tam něco vyvíjeli, že budete moc chytit a vyhodit do šrotu. Takže to je jenom pohledu. Druhé úhel pohledu. Každý z nás může se bavit pouze o tom, co prožil. Jo? To znamená, všichni ví, z noční linky, že jsou vdovec. O tom se mnou může zase bavit jenom vdovec nebo vdova. Nemůže se bavit člověk, který je svobodný nebo ženatý, protože tou situaci neprošel. Zrovna tak je to s vlakovým neštěstí. Když jsem já nezažil vlakový neštěstí a druhého zažil, tak já mu neřeknu, co bych v té situaci dělal, z důvodu, že jsem to nezažil. No, to je druhé úhel pohledu.
0: Dobře, no a obecně vzato máte pocit, že si umíte stát za svým názorem a za svou, jaksi za svojí pravdou, za tím svým?
1: To záleží na konkrétní situaci. Jo, protože, to jak říká ten předchozí posluchač, jo, že je potřeba o věcech logicky uvažovat, to znamená, že já jsem třeba udržbář, jo, zpravu tramvaje, a tam musí být všechno napřesno. Když mi nějaký kolega řekne, že nějaký postup je lepší, tak já řeknu, dobře, já to zkusím, když to nepůjde, tak to udělám posím, a když to půjde, tak tě poslechnu. Čili ty situace jsou odlišné. Když zjistím, že má pravdu, tak to budu dělat tak, jak on mě poradil. Když zjistím, že je to lepší, jak to dělám já, tak řeknu, nezlob se, mám na to odlišný názor. Čili vyzkoušet.
0: Takže tak zkoumáte tu situaci od situace zkrátka. Jak to přijde, tak to přehodnotíte a tam eventuálně volíte to, co máte pocit, že je zkrátka ten fakt, za kterým byste mohl stát a kterému věříte a důvěřujete. Jo?
1: Jo, tak to vidím. No a pak je čtvrtý úhel pohledu. A ten je takový, že každý člověk má odlišnou povahu, to znamená, jo, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, jo, někdo je melancholik, jo, a těch povah je strašně moc. V mém případě je to, že já jsem z 90% melancholik,
0: ano.
1: 10% cholerik, to znamená, že jsou situace, kdy se rozčilím, aniž bych chtěla, pohádám se, jo, ale to je málo kdy, ale taky jsou, jo. A pak jsou situace, že když nevím, jak dál, tak brečím, protože jsem melancholik. To znamená, že se rozpláču a je tak, když řeka vody, není v mé síle to zastavit.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to je čtvrté úhel pohledu. No. No a na závěr bych chtěl říct jenom krátce, protože nás čas tlačí jako všechny. Takže chtěl bych pozdravovat pana Olina, pak všechny linkaře, Vlastičku, Ludmilu.
0: Dobře.
1: No a zkrátka všechny, co vysílají noční linku a nechám jim zahrát. A Vlastič se skazuje, mě zavolá, nemůžu se jí dovolat, nevím, jestli má ukažené telefon, jako zvonit to a nikdo to nebere, nebo jestli nemocná, tak ať se uzdraví.
0: Dobře.
1: A moc vám děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, přeju hezkou noc a zase příště v noční lince se budu těšit. Děkuji moc krát, naslyšenou. No a teď už je u nás nachystán s muzikou David Dale.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: David Dale a písnička se jmenovala Počítám. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala také Jana Zírková. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak Jano, co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Umíte si stát za svým? Jde to vždycky, nebo radši ustoupíte, nebo tak jako třeba v některých situacích, tak se spíš odmlčíte a necháte to být, protože máte pocit, že nemá cenu do té nějaké diskuze vstupovat a tak?
1: No, tak jak kdy, ale v některých případech ano. A jeden z nich uvedu, a to je například ten, že já, ne, že bych se zastávala nějak otylých jako obézních lidí, to určitě ne, ale já zastávám takový názor, že pokud si třeba někdo myslí, že žena při těle nemůže být hezká, tak to mě jako docela vytáčí, protože já si myslím, že i taková korpulentnější žena může umět vynosit svoje kila, když se pěkně oblékne, takže pokud si někdo myslí něco jiného, tak to jsem schopná se s nimi hádat. No,
0: jo.
1: Vždycky poukážu třeba na naše herečky jako Stelinka Zázvorková nebo Helenka Růžičková, tak to jsou myslím takové dvě ženy, které opravdu to uměly pěkně nosit, no, ty svá kila. A já teda jako poslední dobou, nechci říct o sobě, že bych byla nějaká jako silná hodně, to ne, ale hubená už taky nejsem, takže už se přirovnává spíš k té straně, co je silnější těch žen. A myslím si, že když jako chci, tak taky se umím smrcovně obléknout, tak aby mě to slušelo. A
0: ano,
1: já musím mít zrovna 50 kilo, no.
0: Takže za svým si umíte stát a umíte si obhájit ty své názory zkrátka.
1: Jo. Pak taky ještě takový jeden další názor a to jako to se tak úplně hádat nemůžu, protože já dostávám takový názor, že si myslím, že dříve jako se k sobě lidé chovali slušnější. Já samozřejmě to nemůžu moc posoudit, protože jsem teprve 90. ročník, ale to znám hodně jako z vyprávění rodičů a spíš jako se stýkám s tou starší generací a tam mě přijde opravdu taková lidnější, no, než ta mladší, tak jako z poloviny si opravdu stojím za tím, že si myslím, že dříve bylo líp, no. Někteří taky se mnou samozřejmě nesouhlasí, ale asi dostávám ten názor, že ano, no.
0: Dobře. Dostala jste se někdy do takové jakoby rozepře s někým, na kom vám třeba záleželo, že jste přeci jenom o tom napjatěji diskutovali?
1: No, ale to šlo spíš o takovou hloupost.
0: Jo.
1: A to bylo tady s mým kamarádem opravdu kvůli takové blbosti, že třeba jsme si poslali takové video přes Facebook se zvířátky a on mě potom řekl, že to video se mu moc nelíbilo. Já jsem absolutně nechápala, proč, protože to bylo takový jako hodně roztomilý video s kačenkama, s kočičkama a tak já jsem říkala, pořád jsem po něm chtěla, aby mě vysvětlil, proč. A on si prostě stál za tím, že mu to připadalo hloupý a já jsem si zase stála za tím, že mi to připadalo roztomilý.
0: Opak,
1: no. A pak už jako teda on radši ustoupil, aby měl klid, no, ode mě.
0: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká v uvozovkách, spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem,
1: no.
0: Že to není žádný drama, asi až tak životní.
1: No, určitě.
0: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
1: To se naslyšenou, paní Jitko.
0: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdraví paní Marta Kubešová, nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny. A teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolala ze středních Čech. Tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno spíš. No, dobré ráno, já mám takový příběh. Uh-huh. Vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát.
0: Mm-hmm.
1: Tamže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, mm-hmm. takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou a že jsem prostě jakákoliv.
0: Jo.
1: A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor.
0: No, ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo.
0: Mm,
1: no ale jelikož já byla cvičená z dětství, no, tak jsem to vždycky ustála a oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat.
0: Uh-huh.
1: My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný.
0: Uh-huh.
1: Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry. A teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminále, pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven. No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Je.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila, jak můžou na to koukat, jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminále.
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let dnes se to změnil.
0: Aha.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekl.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, tak to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zaniklo tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím. To musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to leže.
0: Všechno jinak, kanadí, ano.
1: Který nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to poznáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zostiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju vám i posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Mm-hmm. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od té doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Děkuju. No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. Hmm. S tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, a to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, jo, ano. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa, reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano, ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.
1: Děkuju za telefon, že jsem mě vzala. Děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky, tak pojďme se také podívat do pošty, hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává, dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým a pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál, ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuji za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím vlastně, s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka, chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já, když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu, a ta takhle mluvila. A říkala, Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Pak buď šťastná na stokrát, opatruj v srdci lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství.

0: život, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strýček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak

veliké jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili porast tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Je to Zarámus.
1: Ajeje, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí, jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Ochy, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
0: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
1: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit.
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu.
1: Pozor, tak ne!
0: Au!
1: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí.
1: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev.
1: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
1: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
1: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
1: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
1: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, To nám bylo hej. Žolt byl i kořist, i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
0: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
0: Nemáte oheň? Buď.
6: Nemenuju se Buč?
0: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
0: Břelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
6: Byl tu jen jezevec.
0: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
0: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
0: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
0: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
6: Dort?
0: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselá. Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ičbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
0: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
0: Je váš.
6: Co?
0: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
0: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi.
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, srváci?
10: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
10: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
11: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
10: Ten váček je snad kouzelný.
11: Kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
10: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
11: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, alebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Těpic!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Mlavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Mlavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Pomozte, to jsem se zapotil. Ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo, já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč? Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem hrát. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.